0: Smutek zavládl v hodonínské zoologické zahradě. Během 2 měsíců přišla o chovný pár tygrů usurijských. Na jihu Moravy ale i tak hledí do budoucna s optimismem.
1: Odborníci museli uspat 16-letého samce kvůli velmi vážnému nádorovému onemocnění vnitřních orgánů. Během 2 měsíců přišla zoo o oba tygry. Na jaře odešla rovněž po těžké nemoci také samice. Přitom byl pár velmi úspěšný. Na svět přivedl 6 mladých tygřat. V Hodoníně ale netruchlí a spřádají další tygroplány. Rádi by přešli na chov ještě vzácnějších tygrů sumaterských. Jančada, Radio Impuls Hodonín.
0: Říční policie v Ústí nad Labem má na Labi nová mola. Součástí zázemí jsou 2 garáže pro 4 lodě, které by měly odolat i největší povodni. Co na vodách říční policie kontroluje, popisuje její šéf Dušan Gittner.
2: Stejně jako dopravní policie kontroluje technický stav vozidel, řidičské průkazy, tak na plavidlech je to obdobné. Vlastně jsou průkazy vůdců malých plavidel a lodní osvědčení.
0: Stavby na vodě stály celkem 47 milionů korun. Jejich výhodou je moderní technické vybavení a lepší příprava na mimořádné situace. Ústecká policie má na starosti 100 kilometrů řeky od Štětí až po státní hranici s Německem. Krym trápí nedostatek benzínu. Ruskem dosazený šéf poloostrova vyzval obyvatele k trpělivosti a klidu. Rusko Krym anektovalo na jaře 2014. Dodávky pohonných hmot z Ruska omezily podle agentury Reuters útoky ukrajinských dronů. Limity na prodej benzínu zavedly včera podle BBC také úřady v ruském okupované části ukrajinské Luhanské oblasti. Počet podezřelých případů eboly v Kongu výrazně klesl. Z víc než 1000 spadl na 116. Stovky lidí z podezření vyřadily negativní testy. S odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci to píše agentura Reuters. Úřady v Kongu podle ní uvedly, že počet potvrzených případů eboly stoupl zhruba o 20 na 344. Z toho 60 tvoří úmrtí. Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne může od západu mraků ubývat. Naměříme kolem 17 stupňů, ve Slezsku a v západní polovině Čech bude místy kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Vláda chce pro rodiče vyšší příspěvek. Rodičovská by mohla stoupnout od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata by se zvedla ze 700 na 800 tisíc korun. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku. O okruhu rodičů s nárokem budou poslanci dál jednat. Třeba koaliční hnutí SPD prosazuje poměrné zvýšení příspěvku i pro rodiče dětí do 3 let věku narozených před přelomem současného a příštího roku. Část opozice znovu volá po zavedení valorizace. Novelu teď posoudí sociální výbor. V Praze vyšetřují včerejší tragický pád malého letadla. To se odpoledne zřítilo u letiště Točná. Nehodu ultralehkého letounu nepřežili 2 lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Vyšetřování mají na starost kriminalisté spolu s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Letiště Točná je neveřejné letiště, které provozuje společnost Letecké muzeum Točná. Zástupce letiště agentuře ČTK řekl, že havarované letadlo nebylo jejich. Na hmyzí výsluní se dostává kudlanka nábožná. Česká společnost entomologická jí udělila ocenění hmyz roku. Ve spolupráci s Národním muzeem a Univerzitou Karlovou zároveň vyzvala veřejnost, aby se zapojila do jejího mapování. Kudlance nábožné se v Česku dobře daří. Od počátku nového milénia se rychle šíří díky oteplování. Ještě na konci 20. století se vyskytovala pouze vzácně na jižní Moravě. Kudlanka nábožná měří zhruba 8 cm a je tak jedním z největších tuzemských druhů hmyzu. Má nenápadné zelenavé nebo žlutavě hnědé zbarvení. V přírodě je možné ji spatřit od července do října. Kudlanka nábožná je dobře rozpoznatelná díky velkým očím a také postoji, který připomíná modlící se postavu. V Lipně nad Vltavou zaparkuje víc obytňáků. Nová parkovací místa pro obytné vozy nabídne od léta místní rekreační areál. Jde o jedno z nejnavštěvovanějších středisek v kraji a podle jeho šéfa Matěje Kratochvíla jsou nová parkovací místa nutností a nejen ona.
2: Investujeme do štelplaců, který nově vznikne na lipenském parkovišti pro ty, kteří nepotřebují přímo kempové zázemí. Vzniká nový skill centrum pro malí děcka, který se tam budou seznamovat s tím, jak jezdit na bajku.
1: Provozovatelé věří, že rekreanty neodradí ani nižší výška hladiny Lipenské přehrady. Americký odvolací soud zasadil ránu plánům administrativy Donalda Trumpa. Pentagon podle verdiktu nesmí propustit současné transgender vojáky. Ministerstvo války ale může stopnout jejich nový nábor.
3: Podle nového verdiktu Pentagon nesmí poslat současné trans vojáky do civilu. Soudci považují ukončení rozjeté vojenské kariéry příliš velkým zásahem. Celý spor ale nekončí. Šéf Pentagonu Pete Hegseth už oznámil, že kauza 100% doputuje až k nejvyššímu soudu. Podle odhadů amerických médií se toto rozhodnutí týká až 15 tisíc aktivních příslušníků ozbrojených sil v USA. Prezident Trump chtěl vojenskou službu vojáků se změnou pohlaví okamžitě ukončit. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Dnes čekáme hodně mraků, na většině území i přehánkových, dešťových a ojediněle bouřkových. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat, kromě Slezska a východu Moravy, kde se udrží. Většinou naměříme maximálně 19 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen schopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný.

0: Prožíváme českou muzikou ve dne v noci.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

0: s rodinou máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
1: Mohli
4: bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit
5: se. To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte.
1: Jo?
2: Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Ministerstvo spravedlnosti si proklepne okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Večer to uvedl server Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudů i posudky Janouškova zdravotního stavu. Podle znalců byl totiž v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů a později i lyžařských. Podnikatel si před propuštěním v roce 2022 odpykal asi polovinu trestu. Za nehodu způsobenou v roce 2012 úmyslně a pod vlivem alkoholu měl zůstat za mřížemi 4,5 roku. Pozdní večer přinesl dobrou zprávu pro český sport. Po 16 letech máme mužského semifinalistu na grandslamovém Roland Garros. Probojoval se do něj tenista Jakub Menšík. Je to pro něj první postup do finále grandslamu v kariéře. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále na pařížské Antuce o rok mladšího Brazilce Fonseku ve třech setech. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Alexandra Zvereva. Připomenu, že z českých řad se naposledy v Paříži dostal mezi 4 nejlepší tenisty v roce 2010 Tomáš Berdych. Smutek zavládl v hodonínské zoologické zahradě. Během 2 měsíců přišla o chovný pár tygrů usurijských. Na jihu Moravy ale i tak hledí do budoucna s optimismem.
8: Odborníci museli uspat 16-letého samce kvůli velmi vážnému nádorovému onemocnění vnitřních orgánů. Během 2 měsíců přišla zoo o oba tygry. Na jaře odešla rovněž po těžké nemoci také samice. Přitom byl pár velmi úspěšný. Na svět přivedl 6 mladých tygřat. V Hodoníně ale netruchlí a spřádají další tygroplány. Rádi by přešli na chov ještě vzácnějších tygrů sumaterských. Jan Čada, Rádio Impuls Hodonín.
7: Říční policie v Ústí nad Labem má na Labi nová mola. Součástí zázemí jsou 2 garáže pro 4 lodě, které by měly odolat i největší povodni. Co na vodách říční policie kontroluje, popisuje její šéf Dušan Gitner.
9: Stejně jako dopravní policie kontroluje technický stav vozidel, řidičské průkazy, tak na plavidlech je to obdobné. Vlastně jsou průkazy vůdců malých plavidel a lodní osvědčení.
7: Stavby na vodě stály celkem 47 milionů korun. Jejich výhodou je moderní technické vybavení a lepší příprava na mimořádné situace. Ústecká policie má na starosti 100 kilometrů řeky od Štětí až po státní hranici s Německem. Krym trápí nedostatek benzínu. Ruskem dosazený šéf poloostrova vyzval obyvatele k trpělivosti a klidu. Rusko Krym anektovalo na jaře 2014. Dodávky pohonných hmot z Ruska omezily podle agentury Reuters útoky ukrajinských dronů. Limity na prodej benzínu zavedly včera podle BBC také úřady v ruském okupované části ukrajinské Luhanské oblasti. Počet podezřelých případů eboly v Kongu výrazně klesl. Z víc než 1000 spadl na 116. Stovky lidí z podezření vyřadily negativní testy. S odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci to píše agentura Reuters. Úřady v Kongu podle ní uvedly, že počet potvrzených případů eboly stoupl zhruba o 20 na 344. Z toho 60 tvoří úmrtí. Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne může od západu mraků ubývat. Naměříme kolem 17 stupňů, ve Slezsku a v západní polovině Čech bude místy kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Vláda chce pro rodiče vyšší příspěvek. Rodičovská by mohla stoupnout od příštího roku o 50 000 korun na 400 000. Na dvojčata a vícerčata by se zvedla ze 700 na 800 000 korun. Sněmovna podpořila v úvodním kole vládní novelu, která zvýšení předpokládá pro rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku. O okruhu rodičů s nárokem budou poslanci dál jednat. Třeba koaliční hnutí SPD prosazuje poměrné zvýšení příspěvku i pro rodiče dětí do 3 let věku narozených před přelomem současného a příštího roku. Část opozice znovu volá po zavedení valorizace. Novelu teď posoudí sociální výbor. V Praze vyšetřují včerejší tragický pád malého letadla. To se odpoledne zřítilo u letiště Točná. Nehodu ultralehkého letounu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Vyšetřování mají na starost kriminalisté spolu s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Letiště Točná je neveřejné letiště, které provozuje společnost Letecké muzeum Točná. Zástupce letiště agentuře ČTK řekl, že havarované letadlo nebylo jejich. Na hmyzí výsluní se dostává kudlanka nábožná. Česká společnost entomologická jí udělila ocenění hmyz roku. Ve spolupráci s Národním muzeem a Univerzitou Karlovou zároveň vyzvala veřejnost, aby se zapojila do jejího mapování. Kudlance nábožné se v Česku dobře daří. Od počátku nového milénia se rychle šíří díky oteplování. Ještě na konci 20. století se vyskytovala pouze vzácně na jižní Moravě. Kudlanka nábožná měří zhruba 8 cm a je tak jedním z největších tuzemských druhů hmyzu. Má nenápadné zelenavé nebo žlutavě hnědé zbarvení. V přírodě je možné ji spatřit od července do října. Kudlanka nábožná je dobře rozpoznatelná díky velkým očím a také postoji, který připomíná modlící se postavu. V Lipně nad Vltavou zaparkuje víc obytňáků. Nová parkovací místa pro obytné vozy nabídne od léta místní rekreační areál. Jde o jedno z nejnavštěvovanějších středisek v kraji a podle jeho šéfa Matěje Kratochvíla jsou nová parkovací místa nutností a nejen ona.
5: Investujeme do štelplaců, který nově vznikne na lipenském parkovišti pro ty, kteří nepotřebují přímo kempové zázemí. Vzniká nový skill centrum pro malí děcka, který se tam budou seznamovat s tím, jak jezdit na bajku.
4: Provozovatelé věří, že rekreanty neodradí ani nižší výška hladiny Lipenské přehrady. Americký odvolací soud zasadil ránu plánům administrativy Donalda Trumpa. Pentagon podle verdiktu nesmí propustit současné transgender vojáky. Ministerstvo války ale může stopnout jejich nový nábor.
6: Podle nového verdiktu Pentagon nesmí poslat současné trans vojáky do civilu. Soudci považují ukončení rozjeté vojenské kariéry příliš velkým zásahem. Celý spor ale nekončí. Šéf Pentagonu Pete Hegseth už oznámil, že kauza 100% doputuje až k nejvyššímu soudu. Podle odhadů amerických médií se toto rozhodnutí týká až 15 000 aktivních příslušníků ozbrojených sil v USA. Prezident Trump chtěl vojenskou službu vojáků se změnou pohlaví okamžitě ukončit. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Dnes čekáme hodně mraků, na většině území i přehánkových, dešťových a ojediněle bouřkových. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat, kromě Slezska a východu Moravy, kde se udrží. Většinou naměříme maximálně 19 stupňů. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
7: No mrzí mě to, ale dneska jsem si kraťásky nebral, protože v Praze prší.
8: No je to bída.
7: No.
8: To je počasí, že by psa nevyhnal.
7: Příroda to potřebuje,
8: ale... Příroda to potřebuje, ale moje kosti ne.
7: Krásné, dobré ráno.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
7: Za mikrofonem Klárka Šedová.
8: A on za Daněk.
9: Zítra má.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Klárka, a ať jste to ještě neslyšeli, včera přiznala něco, co málo kdo řekne nahlas. Ona zásadně neběhá, vůbec nikdy. A my ji rozumíme, protože běh je buď životní vášeň, nebo věc, kterou děláte jedině tehdy, když nestíháte třeba městskou hromadnou dopravu. Dneska se ptáme, jestli běháte a co vás kdy doběhlo nebo před čím utíkáte, jestli jste typ, který ráno vstane, jde si zaběhat, nebo typ, který se na takové lidi dívá z okna s kávou v ruce, kdy jste naposled opravdu běželi a byl to pro sport, nebo jste dobíhali tu výše jmenovanou městskou hromadnou dopravu. Dneska se nám můžete prostě se svými běhacími zážitky něco napadlo ozvat přes náš WhatsApp 605-222-007 nebo přes aplikaci Rádia Impuls.
1: Týkalo se to porcelánu, to, co tě napadlo?
0: Ne.
1: Tak mi jako zase napadlo to.
0: Jakože dobíhačka často bývá taky s tím, že prostě nechci to prostě říkat tady ráno, no. Je to přirozené, lidské a tak dále.
1: No to je to, co myslím já.
0: Jo, ta porcela, jo, aha, vidíš, a zas, a to jsme my chlapi, vám už to pálí, ledva otevřete oko, my potřebujeme ještě půl hodinku navíc, aby jsme začali pálit taky. Jo, takže, dámy a páni, téma dnes jsme vykopli, kdybyste k tomu měli cokoliv říct, můžete i s počasím samozřejmě, protože se nám rapidně mění nad celou Českou republikou, můžete se ozvat přes náš radio WhatsApp 605-222-007. Tady je Lucie a jejich skamenělý dítě a taky Klárka s Honzou.
1: Dobré ráno!

0: And all is that.
1: Já mám rád taky mír i sír. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Posloucháte ranní vysílání, které vám vleje krev do žil, i když prší, i když padají kroupy, prostě kdykoliv. A teď můžete vstoupit do toho ranního vysílání s náma a můžete moderovat, protože stačí napsat na Radio WhatsApp
2: 605-222-007. My vám totiž chystáme písničku na cestu. A je to na jakoukoliv cestu. Takže ať už jedete bagrem, autobusem, autem, vlakem, na kole, dejte nám vědět, jedu a písnička na cestu bude pro vás.
1: 605-222-007, náš radio WhatsApp, napište tam jedu a my vám zavoláme zpátky. Pozor, voláme z skrytého čísla, takže nám to zvedněte.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré jitro, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza Daněk. Nehoda dvou osobních aut překáží v Třebíči. V ulici Obránců Míru projíždějte kolem opatrně. A na D35 na 140. kilometru ve směru z Vysokého Mýta do Hradce stojí u hranice porouchaný kamion. Z dopravy všechno, teď zpívá Taylor Swift a my se jdem mrknout, koho teď vezmeme s Klárinkou do vysílání. Stačí na WhatsApp napsat jedu

0: byla zpěvačka Taylor Swift, jedna z nejslavnějších umělkyní současné doby. Posloucháte Halo tady Implozovi, ale před náma třeba Petr Kotwald nebo Freddie Mercury, ale taky posluchač Michal, který je s námi ve vysílání. Michale, vydrželo spojení?
1: Ano, dobrý den.
2: Krásné ráno, Michale, kam jedete?
1: Já jedu z Bergenu z Holandska do Kozumína. Vezu mražený zboží do řetězce. No.
2: Jo, takhle.
0: Já si myslím, že mražené zásoby v každý lednici, v každém mrazáku jsou strašně důležitý, jako když najde člověk. Jako. Já fandím mraženému zboží. Vezete aspoň ryby, nebo pici, nebo nevíte?
1: Hlejte, teď vezu to jako ty polotovary, všechno zmrzne, všechno takový možný, co jsou vozit v řetězce. No.
0: Jasný, pátý no. Přes devátý.
2: Oni nízozemci na tohle jsou dost vysazený, oni se tomu vaření nějak zvlášť nevěnujou. A ten polotovar je vlastně pro ně záchrana.
0: Jo, jasný, ale on to veze z Nizozemska k nám, jestli jsem pochopil.
2: No, protože odkud jinam.
0: Hele, ta jaká je cesta? Leje vám tam, prší?
1: Ne. Asi v noci pršelo, ale... Kam jede se nádherně, takhle po ránu vždycky jezdí dobře.
0: My tady máme takový pás, který jde od jižních Čech až nahoru na sever, a ale je nám tady teďka zrovna, teda tady v tomhle tom pásu, tak jenom jestli budete projíždět třeba...
1: Tak si mi aspoň moje přední okno
0: odpůl. Jo, to jsem si řekl, tohle samý jsem si říkal dneska já, když jsem řídil, já jsem byl tak přesně, máme úplně stejný uvažování. Já bych potřeboval ještě ostříkat ten předek, a to bych potřeboval řádnou sprchu, aby všechny ty nálepky muší zmizely, to máte pravdu.
1: Jak takhle člověk jezdí nad ránem, tak je to plný, to okruh.
2: To jo, Michale, kolik vám ještě zbývá domů?
1: Ale jste nějaký 240 kilometrů.
2: To už jde, to už jde.
0: To je parádní no. Úplně.
1: No ale, to člověk složí a zase už jedu zpátky.
0: Jo takhle, jo, takže všichta pořád pokračuje. Dneska se bavíme v ranním tématu o běhání, tak máte rád běh třeba jako sport, sportovnějc?
1: Já, kdybyste mě viděl, určitě neběhám.
0: Nejste ten typ.
1: Já jsem takový medvídek.
0: Aha. A co vás v životě doběhlo?
1: No. Já nevím, co bych řekl.
0: To by byla 13. komnata, viď?
1: To by byla ale dlouhá.
0: No tak to nebudem, to vůbec nebudem řešit. Máme tady Petra Kotwalda nebo Freddieho Mercuryho, tak co vám pustíme na tu cestu?
1: No Freddieho.
0: Tak jednoznačně, tam dávám Freddieho, ať se dobře jede, dobře dojďte, dávejte na sebe pozor na cestách.
1: Děkuju, mějte se krásně a jste úžasný.
0: Vy jste úžasný, my děkujeme za poslech.
2: Šťastnou cestu.
1: Děkuju, naschle.
3: Písnička na cestu.
0: A Michalovi zmraženým zbožím posíláme Living.

0: nebo jestli se přesune dovnitř. No poslouchejte, jak bude zataženo až oblačno na většině území s deštěm nebo přehánkami, ojediněle bouřkami. A během dne bude srážek a oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty 16 až 20. Každopádně teď v Senici na Hané 12, to víme od posluchače, a v Jihlavě po nočním dešti 16 stupňů a zdraví nás Dáša. My moc krát děkujeme za všechny vaše vzkazy, pište nám dál. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
1: Dne. Nikdy jsem se nepovažoval za nějakého velkého krasavce, ale aby prostitutky při pohledu na mě začaly předstírat, že čekají na autobus, tak to už je vážně moc.
2: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
3: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
4: Je 17:30, posloucháte zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Vlak na Berounsku v podvečer zachytil nezletilou dívku, skončila v nemocnici. Sněmovna podpořila od nového roku růst rodičovské o 50 tisíc korun. Soud se začne zabývat obžalobou na vládní SPD kvůli předvolebním plakátům. Muž Dortmundu postřelil policistu a zabarikádoval se s dětmi, nad ránem se vzdal. A tenista Menšík je po vítězství nad Fonsecou z Brazílie poprvé v semifinále Grand Slamu.
5: Prvním tématu se vás ptám, jestli běháte, ozvat se můžete přes WhatsApp 605 222 007 nebo aplikací Rádia Impuls. No a krom toho vám taky příjemně hrajeme Cher, Marek Ztracený nebo Michal David v hudebním programu Rádia Impuls.
6: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: posloucháte Halo, tady Implozovi, nádherné ráno, běháte, ptáme se dneska. A do našeho ranního tématu vstupuje Zuzka Bobílková.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj. Já vím, Implozovi, ano, denně provozuji něco, čemu říkám běh. Ve skutečnosti je to spíše rychlá chůze, z pohledu sprintera Bolta pomalá chůze, ale hlavní je, že to dělám ráda dobrovolně s pocitem vítěze maratonského běhu.
1: A kde běháte?
2: V Kunratickém lese, tam se prý znásilňuje. Blbost. Já tam chodím 10 let, ráno, v poledne, večera, nic. Jednou mě jeden tak divně okukoval, ale když jsem na louce vytáhla deku a svlekla se do dvoudílných plavek, zdrhl. Když nemám čas přes den, tak běhám v noci. Minule jsem šla v dešti. Z jednoho domu pán v pyžamu vypustil psa. Ten byl ze mě tak vykulený, že při čurání zapomněl zdvihnout nožičku. Jednou také v dešti, v bundě, s kapucí na hlavě, mě zase na Nuselském mostě obklíčili dvě policejní auta a chtěli, ať se legitimuji. Když jsem jim řekla, že občanku nemám, protože sportuji, málem na mě zavolali chocholouška. A taková horlivá policistka povídá, řekněte mi jméno a rodné číslo, to si snad pamatujete. Pak mě v autě dlouze vyhledávala v policejní evidenci. To se už jejich kolegové usmívali, protože mě podle hlasu poznali. Nakonec vyšla a prohlásila, pokračujte, jste volná. Ani nevíte, jak se mi ulevilo. Také jsem už mohla glosovat na pankráci.
0: A před čím utíkáte?
2: Před svým stářím, takže je to běh na dlouhou trať. Vaše Zuzana Bubílková.
1: I píšete na náš WhatsApp, jak to máte s tím během. A Michal napsal, že mě chápe, protože vlastně jako tohleto téma vzniklo, protože já jsem řekla, že já teda zásadně neběhám. A Michal napsal, že mě chápe, protože má asi taky syndrom ORP, což je syndrom odpůrce rychlých pohybů. Hele, ne, ale Michale, to já si zacvičím a mám ráda i třeba jako rychlé cvičení, ale ten běh vyloženě prostě, to úplně nevidím jako to pravé ořechové.
0: Naši posluchači nám také volají a chtějí vstoupit do vysílání. Mirka.
3: Ahoj, Impulzáci. Když jsem chodila na základní školu, tak jsem moc ráda běhala. Chodila jsem na veškeré běžecké závody a také vyhrávala.
0: Díky, Mirko. I vy ostatní se můžete ozvat a volat nám přes aplikaci Rádia Impuls nebo náš WhatsApp. Další reakce.
4: Tak já taky nemám ráda běh, ale miluju chůzi. Před rokem a půl jsem si koupila chodící pás, takže po práci, jelikož mám sedavý zaměstnání, tak každý den si půl hodiny chodím, v zimě u televize, v létě to mám v chajdě. Je tam 6 km v hodině nastavený nejvíc a úplně úžasný.
0: Děkujeme za všechny vaše reakce. Ozvěte se taky do ranního tématu Rádia Impuls. 10 minut po půl šesté zpívá Michal.

0: běhá celá rodina. To je notička dnešního ranního tématu, tedy pokud někdo v rodině běhá, anebo někoho dobíhá. Ozvat se můžete i vy se svým zážitkem nebo svojí rodinou zkušeností. Za chvilku budeme informovat dopravní rodinu a tak mě napadlo, že si to taky musíme spočítat dneska.
1: No, to je fajn mít to spočítané, ale zrovna my dva nejsme úplně jako nejlepší počtáři, tak jsem zvědavá, jak dneska dopadneme.
0: U pana profesora?
1: U pana profesora.
0: Za chvilku se ozve a pokud jste byli dobrý v násobilce a ještě vám šla geometrie, to si užijete.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza Raněk v Brně, v Porgesově ulici směrem do centra před křižovatkou s Merhautovou. Boural osobák s nákladákem a zpomaluje tam doprava. Profici z Global Assistance hlásí zdržení na 43 na příjezdu do Lipůvky cestou ze Svitav do Brna. A dvě osobní auta se srazila v Třebíči v ulici Obránců míru. Doplňující informace do dopravy můžete volat i vy, stačí to nahrát přes aplikaci Rádia Impuls, pokud ještě nemáte ve svém mobilu, klidně si ji tam umístěte, případně přes 605 222 007.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Dužítka, pravítka, násobilka, obě ruce a hlava plná čísel. Trochu vás strašíme s Klárkou matematikou, ale nebude to nic těžkého. Přepojujeme do školní třídy.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Dnes vám to při matematice spočítám. Respektive spíš doufám, že to spočítáte vy mně. A správně. Půjde o čtverec. Takže nic těžkého. Náš čtverec má stranu o délce 4 cm. A já se ptám, jaký je jeho obvod? Nepochybuji o tom, že dnes to má za jedna i diskalkulik. 4 strany po 4 cm nám dávají dohromady 16 cm. To je správná odpověď. A ke geometrii jsme tak přidali prostou násobilku. Pro dnešek končíme a příště trochu přitvrdím. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzový Klárka hlásí předpověď.
1: Dneska bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne budou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti a nejvyšší teploty mezi 16 až 20 stupni.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
2: Létá po světě a bere nás sebou.
3: Když se dotkne tláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.
4: Padlo soukromé letadlo, vlak srazil u kolejiště dívku. Tenista Menšíky v semifinále Roland Garros. Je 6 hodin a posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: V Praze spadlo ultralehké letadlo, zřítilo se včera odpoledne u letiště Točná. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Vyšetřování mají na starosti kriminalisté společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Letiště Točná je neveřejné vnitrostátní letiště. Provozovatelem je Letecké muzeum Točná. Podle vyjádření zástupce společnosti havarované letadlo nebylo jejich. Vlak na Berounsku zachytil nezletilou dívku. Ta šla v podvečer vedle kolejiště. Podle policejní mluvčí Suchánkové skončila po nehodě v nemocnici. Provoz na trati se podle mluvčího zprávy železnic Kavky zhruba na hodinu a půl zastavil. Okolnosti incidentu policisté vyšetřují. Dětská jipka v karlovarské nemocnici projde proměnou. Kompletní modernizace bude stát 30 milionů. Nemocnice spolu s hejtmanstvím mají jedinou podmínku. Provoz jednotky intenzivní péče musí jet bez výrazného omezení.
5: Jiná jednotka intenzivní péče pro děti v Karlovarském kraji není, a tak se před rekonstrukcí musí nastavit přesná pravidla, aby vážné případy nezůstaly bez péče. Modernizace potrvá 10 měsíců a změní se takřka všechno. Vznikne moderní a hlavně bezpečné prostředí nejen pro personál. Nová jipka totiž musí být také příjemnější pro děti a jejich rodiče. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Protesty kvůli karanténě na ebolu v Keni si vyžádali dva mrtvé. Lidé demonstrovali proti záměru Spojených států zřídit na tamní vojenské základně zařízení pro pacienty s ebolou. Soud v podvečer také na 3 týdny pozastavil výstavbu zařízení a přikázal vládě, aby zveřejnila všechny související dohody se Spojenými státy americkými. Ty minulý týden uvedly, že na opatření související s připraveností na epidemii eboly Keni poskytnou 13,5 milionu dolarů.
2: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík zažívá velký úspěch. Poprvé v kariéře se probojoval do grandslamového semifinále. 20-letý rodák z Prostějova porazil ve čtvrtfinále Roland Garros o rok mladšího Brazilce Fonseku. Menšík je prvním českým semifinalistou na Roland Garros po 16 letech. Naposledy se v Paříži dostal mezi 4 nejlepší hráče v roce 2010 Tomáš Berdych. Světový fotbalový šampionát za velkou louží láká české fanoušky. Ministerstvo zahraničí proto posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. Zástupci ministerstva budou také u všech zápasů české reprezentace na turnaji. Ředitel právní a konzulární sekce české diplomacie Jiří Šlajs doporučuje jedno. Hlavně si zkontrolovat platnost cestovního dokladu, řekl to Impulzu.
6: Protože řada států má předepsanou minimální délku platnosti dokladu po opuštění země. Je potřeba zkontrolovat si, jaké jsou vstupní podmínky. U Spojených států i u Mexika je pro krátkodobé pobyty bezvízový pobyt v délce do 90, respektive do 180 dnů. Nicméně je potřeba provést registraci v ESTě.
4: Jiří Šlajs také apeluje na to, aby návštěvníci znali pravidla tamních imigračních úřadů. To znamená mít připravené doklady, které prokazují účel pobytu, třeba fotbalové vstupenky, ubytování nebo zpáteční letenku. Mistrovství světa ve fotbale v Kanadě, Spojených státech a Mexiku začíná 11. června.
0: Chytáte se někdo do Kanady, Mexika nebo Spojených států na fotbal? Holky.
4: Bohužel ne.
7: Prstem po mapě.
0: Jo, dobře, tak jo. Prstem po mapě, to frčilo na základce tohleto. To jsme cestovali všichni.
7: Jo, jo.
0: Klára Šedová.
7: Honza Daněk.
0: Dobré ráno.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Posloucháte Impuls. Klára dneska ráno přizvala něco, co málo kdo řekne nahlas. Ona zásadně neběhá vůbec nikdy a my ji rozumíme. Dnes se ptáme, běháte a co vás kdy doběhlo a před čím utíkáte?
1: No my jsme třeba na Gimplu museli běhat 12 stovku.
0: To mi povídej.
1: Jako 12 1200 metrů na čas. No tak já jsem první kolečko jakože jo, no ale zbytek jsem došla. A holky to zvládly rychle, protože běžely, že jo, ale já jsem šla prostě, já to nezvládám, já neumím běhat.
0: Jsi byla vždycky rebel.
1: Markéta píše, že ke 40. narození nám dostala běhací pás, který si moc přála. Takže si běhá, na parapet si postaví počítač a kouká na něco, co jí zrovna zajímá. Myšlenka původní prý byla běhat každý den, ale teď je ráda, když se to povede několikrát do týdne a pokaždé dá 4 až 5 kilometrů a ještě dodává běhu zdar.
0: Jak to má s běháním naše posluchačka, která nám volá do vysílání?
2: Když jsem byla mladá, běhala jsem docela často, skoro hodinu denně, ještě s klasickým walkmanem a strašně mě to bavilo. Když jsem byla starší, tak už jsem tolik neběhala. Každopádně občas doběhnu dceru, když to na mě zkouší. Mějte se krásně, krásné, dobré
0: ráno. Vy taky se mějte a slyšeli jsme ta bubnování toho deště. Další reakce.
3: Dobré ráno, Impulzovi. Řekne vám to každý řidič MHD na městskou hromadnou dopravu se neběhá, na MHD se čeká. A to je vše.
0: To já vím, já už jsem párkrát mě řidiči MHD tady v hlavním městě i v Brně vyškolili, jakože když jsem vrazil do těch dveří, které už se zavíraly, tak jsem dostal jako za vyučenou, že ne, že za 5 minut jde další tramvaj a do dveří se nevráží.
1: No tak vrážet to chápu, ale tak páni řidiči, jako odsamcať, podsamcať, jo, ježíš, tak někdo dobíhá, někam spěchá, nestíhá, tak přimhouřím v oko, ne.
0: A ne, pro mě jsou řidiči MHD prostě autorita, pravda je, že teď už čekám vždycky na další, no, tak přijdu později. Příhoda posluchače Marka z dob, kdy ještě takzvaně zlobil.
4: No, když nás naháněli policajti, tak vypustil psa policejního. A já jsem se zastavil, že jo, a prostě dal jsem ruce podél těla a pes ke mně přiběh, kroutil hlavou a policajt naměřoval, utíkej, a já proč, když mu stejně nezdrhnu. A ten pes, já jsem zjistil, že ten pes na tohle to není vůbec cvičený. Že on opravdu si před vás jenom sedne a kouká na vás vykuleně, proč prostě neběžíte. Takže já nemám ani půd sebezáchovy, jako abych běžel, jo, to ne.
0: To je dobrý návod.
1: A proč jste, Marku, utíkal před policií?
0: No, zřejmě zlobil.
1: Aha.
0: Jo, aha. Jsem říkal na začátku, když jsem pouštěl ten zvuk. Jo, ne, nechtěl prozradit pravděpodobně, kvůli čemu utíkali před policií. Tak jako byl rebel, že jo. Tak jestli je mu třeba 52 jako mě, tak je 74. ročník a považuje, že vyrůstal v 80. za komunismu prostě, že to, jo, že to období.
1: Ale já chci
0: prostě
1: vědět, proč, Marku, proč jste utíkal?
0: Marku, prosím vás, napište jí to, protože ona je vždycky zvědavá jak rádio.
1: No je.
0: Jak rádio Impuls. Klára Šedová.
1: A Honza Daněk.
0: Vaši raní společníci, krásné

0: Máme ráno, tento týden už se nám povedlo vytočit Betáno Jackpot, respektive abych si připsal taky nějaké zásluhy, mně se povedlo vytočit Betáno Jackpot 100 000 korun a je to prostě parádní zážitek, kdykoliv voláme v Halo tady Impulzovi oblíbené ranní hře o peníze. 100 000 vám žádné rádio každé ráno nenabízí a proto teďka vyzývám svoji rozkošnou parťačku Klárku, aby zvedla svoji neskutečně zeštíhlenou, nádhernou a vysportovanou postavu, postavila se ke kolu a zkusila cvičně zatočit.
1: Já chci jackpot taky už.
0: Je tam, točí, mávla do toho. Vždycky, když zatočí kolem, Klárka se tam nekouká, abyste věděli. Nevím proč. Dneska je Klárka dvojnásobná.
1: To jde. A ty?
2: Tam.
1: Honzík jde taky ke kolu, už se tam přiblížil a dáš je to na to trojnásobek, no, začíná trojnásobku a pojď a jede. No, a už se to točí, Honzík to roztočil hodně, Honzík většinou zatočí víc než já a často mu tam padá, no hele,
0: počkej,
1: základ.
0: Ne. Základ, dobrý,
1: no, dobrý, už dobrý, lepší. Vedle byl smolík, ale to, že je vedle, je úplně jedno, protože padl základ.
0: Přesně, takže dneska jsme dobrý, ale víte, jak to bývá, jo? Ta situace, ty vesmírné energie můžou být úplně jiný, když budeme hrát. A prozradím vám všem, že budeme volat zhruba za hodinku. Takže si hlídejte telefony a nezapomeňte na výherní heslo.
1: Halo, tady Impulzovi.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Jsou tady.
4: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Posloucháte Impuls a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza Daněk a přeji krásný den na silnice. Nehoda osobního auta s nákladním překáží na D1 na 196. kilometru u Brna ve směru do Prahy. Ucpávat se začíná také příjezd do Brna po bratislavské D2. Dvoukilometrová kolona je na trase ze Svitav do Brna na příjezdu do Lipůvky a v Praze v Belské směrem do Hloubětína. Boural osobák s kamionem, připravte se na narůstající zdržení. Všechno je v pořádku, budou teďka zpívat opět a Radeček. A je v pořádku všechno i u našeho zřivého reportéra, Klárko.
2: No to vidíme za chvilinku. Zřivec taky bude běhat, ale ještě v souvislosti s českým mejdanem s Impulzem. Tak jsem zvědavá.
1: To já taky.

0: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
1: Jak se dá propojit český mejdan s impulzem a běhání, tak to netuším, ale náš zuřivec samozřejmě moc dobře ví, jak na to. A něco pro vás spunktoval. Aleši, dobré ráno.
2: Krásné ráno, zuřivče.
3: Impulzovi krásné dobré ráno, zdravím vás z Kladna, středočeského Kladna. Já mám teda dneska u sebou zásobu vstupenek na český mejdan s Impulzem, kde, jak jsme už včera představili, bude jako speciální host, kromě těch ostatních, Richard Krajčo. Dneska to máme ale oběhání. A já jsem tady v Kladně, už teďka si tady odchytl na tenhle ten první vstup, moc milou dámu, Mirku. Mirko, krásné dobré ráno.
4: Krásné dobré ráno.
3: Tak znáte český mejdan s Impulzem?
4: Ano.
3: Tak, mám tady dva lísky, ale vy si pro ně musíte doběhnout. Naše téma ranní je běhání. Běháte?
4: Příležitosti.
3: Co to znamená? Jako jednou týdně, jednou ročně, jednou denně, každý den?
4: Jednou za 14 dní.
3: Jednou za 14 dní. Kolik kilometrů?
4: 5.
3: Tak my tady máme teďka 10-metrovou trasu, na konci které jsou vstupenky na český mejdan s Impulzem, jo? Takže já to odstartuju, když tam budete dřív než já, Mirko, tak jsou vaše, jo? Takže 3, 2, 1, teď. Tak, jsme tady. Úplně stejně. Tak je to remíza a lístky jsou vaše.
4: Ježiš, tak děkuju moc.
3: Tak já se jenom zeptám, byla jste někde na českým mejdanu s Impulzem?
4: Nebyla.
3: Miraj, Činasky, Olympik, MiG-21, Lucka Vondráčková a speciální host Richard Krajčo. Tak kdo je ten, koho tam budete mít nejradši? Nebo na koho se těšíte?
4: Asi Richard Krajčo.
3: Richard Krajčo? Včera jsem s ním vysílal velký sympaťák, takže 17. října O2 Arena v Praze od 18 hodin.
4: Děkuju.
3: Mirko, mějte se krásně, ať se vám daří naschle.
4: Krásný den.
3: Díky. Tak a Impulzovi, já tady zůstanu, takže jsem v Kladně u takzvaného všesportovního areálu s letiště, tady u té hlavní brány. A ten, kdo sem za mnou přijde, tak má možnost dneska si tady se mnou vyhrát další dva lístky na český mejdan s Impulzem letos v říjnu v O2 Areně. Takže přijďte, jsem tady a čekám na vás. Ahoj!
5: Ty bláho, jinými slovy, předběhněte Aleše a jdete zadarmo na jubilejní ročník českého mejdanu s Impulzem.
1: No já bych nešla, že jo? Je by utek.
5: Já bych ho taky nechal předběhnout. Já dneska, mě nikdo dneska nedonutí dobíhat ani na vlak.
1: Já jsem šťastná, že ty lístky dostaneme od rady a že je nemusím vyběhat. To je marný, je to marný.
5: Středa 3. června. Halo, tady Impulzovi krásné dobré ráno.

0: Dneska Betánu jackpot, třeba ano, krásných 100 000 můžete mít, když řeknete halo tady Impulzovi a když se to všechno zadaří a Klárka nebo Honzik budou mít šťastnou ruku. Partnerem hry je Betáno, online sásovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem, no jasně, Betáno.
1: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Dneska bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami a taky bouřky. Během dne budou srážky ubývat a nejvyšší teploty budou mezi 16 a 20 stupni. Aktuálně v Ostravě 14 stupňů a posluchač s námi frčí do práce, tak přejeme šťastnou cestu a Pepa píše z Rudné pod Pradědem 9. Jak je u vás?

0: Romaneo.
1: Karel Poborský jde sám. Krásně to skutili 1-0.
2: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
9: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
8: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
12: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
13: Sedmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Sněmovna bude pokračovat ve schvalování změn v pomoci lidem v bytové nouzi. Spojené státy americké uvalily sankce na velitele ozbrojených skupin bojujících na východě Konga. Požární ochranu ve Středomoří posílí díky mechanismu Evropské unie 777 hasičů a krátce před mistrovstvím světa jde do aukce dres fotbalové legendy Pelé.
14: Pokud kolem sebe máte skvělé lidi, můžete nám je nahlásit a my je rádi překvapíme v našem pořadu Úsměv prosím. A prostřednictvím tohoto pořadu popřejí rodiče naší posluchačce hodně štěstí v další životní etapě už za chvilku.
15: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Prosím.
2: Moc vás zdravíme, tady jsou Klára, Honza z Halo, tady Impulzovi.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: My jsme na vás dostali kontakt od rodičů a máme vám popřát do vašeho nového životního kroku hodně štěstí a zdraví, protože se 6. června vdáváte.
1: Ježiši, tak to je úžasné.
3: Vy se vdáváte?
1: Vdávám.
3: Po kolika letech vztahu?
1: Budeme spolu teďka až 1,5 roku. Opravdu za mě je to ten nejúžasnější kluk, kterého jsem kdy potkala.
3: Svatba opravdu za rohem, takže co nervy?
1: Na pochodu, ale dá se to zvládnout.
3: Máte všechno?
1: Akorát to jsou ty pevný nervy a trošku přípravy, ale jinak mám všechno.
3: Šaty, koláčky, kytky, hostina zajištěná.
1: Všechno zajištěné.
3: Prstinky.
1: Dokonce i ty.
3: Tak to máte všechno.
2: A mě to zajímá z toho mužského pohledu. Takže, jak se jmenuje ten váš?
1: Honza.
2: Jako já. Řekněte mi, kde jste si ho našla?
1: My jsme měli takové netradiční setkání, vlastně celkově i už dřív jsme si psali, ale tak jsem byla po předchozím stavu taková špatná, byla jsem 3 roky sama a nedalo mi to, nevěřila jsem seznámkám v životě, ale tak zkusila jsem to na Facebooku přímo a opravdu vyšlo to. Byl to teda asi druhej, co mi napsal, ale nelituju.
2: Kdo komu napsal první? Předpokládám, že on vám.
1: On mě, protože jsem vlastně dávala do skupinky fotku, jo, a vlastně něco o sobě a on se mi ozval.
2: Jaká byla jeho prvotní reakce? Co vám napsal? Vzpomínáte se na to ještě?
1: Tehdy mi napsal, že jsem se mu hrozně na těch fotkách líbila a že by mě chtěl poznat jakože blíž, jestli někam vyrazíme. No a vyrazili jsme na Helštín.
2: Vypadal na fotce nebo ve skutečnosti líp?
1: No, svalama o dost líp.
3: Jo, takže to svalouš?
1: Je, a dokonce zvládl i roštěp.
3: Tak to je hustý. A vybrala jste dobře teda, jste o tom přesvědčená?
1: Nelituju.
3: To je tak hezký.
2: Ať se vám všechno povede, ať se vám v životě daří a my se vám třeba ozvem za 2 roky, jestli to klape, jo?
1: Já doufám, že jo.
2: A poslední věc, musíte Honzovi taky říct něco přes rádio, takže máte teď tu možnost.
1: Tak jo, brouku, děkuju za všechno, doufám, že mi od toho otáž neutečeš a miluju tě.
3: A ještě jedna teda drobnost. Rodiče vám chtěli popřát hodně štěstí. Co vzkážete jim?
1: Že nebudu takový baron prášil aspoň, jako jsem bývala jako malá. Že díky ně moje představivost teda rozrostla se o dost víc. Ne, jak tak vzpomínám, jak když malá jsem si představovala, co je to listonoše, si představila housenku s listem na zádech. Že prostě něco se nosí vždy. A doufám, že ještě budou dlouho tady se mnou a budou mě mít tak rádi, jak mám ráda já je.
2: To jste řekla moc hezky. Mějte se hezky.
1: Dobře, děkuji moc. Děkujeme
3: taky. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Piero Amor Mio. Buenos días do celého Česka. Krásné ráno posílají Klára s Honzou v Halo tady Implozovi.
1: Jedete někam? Autem, autobusem, vlakem, bagrem jsme včera jeli. No prostě čímkoliv, kamkoliv. Napište nám teď na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a my pro vás přichystáme písničku na cestu a tu práci, tu štreku, kamkoliv vám zpříjemníme popovídáním a jak jsem říkala, tou slibovanou písničkou 605 222 007 a heslo jedu.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: jsme s vámi i na Instagramu. Sledujte Radio Impuls. Radio se 4A. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka pro celou dopravní rodinu. A Honza Daně, krásné ráno. V Praze v Belské u nájezdu na Novopatskou směrem do Hloubětina boural osobák s nákladňákem a je tam 3-kilometrová kolona. Bouračka brzdí provoz taky na jižní spojce ve směru na Černák na konci Lanového mostu. Profici z Global Assistance hlásí nehodu na Pražském okruhu na 23. kilometru. Je za sjezdem z D5 ve směru do Modletic. 2-kilometrová řada je na trase z Mělníka do Slaného před Novou vsí, popojíždí se na ústecké D8 před Prahou do 8. kilometru a vázne provoz i na D1 před Brnem cestou z Prahy i od Vyškova. Z dopravy je to všechno. Teď už jdeme zkontrolovat, kdo všechno napsal jedu. Voláme vám zpátky a vstoupíme do vysílání. Pozor, voláme ze skrytýho čísla, tak se nelekejte.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzově, s náma ve vysílání je posluchač Lukáš. Lukáši, dobré ráno i vám.
1: Dobré ráno všem.
2: Lukáši, krásné ráno, kam jedete?
1: Krásné ráno, jedu z Tábora do Budějovic do práce.
2: Jaká je cesta?
1: Cesta bych řekl, že pohodová taková, poslouchám rádio, takže taková na pohodu.
2: Se vám jede s náma, co?
1: Tak přesně.
2: A cože je to za práci?
1: Takhle, máme firmu výrobu ortopedických vložek a plus dvě prodejny, takže teď jedu pro e-shopy, udělat e-shopy do té jedné z prodejen.
2: My tady s Honzikem máme oba plochý nohy.
1: Jo.
2: A nevím, si vymýšlím.
1: To zkontrolujeme a uvidíme.
0: Ona hned dělá kšefty, víte?
1: Jo, Lukáši,
0: jo. To je Klárka, no jestli nás posloucháte častěji.
1: A jo,
0: možná už jste jí načet, jo? Jako ona miluje prostě dělat kšefty. A kor s těma mužskýma, když jakmile má na drátě mužskýho, tak to je celá prostě úplně z toho rozvrkočená vždycky. Takže,
1: jo, tak já teda se musím pochlubit, zítra mám 22 let manželství, tak promiňte, Klárko, promiňte.
2: Jako takhle to Honzík nemyslel.
0: Ona má taky jako hodně dlouhý manželství už, jo?
1: No.
0: Ale pozor, drží se zásadní věci. A já taky vlastně v životě. Flirt je koření vztahu.
1: Tak, přesně, jo? Ano. Já si to taky myslím.
0: Znáte
1: jo,
0: to
1: jo.
0: Sám. Člověk musí prostě, i když je v Chomoutu, musí si občas zaflirtovat. No neříkejte, Luky, neříkejte mi, že neřeknete nějaký paní, že jí to sluší třeba.
1: Ne, to neřeknu. To bych asi dostal doma, no nic, nebudu.
2: Tak ještě, že muž spí, ještě 6.50, dobrý,
0: to jsme se dostali úplně někam jinam, Lukáši.
1: Tak,
0: ale to zníte jako úplně mladý člověk, kolik vám je?
1: Bude mi 43.
0: No, tak jak to klame ten hlas vždycky, že jo? Jako už zralý mužský od rodiny. No a řekněte mi, jste říkal, je to pohodová jízda, poslouchám rádio, tak co vás dneska bavilo ve vysílání? Baví?
1: Takhle mě bavíte vy všeobecně, protože fakt jako ty ranní show s vámi jsou super, takže
0: to nás
1: tam to není vysloveně, že něco by mě mělo bavit víc, nebo to samozřejmě čekám, jestli někdo zvedne telefon, že jo, halo, tady Impulzovi a tak. Tam jsem teda se nepřihlásil ještě, já asi a těch telefonů mám víc, tak já se bojím, že bych každému říkal halo, tady Impulzovi.
0: Helejte, ale představte si imaginárně teďka, že byste byl zrovna přihlášený, jo? A zrovna teď bychom vám volali. Máme zkušebně zatočit kolem, když už jste v tom vysílání. Máme.
1: Jasně.
0: A kdo zatočí, Klárka nebo Honza?
1: Klárka, protože jí tam padají ty smolíky.
0: Dobře.
1: Tak ať to tam má.
0: Kláry, 3, 2, 1 a pojď zkušebně zatočit kolem.
2: Lukáši, našemu... vy mi věříte, no to teda koukám.
1: Jo. Tak když už jsme spolu flirtovali trošku, tak...
2: Jo, tak my jsme spolu flirtovali. Dobrý vědět.
0: Dvojnásobek. Lukáši. Dvojnásobek,
1: no krásný, no, tak kdy mi přijde.
0: 20 tisíc nepřijde vám, ale když se přihlásíte do hry Halo tady Impulzovi, možná budete mít štěstí.
1: Jasně.
0: Dobrý.
1: Tak.
0: Bylo to s váma skvělý ten vstup, jsme rádi, že jste se s náma právě v tuto chvíli zamoderoval. No a posíláme vám písničku na cestu, mám tady Dua Lipa nebo Backstreet Boys, co vám udělá větší radost, nebo radši něco českýho?
1: Ne, dáme Dua Lipa.
0: Dua Lipa, Love Again, speciálně pro Lukáše s ortopedickýma vložkama. Pozdravujte
2: šťastnou
0: rodinu, naslyšenou.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Písnička na cestu.

0: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Menšík si poprvé v kariéře zahraje semifinále Grand Slamu. Opilý cizinec skočil v Praze z mostu do Vltavy. Na Slovensku útočil medvěd. Je 7 hodin, za redakci zpravodajství vás zdraví Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Jakub Menšík hraje životní představení. Český tenista ve čtvrtfinále Roland Garros porazil Brazilce Fonesku a poprvé v kariéře si zahraje Grand Slamové semifinále. Utkání sledoval reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké ráno.
8: Pěkné ráno. Tažení českého supertalentu v Paříži pokračuje. 20-letý rodák z Prostějova zahrál v zápase 49 vítězných míčů a 11 S. Utkání trvalo 2 hodiny a 44 minut. Menšík vyhrál 3-0 na sety.
9: Jakub Menšík!
8: Český mužský tenis bude mít zástupce v semifinále Grand Slamu po 9 letech. Na pařížské Anduce je to dokonce po 16 letech. Menšík v obou případech dorovnal Tomáše Berdycha. Postup do semifinále znamená pro našeho hráče posun na minimálně 17. místo světového žebříčku a také příjemnou odměnu, zatím v přepočtu asi 18 milionů korun. O finále Roland Garros bude Menšík hrát v pátek odpoledne s Němcem Alexandrem Zverevem. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
7: Cizinec skočil včera večer z pražského mostu Legií do Vltavy. Ukrajinec s téměř 2 promile alkoholu v krvi se nechal vyhecovat Praze skupinou svých kamarádů. Nakonec ho museli z vody lovit lidé, kteří byli v blízkosti mostu na šlapadlech. Mladíkovi se podle serveru novinky.cz nic nestalo, jen bude muset zaplatit pobyt na záchytce, kam ho policie následně odvezla. Na Slovensku opět útočil medvěd. V obci Stráňavy v okresu Žilina napadl muže. 36-letý pacient byl s povrchovými zraněními krku transportovaný vrtulníkem do nemocnice. Vedení obce vyzvalo obyvatele, aby až do odvolání nevstupovali do oblasti mimo zastavěné části obce. V polovině dubna napadl medvěd muže při raním běhu v Banské Bystrici na vrchu Urpín. Muž utrpěl zranění v oblasti hrudníku. Loni došlo na Slovensku k 19 útokům medvěda hnědého na člověka. Jeden při nich zemřel, 16 lidí se zranilo. Podle odhadů žije na Slovensku asi 1300 medvědů. Západočeské Nalžovské hory jsou v dopravních problémech. Ředitelství silnic a dálnic tu opravuje průtah městem. Do konce stavební sezóny je mimo provoz hlavní tah silnice 1/22 z Domažlic přes Klatovy na Horažďovice a Strakonice. Stavba za více než 100 milionů korun skončí poslední etapou do října příštího roku. Starosta Nalžovských hor Zdeněk Hlaváč má pro drastickou uzavírku pochopení.
10: Tam je strašně komplikovaná stavba, úplně nová opěrná
9: zeď.
10: A ta v žádném případě nejde dělat za kyvadlového provozu. Tam musí být přísně hlídány technologické postupy vystužování a rozšíření parametrů o chodník, který tam v danou chvíli není. Potom ještě je vlastně další velká část vlastní náměstí.
7: Objížďka je podle Hlaváče dlouhá, složitá a je na ní hodně mostů, zejména pro tranzitní dopravu, která je odkloněná z Horažďovic na Sušici přes Běšiny do Klatov. Osobní auta mohou jet kratší cestou z Hradešic na Miřenice a vyjedou ve druhé polovině na Lžovský hor.
1: Sport.
7: Česká fotbalová reprezentace obdržela rozpis domácích zápasů Ligy národů. V září odehraje turnaje proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko na pražské Letné. Český celek se v Lize národů podruhé v historii představí v elitní divizi A.
11: A my radost do života posíláme teprve 20-letému Jakubovi Menšíkovi a držíme palce, protože to je teď člověk, který vlastně bude trendovat i v našem zpravodajství.
7: Je to tak.
11: Říkám to správně. Díky za informaci, Kačinko. Jo, český tenis. No, ale co to prvé český běh a co to prvé Klára Šedová jako běžkyně, že?
12: No, a co Honza Daněk?
11: No to my jsme běžci. Páni, dneska běháme. Běháte nebo spíš dobíháte v životě? V raním tématu vysvětlíme.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádi.

0: Vítejte u Impulzových, vysílají Honza a Klára. A Klára ráno přiznala něco, co málo kdo řekne nahlas. Ona zásadně neběhá vůbec nikdy. A my jí rozumíme, protože běh je buď životní vášeň nebo věc, kterou děláte jedině tehdy, když nestíháte třeba MHD. Dneska se vás ptám, jestli jste typ, který vstává v 6 a jde si zaběhat, nebo typ, který se na takové lidi dívá z okna s kávou v ruce, kdy jste naposledy opravdu běželi. A co říkáte Kláře, má to zkusit nebo ať zůstane v klidu u chůze. Ozýváte se nám třeba přes náš radio WhatsApp s číslem 605 222 007, kam lze nahrát textovku i hlasovku.
1: Píše Veru, nikdy dřív jsem neběhala a nesnášela jsem to. Kdyby mi někdo před 2 roky řekl, že budu běhat a že uběhnu půlmaraton, tak si myslím, že bere drogy. Takže asi tak. A prosím vás, Veru, Veronika, to je úžasná ženská. My se sledujeme navzájem na Instagramu. Ona je tak šikovná, skvěle vaří, manuálně zručná, stačí číst a já vždycky, když koukám na ty její storíčka, tak si říkám, já jsem ale línej lempl, když vidím, co všechno ona zvládá. Takže opravdu potvrzuju, nejenom, že je prostě skvělá báječná, ale ještě běhá.
0: Sledujte rádio se 4 A, ale můžete sledovat i naše osobní profily, třeba klara.šedová nebo honzadram, když to zadáte, hned nás to najde.
2: Co se týče běhání, no tak teď do svých 60 jsem to nějak nedával moc, ale díky sramému zaměstnání a hlavně mé mladé přítelkyni nové, která mě naučila správné technice běhu, jsem se dal na běhání, což dělám tak 3x, 4x do týdne podle počasí od těch 3 do těch 5 kilometrů. Běháme spolu teda samozřejmě. Naučila mě správnou techniku i správné vybavení nosit a začínal jsem takzvaným indiánským během.
0: Děkujeme Vláďovi a přejeme, ať s novou přítelkyní všechno klape. Ještě se nám hlásí Romana, dobré ráno.
3: Tak my v 8. třídě, rok 1983 praběh, jsme běhali 1500 metrů na čas, prosím, asi tehdy můj rekord 4,53. No teď to ujdu, úplně v klidu, ten běh bych neřešil.
0: Romy, v pohodě se, procházejte, chůze je zdravá. A Klárka říkala, že běhali 1200, ano, my 80-koví 1500 na čas.
1: No my 1200, holky 1200, kluci 1500. Ale 4 minuty, ježiši, já jsem to šla snad půl hodiny.
0: Halo, tady Impulzovi. Běháte nebo spíš dobíháte? Pojďte nahrát taky svůj vzkaz do ranního tématu. 10 minut po 7. hodině, Klára Šedová. Ahoj.

0: jak tady naši inženýři sociálních sítí šermujou telefonama. My zatím nic neříkáme a to všechno se teďka vysílá na Facebooku. Už jsme začali mluvit, takže zdravíme všechny posluchače, kteří si nás zapli i na sociální sítě Facebook. Jsme tam jako rádio se 4A, takže si nás tam klidně můžete přidat. Nezapomeňte, že i na Instagramu jsme jako rádio se 4A. To je důležitá informace. Ta druhá, pode mnou to bublá a znamená to, že probíhá teďka skvělý adrenalin, který nemá žádné jiné rádio. Každý den se u nás dá vyhrát až neuvěřitelných 100 000 korun a já teď mačkám šťastlivce či šťastlivkyni, která by se nám mohla na druhém konci ozvat.
1: První já to budu počítat, ano. No. Druhé. Třetí.
2: Haló, tady jsem pozdraví.
0: A je to venku. Je to výhra. Je to výhra, na druhém konci slyším, že se někdo raduje.
2: Jo, jo, děkuju.
1: Kačenko, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Kam jsme se dovolali?
2: Do Habrovan.
1: Do Habrovan?
0: Jihomoravský kraj, okres Vyškov, co?
2: Ano, ano.
0: Neskutečný, hezká vesnička.
2: Ano.
0: No jasně, já tam mám nějaký kořeny a mám k tomu nějaký vazby, Katko, ale to je dlouhá historie.
2: To je dlouhá historie.
0: Vy jste teďka nějaká dojatá, nebo?
2: Jo, já čekám na to hrozně dlouho.
0: Jak dlouho?
2: Jakože, nevím, ani už.
0: Kolik?
2: Nevím, ani už.
0: Ani už nevíte?
2: Já to tak, ne, to tak různě zkouším.
0: Kde se teďka nacházíte? Už jste v pracovním procesu, nebo?
2: Ne, teď právě si vypravuju s dcerou do školy.
0: Výborně, tak ať vás dlouho nezdržujeme. Víte, ano. Že principem naší hry je taky výherní kolo. V tomto kole máme Betano Jackpot, to je každý den může posluchač vyhrát až 100 000 korun. Ale je na jednom z moderátorů, aby kolem zatočili, tak koho si vyberete?
2: Tak vás, když máte ty kořeny.
1: No kořeny má a hodně hluboký.
0: A je
1: Kačenko,
0: vám...
1: ale víte, že je tam i smolík,
0: ano,
1: jo?
0: Ano, přesně tak.
2: Jo, vím, ale...
0: Tak když
2: jo?
0: Tam padne dobře. Smolík, tak to mě bude moc mrzet, ale nedá se nic.
1: Takže Honzík,
0: jo,
1: opouští sluchátka.
0: Ale je to jenom
1: sluchátka.
0: Hra, jo? Musíme dobře, si to uvědomit. Dobře. Opouštím sluchátka a jdu ke kolu,
1: a
0: musím udělat pár kroků.
1: Já vám to budu jako popisovat, jo? Teďka míjí mě a v podstatě už roztáčí kolo. Pojď, Honzi, zatoč. A už se to točí, jo? Už se to točí a kolem smolíka to projelo. No,
0: dopadlo to dobře.
1: Dopadlo to dobře, no. Jako...
0: To, co jste si vyhrála za výherní heslo, máte základ tam padl. Ale jsem kousíček, řeknu vám, jsem 10 cm od Betánu Jackpotu. Kdybych do toho malinko víc praštil, mohla jsem mít 100 000 normálně a mohl tam být druhý Betánu Jackpot tento týden.
2: Ale i tak je to paráda.
0: Je to hezký, o nic se nepřišla, 10 000 u popelnice člověk nenajde, no ne?
2: Moc děkuju, no jasný.
0: Nemáte za co, Katko, ať se vám Habrovanek daří. Pozdravujte celou rodinu, mějte se moc hezky.
2: Budu, vy taky.
1: Naslyšenou, gratulujeme. Naslyšenou.
2: Děkuju.
1: Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezké ráno, 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka pro celou dopravní rodinu. A začneme v hlavním městě. Nehoda osobáku s nákladním vozem. Překáží v Belské do Hloubětina u nájezdu na Novopatskou. Na zdraví, paní Šedová.
2: Děkuji.
1: Do kolony se vyjíždí už u sjezdu do Ďáblic. Bouralo se také na jižní spojce směrem na Černý most na konci Lanového mostu. Zdržíte se už od Spořilova. Popojíždí se na Pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličinem a Jinočany. Stojí se na D5 před Prahou ve směru na letiště vázne provoz na okruhu mezi Lohkovem a Ořechem. Kolony sledují také na trase Mělník Slaný před Novou Vsí, na trojce z Benešova do Prahy před Mirošovicemi a na příjezdech do Pardubic směrem s Chrudimi a Kutné Hory. Ještě tady mám jedno info, než pustím Evu Farnou z Miraj. Přerušovaná kolona je na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178 a 196 kilometrem.
2: A za chvilku Aleš, který v běhu rozdává lístky na český mejdan s Impulzem.

0: Rádia Impuls.
1: Zuřivec Zaběh rozdává lístky na český mejdan s Impulzem. Je to tak, Aleši, krásné ráno.
2: Ahoj, kamaráde.
3: Jasně, krásné dobré ráno Impulzovi. Tak je to taková malá jako sranda spíš. Já jsem vybral desetinu z té nejslavnější běžecké rychlostní tratě, to je 100 kilometrů, že Usain Bolt. Tam byl historicky jako nejlepší, co si tak pamatuju ještě, když běhal. No a já mám desetinu, to znamená 10 metrů. Si dám s tím naším posluchačem, takhle už jsem obšťastnil dneska dvě posluchačky, Petru a Mirku. Každá z nich má dvě vstupenky na český mejdan s Impulzem ode mě. To bylo v Kladně u městského stadionu na Sletišti. Mimochodem, teda abyste jenom věděli, o co hrajeme, tak to je prostě český mejdan s Impulzem Mirai v tom teda letošním roce. Olympic, Činasky, co to máme, Lucie Vondráčkovou, MiG 21 a Richarda Krajča jsme ještě oznámili vlastně včera. No tak tohle to lítá teďka už 10 a dvě další obálky mám přistané a já přijíždím. Já jsem si na mapě dal tak jako takový ten ad hoc, prst prostě na místo a jedu do Líbeznice, kousek jako za Prahou a tam v té Líbeznici znám jediné místo a to je divadlo Kouzel. Tak tam budu za hodinu rozdávat další vstupenky na český mejdan s Impulzem. Dáme si spolu tu desítku, desetinu té stovky a kdo to vyhraje, tak bude mít ty lístky a věřte mi, že vyhrajete.
4: Pojďme ještě jednou zopakovat tedy přesné místo, aby lidi trefili. Aleš se přemysťuje do Líbeznice, kde bude?
3: U divadla Kouzel.
4: U divadla Kouzel. Tam za
3: ano,
4: ním můžete.
3: Místa nejznámější.
4: Tam za tebou můžou ty lidi přijít třeba já nevím, v 8 hodin 15 minut nebo 8:10
3: třeba. Ano.
4: 8:15, 8:20.
3: Mm-hmm.
4: Tak. 8:10 až 8:20 na tom místě, případně když tam ještě nebude chviličku, počkejte. Ale
3: mám
4: tam
3: žlutou bundu, výraznou žlutou bundu.
4: Ano, objeví a můžete si s ním uběhnout 10 metrů a když Aleše předběhnete, vstupenky mít budete.
3: A mě to nějak neběhá dneska, určitě mě předběhnete.
4: Tak ho předběhnete 100%.
3: Mě to podkluze, jak je mokro.
4: Rozumíme. Dávej na sebe pozor hlavně, aby si se nepraštil. Znáš to, zuřivý reportére?
3: Ano.
4: A zase se uslyšíme, Aleši. A já to posluchačům samozřejmě ještě připomenu, kde budeš. Pojďme to říct ještě jednou. Líbeznice a divadlo?
3: Kouzel.
4: Divadlo Kouzel, naslyšenou.
3: Díky, ahoj.
4: Ahoj.
5: Ahoj.
4: Posloucháte Halo tady Impulzovi a my se vás vlastně dneska ptáme, jestli běháte, jestli to patří k vašemu životnímu stylu, nebo spíš dobíháte. Ozvat se můžete i vy do ranního tématu, třeba přes Radio WhatsApp, anebo aplikací Rádia Impuls. K běhání by možná právě tuhle chvíli bodli i Gypsy Kings. Bumble.

0: Na té terase nám všechno okamžitě spuchří, začne praskat, protože je tam neuvěřitelné teplo. Tak jsme si vybrali nábytek, který by měl být odolný, jeli jsme pro něj, sjezdili jsme kvůli tomu půlku Prahy, protože nás posílali od čerta k ďáblu. Tady to nemáme, tady to máme, tady to nemáme. No, každopádně vybrali jsme nábytek. Jo, tak jsme ho dali na tu terasu, jsme to tam rozestavila. Hezký. Ale jako není to ono. Pořád tomu něco chybí. A jak mám docela si myslím vkus na ten interiér, který dokážu zařídit, tak ta terasa vypadá jako... Já nevím, no. No prostě vypadá divně. Tak co jsem nevymyslela, vyfotila jsem ji, zadala jsem to umělé inteligenci a říkám, dotvoř mi to. Doplňky a vším, aby to bylo hezké a aby to působilo prostě jako příjemně, mile, aby tam člověk chtěl sedět. A ona to vyrobila a vypadá to strašně hezky a já teďka pojedu a nakoupím ty doplňky přesně podle toho, co tam udělala ta umělá inteligence. Takže jsem konečně přišla na to, k čemu je.
1: Z toho plyne. Šikovna. Z toho plyne, co? Poučení. Naučte se dobře pracovat s umělou inteligencí.
0: No a jestli to chcete vidět, to je důležitá věc, protože když o tom mluvím, že jo, tak se na to mrkněte. Já jsem to dala na Instagram, dala jsem tam tu fotku, jak to vypadá vlastně jako teď, a dala jsem tam tu fotku, jak to bude vypadat potom, teda ten návrh umělé inteligence. Ale jak to bude vypadat v reálu, to si ukážeme třeba až za měsíc, až to seženu.
1: Klara.šedová, přidejte si. Do sledujících a nezapomeňte si přidat i Rádio se 4 a jak na Facebooku, tak Instagramu. Dneska to začne zataženou oblohou a občasným deštěm, místy i bouřkou. Během dne se ale počasí zlepší, srážky budou slábnout a oblačnost se trhat. Teploty vystoupí na příjemných 16 až 20 stupňů Celsia. A my za chvilku budeme v ranním tématu běhat. Běháte nebo spíš dobíháte? Rozebereme s posluchači Rádia Impuls.
2: Vtip dne. Nikdy jsem se nepovažoval za nějakého velkého krasavce, ale aby prostitutky při pohledu na mě začaly předstírat, že čekají na autobus, tak to už je vážně moc.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta

0: 1 za 8 999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Karel Poborský desá. Krásně to zkusili 1-0.
5: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
12: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
13: Myslím, že to bude za C. Gumák.
12: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď.

0: Je za G.
1: Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: 5:08 jsou tu zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Sněmovna podpořila od nového roku růst rodičovské o 50 000 korun. Při útoku

0: ta nábožná veřejnost se může zapojit do jejího mapování. A tenista Menšík je po vítězství nad Fonsecou z Brazílie poprvé v semifinále Grand Slamu.
1: Co se váže k té kudlance vlastně úplně nejvíc, holky? Nenapadá vás?
2: No, že žere svý chlapy.
1: Takže jste kudlanky?
2: Ano, tak je to pravda.
1: Jste kudlanky?
0: Bohužel ne.
1: Bohužel ne. Slyšeli jste to, milí posluchači? Neskutečný.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádi.

0: Náš příběh, Tereza Mašková a Marek Lambora. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, dobré ráno. Dneska se vás ptáme, jestli běháte, nebo spíš v životě dobíháte. Takže voláme k přijímačům, jak všechny běžce, tak i ty, kteří jenom dobíhají, nebo dokonce i ty, které třeba něco v životě doběhlo.
1: No, běhny prostě, že jo?
0: To bych nevyslovil já.
1: Ale tak my tak jako říkáme, když vidíme ráno někde běžce nebo odpoledne, že už jako mají sráz a že běhny jedou. Takhle ve zkratce.
0: To je no, chytné, to no. Jsem ještě neslyšel, každopádně to zábavné. Reakce našeho posluchače.
2: Ahoj, kuřáci, no, vzhledem k tomu, že já rozvážím maso, tak jak se říká, jsem v práci, ne na útěku, takže já radši chodím. Čau.
0: Ahoj, a děkujeme, že jste se ozval.
1: Tomáš napsal, já nejraději běhám od televize k lednici a zpět. A Inička píše, běhám 3 měsíce, snažím se hubnout, ale hlavně mi to zvedá fyzičku a cítím se s každým kilometrem skvěle. Zatím nejvíc mám 8 kilometrů a postupně to chci zvyšovat. A běhám určitě jednou týdně, když je dcera na kroužku a když je u dědy, tak i víckrát. Hubnout mi moc nejde, ale baví mě to a to je top. Super je pozdravit se s protiběžcem, to mě vždycky moc potěší. Mějte se krásně, Janičko, běhu zdar i vám a držíme palce, abyste běhala tak, jak potřebujete a víc a víc.
0: Klárka dneska ráno přiznala, že zásadně neběhá a já ji rozumím. Ptáme se vás, jestli běháte a co vás kdy doběhlo, jestli jste typ, který vstane v 6, nebo ten typ, který se na takový lidi, co běhají, už od rána kouká. Kdy jste naposled opravdu běželi a bylo to pro sport, nebo jste dobíhali MHDčko? Ozvěte se dneska i vy. Přes náš radio WhatsApp můžete nahrát hlasovku i textovku.

0: Impulzová rodina s námi ráno začíná. Jsme vaše rádio rodina, do rodiny nově vstoupil i pan profesor, aby jsme byli taky trošku edukativní. Vy?
1: No já už slyším na chodbě takový ty těžký kroky. A to hvízdání, to je jak máchá tou rákoskou. Já už se trošku bojím teda malinko, no ale tak musí to být. Pan profesor se blíží, bude zkoušeníčko, zkoušení.
0: A dneska matematika už za chvilku hned po Tobravě 007.
2: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání?

Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: A co za volantem? No jasně, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka pro celou dopravní rodinu. Přerušovaná kolona je na D1 před Brnem směrem z Prahy a cestou z Vyškova je 3-kilometrová řada před 210. kilometrem u Holubic. Hodně plná je 43 ze Svita v Dobrná mezi Lažany a Lipůvkou. Jsme v hlavním městě, Proficis Global Assistance hlásí uspaný pražský okruh směrem do Modletic a dlouhé zdržení naberete také na D5 před Prahou od 6. kilometru. V hlavním městě to stojí ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy na příjezdech z D8 v Liberecké a Kbelské a stojí se také na příjezdech k Barandňáku ve směru na Smíchov. Na příjezdu do Prahy po karlovarské D6 u nájezdu na pražský okruh narazilo osobní auto do svodidel, i tam doprava zpomaluje. No a ještě ranní Evergreen z Liberecka, 2-kilometrová kolona je teďka na trase z Liberce do Turnova, a to před Hodkovicemi nad Mohelkou. I přesto, že je kolon spousta, zůstávám optimista. Za chvilku milionová moderátorka Olga Lounová a její písnička.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Kružítka, pravítka, násobilka, obě ruce, hlava plná čísel. Trochu vás strašíme matematikou, ale nebude to nic těžkého. Přepojujeme do školní třídy.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Dnes vám to při matematice spočítám. Respektive spíš doufám, že to spočítáte vy mně. A správně. Půjde o čtverec. Takže nic těžkého. Náš čtverec má stranu o délce 4 cm. A já se ptám, jaký je jeho obvod? Nepochybuji o tom, že dnes to má za jedna i diskalkulik. 4 strany po 4 cm nám dávají dohromady 16 cm. To je správná odpověď. A ke geometrii jsme tak přidali prostou násobilku. Pro dnešek končíme a příště trochu přitvrdím. Váš pan profesor.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
3: Byla vám matika málo? Chcete víc procvičování? Chcete i nějaké opáčko? Mrkněte na náš web impuls.cz, kde najdete celého pana profesora, všechny díly, které jsme odvysílali, takže se můžete zdokonalovat ve svých dovednostech. No a u té příležitosti si taky prohlédněte náš nový web, protože je prostě hrozně hezký.
0: Adresa?
3: Impuls.cz?
0: No jasně, posloucháte, halo, tady Impulzovi. 9 minut před 8 hodinou, Klára Zoncou.

0: No vidíš, Klarinko, a ještě jsem ti zahrál dneska Kosatku a pro všechny posluchače taky, takže všechno dobrý, ne?
1: Co no zachraňte dost? Viliho, to je moje oblíbená písnička. Já ale ten film úplně zase tak jako nemusím.
0: Ne, já myslím, jako, že...
1: Dobrý, jo, ale ne, že bych si ho pouštěla, když někde běží, tak na něj mrknu, ale není to jako Krotitele duchu, který mám 30krát do roka, ale prostě ta písnička skvělá.
0: Klarinko, to mě napadlo, dlouho jsme neměli filmový téma, že bychom se lidi zeptali na jejich oblíbenýho skvělýho hrdinu, oblíbený film. Co?
1: Oblíbený film a proč zrovna Krotitele
0: duchu?
1: Tak,
0: já si to dávám do poznámek a ty řekni počasí.
1: Bude zataženo až oblačno na většině sezóny, občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Během dne se to bude vylepšovat a nejvyšší teploty 16 až 20.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Krásné dobré ráno přejeme do celého Česka.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek pro

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls.
4: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na lesní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil: musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: podezření na ebolu v Kongu klesl. S 8 hodinou jsou tu další zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Jakub Menčík dobývá Paříž. 20-letý český tenista si na grandslamovém Roland Garros zahraje o finále. Mezi nejlepší čtyřku se probojoval po výhře 3-0 nad Brazilcem Fonsekou. Menčíkovu jízdu sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
2: Pěkné ráno. Na takový úspěch čekal český mužský tenis roky. Naposledy do semifinále grandslamu postoupil v roce 2017 Tomáš Berdych. Bylo to na Wimbledonu. Co se týče Roland Garros, tam se musíme vrátit až do roku 2010, kdy se mezi nejlepší čtyřku dostal také Berdych. 20-letý Menčík na něho teď po letech navazuje. V rozhovoru přímo na kurtu v angličtině mluvil rodák z Prostějova o náročnosti čtvrtfinálového utkání.
3: Před zápasem jsem věděl, že to bude těžké. Hráli jsme spolu podruhé. Začali jsme nervózně, na konci utkání jsme ale předváděli neuvěřitelné údery a já jsem hrozně šťastný, že jsem ten, který se dokázal ve třetím setu vrátit. Jsem rád, že jsem zůstal soustředěný a bojoval až do konce.
2: Po zápase Menčík mluvil také o tom, že překonal svalové problémy, ale třeba i o velké podpoře. Přímo v Paříži mu fandili rodiče a přítelkyně. Palce na držení si chystají znovu na pátek. Český talent v semifinále Roland Garros vyzve světovou trojku Němce Alexandra Zvereva. Ještě zmíním další výraznou českou stopu v Paříži. Na páteční semifinále v ženské čtyřhře se připravuje také Kateřina Siniaková. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: Žáci na českých školách ztrácí pocit bezpečí. Vyplývá to z průzkumu, podle kterého zažilo na 120 tisíc Čechů na základní nebo střední škole něco nepatřičného. Od zneužití autority až po sexuální vztah. Z průzkumu podle serveru TNCZ také vyplynulo, že 95% lidí je proto, aby každá škola měla povinně etický kodex a jeho porušení by mělo vést k ukončení pracovního poměru. Počet podezřelých případů eboly v Kongu výrazně klesl z více než 1000 na 116. Důvodem je vyřazení stovek lidí po negativních testech. S odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci to zveřejnila agentura Reuters. Kongské úřady v podvečer podle agentury uvedly, že počet potvrzených případů eboly vzrostl zhruba o 20 na 344, z nich 60 tvoří úmrtí. Liberec připravuje 688 nových parkovacích míst. Úpravou dopravního značení a přeznačení ulic na jednosměrky toho dosáhne na dvou sídlištích ve Starých Pavlovicích a Františkově. Pomůže tak řidičům, kteří z důvodu nedostatku prostoru parkují v rozporu se silničními pravidly. Liberecký náměstek Adam Lenert vysvětluje, jak budou úpravy probíhat.
4: Tohle je ta první etapa, jsou to vodorovné značení, tak aby se vlastně lépe uspořádalo to parkování a udělalo se tam to parkování legálně. Provedou to technické služby města Liberec, předtím proběhne i kontrola stavu té komunikace.
0: Práce by měly být hotové do konce letošního roku. Radnice ale ke zvýšení počtu parkovišť plánuje i další etapy.
1: Sport.
0: Začali jsme a končíme dobrou zprávou ze světa sportu. Hokejista Tomáš Hertl dal rozhodující gól. V prvním finálovém utkání NHL přispěl výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Karolajny.
5: He scores! Tomáš Hertl! And it's 5-4 Vegas!
0: Český útočník si připsal čtvrtý gól v letošním playoff.
6: Posloucháte Impulzovi, tady jsou Klárka s Honzou, krásné ráno.
7: Krásné ráno.
6: Svatba je na spadnutí a nevěsta už má vše připravené. Naši posluchačku za chvilku překvapíme. Pořadu Úsměv prosím. Jsou 4 minuty po 8 hodině.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádi.

0: prosím.
1: Moc vás zdravíme, tady jsou Klára, Honza z Halo, tady Impulzovi.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: My jsme na vás dostali kontakt od rodičů a máme vám popřát do vašeho nového životního kroku hodně štěstí a zdraví, protože se 6. června vdáváte.
0: Ježiši, tak to je úžasné.
2: Vy se vdáváte?
0: Vdávám.
2: Po kolika letech vztahu?
0: Budeme spolu teďka až 1,5 roku. Opravdu za mě je to ten nejúžasnější kluk, kterýho jsem kdy potkala.
2: Svatba opravdu za rohem, takže co nervy?
0: Na pochodu, ale dá se to zvládnout.
2: Máte všechno?
0: Akorát to jsou ty pevné nervy a trošku přípravy, ale jinak mám všechno.
2: Šaty, koláčky, kytky, hostina zajištěná.
0: Všechno zajištěné.
2: Prstinky.
0: Dokonce i ty.
2: Je, uf, tak to máte všechno.
1: A mě to zajímá z toho mužského pohledu. Takže, jak se jmenuje ten váš?
0: Honza.
1: Jako já. Řekněte mi, kde jste si ho našla?
0: My jsme měli takové netradiční setkání, vlastně celkově i už dřív jsme si psali, ale tak jsem byla po předchozím stavu taková špatná, byla jsem 3 roky sama a nedalo mi to, nevěřila jsem seznámkám v životě, ale tak zkusila jsem to na Facebooku přímo a opravdu vyšlo to. Bylo teda asi druhej, co mi napsal, ale nelituju.
1: Kdo komu napsal první? Předpokládám, že on vám.
0: On mě, protože jsem vlastně dávala do skupinky fotku, jo, a vlastně něco o sobě a on se mi ozval.
1: Jaká byla jeho prvotní reakce? Co vám napsal? Vzpomínáte se na to ještě?
0: Tehdy mi napsal, že jsem se mu hrozně na těch fotkách líbila a že by mě chtěl poznat jakože blíž, jestli někam vyrazíme. No a vyrazili jsme na Helštín.
1: Vypadal na fotce nebo ve skutečnosti líp?
0: No, svalama o dost líp.
2: Jo, takže to svalouš?
0: Je, a dokonce zvládl i roštěp.
2: Tak to je hustej. A vybrala jste dobře teda, jste o tom přesvědčená?
0: Nelituju, v životě bych neměnila.
2: To je tak hezký.
1: Ať se vám všechno povede, ať se vám v životě daří a my se vám třeba ozvem za 2 roky, jestli to klape, jo?
0: Já doufám, že jo.
1: A poslední věc, musíte Honzovi taky říct něco přes rádio, takže máte teď tu možnost.
0: Tak jo, brouku, děkuji za všechno, doufám, že mi od toho otáž neutečeš a pluju tě.
1: Mějte se hezky.
0: Děkuji moc. Děkuji
2: taky. Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Naschle.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: tady impulzově populární hra o peníze, která jede dál.
1: Ano, a Kateřině dneska padl základ. Pojďme si to připomenout.
0: Je to výhra. Je to výhra, na druhém konci slyším, že se někdo raduje.
2: Děkuju.
1: Kačenko, krásné ráno.
0: Co jste si vyhrála za výherní heslo, máte? Základ tam padl. 10 000 u popelnice člověk nenajde, no ne?
2: Moc děkuju, no jasný.
0: Nemáte za co, Katko, ať se vám Habrovanek daří. Pozdravujte celou rodinu, mějte se moc hezky.
1: Takhle to dopadlo a takhle to může dopadnout i u vás, nebo líp. Můžete vyhrát 100 000, protože máme Betano jackpot na našem kole. Stačí se přihlásit do hry Halo tady Impulzovi a mít trochu toho štěstíčka a ve správnou chvíli říct to, co my potřebujeme slyšet. Halo tady Impulzovi.
0: A protože vy víte, že Honza Raněk má většinou šťastnou ruku, tak byl jsem 10 cm od Betano jackpotu, ale kdybych do toho uhodil trošku víc, tak to mohl být druhý Betano jackpot v tomhle tom týdnu. No bohužel ne všechno vyjde. Je to jako ve sportu, znáte to.
1: No, kdyby na stromě rostly ryby, nemuseli by být rybníky a rybáři.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Přihlášení do hry zdarma třeba přes impuls.cz. Udělejte to hned, celá rodina.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, milá dopravní rodina. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Práce silničářů komplikují provoz na 50 mezi Brodem a Hradištěm na úrovni Veletin. Dlouhé kolony jsou s obou směrů. Přerušovaná kolona na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 176. a 196. Ucpaný je příjezd do Náchoda cestou z Hradce Králové do Polska. Dvoukilometrová kolona je na trase z Liberce do Turnova. V Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov se srazila dvě osobní auta. Kolona se tahne z Liberecké od Letňana, taky z Povltavské od Libně. Celkově v hlavním městě vrcholí ranní dopravní špička a kolony jsou všude, moc tomu nepřidává ani deštivé počasí. A hodně plný je také pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Postojte si proto i na D5 před Prahou.
2: Dneska je to na Impulzu o běhu a běhá i zuřivec a vyběháte s ním. A můžete si vyběhnout, když budete rychlejší, lístky na český mejdan s Impulzem.

0: Rádia Impuls.
1: Dá se propojit běh a český mejdan s impulzem?
2: Jistě.
1: No ano, náš Zuřivec to dokáže, protože náš Zuřivec dokáže absolutně všechno. Aleši, krásné ráno.
2: Impulzovi, krásné dobré ráno, jak jsem už hlásil před hodinou, budu v Líbeznici, takže jsem v Líbeznici, kousek od Prahy a tady, kdo první přišel, je Petra. Petro, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Tak to naše, to moje téma s českým mejdanem s impulzem je spojené ještě s impulzovými, který mají jako téma běhání. Takže Petro, běháte?
3: Ano.
2: Jak často, jak hodně?
3: Tak 3x v týdnu a 5 kilometrů.
2: Takže to jedno běhání je 5 kilometrů, jo? Terén nebo nějaký asfalt?
3: Terén s pejskem.
2: Kvůli nohám?
3: Pejskovi hlavně.
2: Já taky chodím do terénu, ale kvůli kolenům,
3: jo.
2: Aby to bylo trošku měkčí. Funguje to?
3: Funguje.
2: Jo, tak já to ani neskouším jinak. Dobře, co to dělá dobrého pro tělo?
3: No, já se cítím dobře, mě to čistí hlavu a určitě já si třeba hubnu trochu.
2: To je super, no, jako funguje to, impulzuje tady u Petry, musím říct. Takže Petro, mám tady 2 lístky na český mejdan s impulzem 2026, jo. Já zase tak často neběhám jako vy, já třeba jednou týdně, jo, někdy 2x. Tamhle máme 10metrovou metu před náma, kde jsou ty lístky. Takže já to odstartuju a když si pro ně doběhnete minimálně stejně jako já, anebo budete první, jsou vaše, jo, souhlasíte?
3: Ano, souhlasím.
2: Takže 3, 2, 1, teď. Tak impulzově nemám šanci. Petra normálně vyhrála a ty lístky jsou vaše.
3: Skvělý, děkuji.
2: Gratuluju.
3: Děkuji.
2: Český mejdan s impulzem, MiG-21, Richard Krajčo, Činasky, Miraj, co tam ještě máme, Olympiky, Lucka Vondráčková. Co z toho máte ráda, na co se těšíte?
3: Určitě Činasky.
2: Činasky, já taky mám rád. Takže se těšte i všichni ostatní na český mejdan s impulzem v říjnu v O2 Areně v Praze.

0: Mějte se hezky, ať se vám daří, ahoj.
1: Ahoj.
2: A možná jste to propásli zaběhat si s Alešem, no tak si je kupte prostě na Ticketmasteru a Ticketportálu pro celou rodinu. Vidíme se 17. října.

0: běhalo tady Impulzovi, tak jsem se samozřejmě přidal.
1: No, teď jsem vám to chtěla říct, že co si myslíte, že dělal? Samozřejmě šejkoval a hýbal bučkama. Ten má teda ale zeštíhlený bučky.
0: Někdo běhá, někdo třepe bučkama.
1: Nemáš
0: každý
1: buček,
0: jsme jiný.
1: Nemáš čím zatřást.
2: To jsou kosti.
0: Stárneme, holka.
1: Bude zataženo až oblačno na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřky a během dne srážky a oblačnost bude ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 20.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Karel Poborský desá. Krásně to zkusil 1-0.
5: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
18: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
19: 3 minuty po půl deváté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Policie stíhá jako uprchlého muže, kterého podezírá z bombových výhružek stovkám českých škol v roce 2024. Mezinárodní letiště v Kuvajtu dnes zasáhl iránský dronový a raketový útok. Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé a hokejista Hertl dal rozhodující gol a zařídil vítězný vstup hokejistů Vegas do finále NHL.
0: S Honzou, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A dneska se vás v ranním tématu ptáme, jestli jste běhací typ, anebo spíš jako gaučáci.
1: Neběhací.
0: OK. Rozebereme to ještě s posluchači. V ranním tématu.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Když se ale blíží taková bouře, tak to běhá celá rodina a lidi v sobě objevují skryté. Bouře, to je písnička od slzy. Hrajeme vám česky, krásné dobré ráno.

0: Tak běhají lidi nebo neběhají, když to sečteme dneska, Klárinko, krásné dobré ráno přejeme.
1: No, ale jako jo, běhají.
0: Jako já si myslím, že to je trend, že jako je spousta lidí. Já jsem včera šel kolem jednoho takového běžeckého obchodu, který je v pražských Holešovicích a ty kluci začínali někdy, já nevím, před 15 lety, nevím, možná díl a tam byla taková armáda běžců a navíc bydlím kousek od stromovky, tam potkávám běžce neustále a tak dál. Je to prostě trend.
1: Je a já strašně obdivuju ty lidi, kteří vyběhnou ráno třeba ve 4, 5 hodin,
0: je.
1: Protože třeba na 6, na 7 musí už vyrážet třeba do práce, tak vy si přivstanete a jdete klobouk dolů.
0: A nejkrásnější na tom je, že si pustíte impuls do uší třeba, jo, to je taky super, rovnou naše ranní vysílání, což nás samozřejmě těší. Volá nám Maruška.
2: Dobrý den, milí impulzáci, já teda běhám hned od rána, protože já jsem kolikrát vzhůru ještě dřív, jak budík třeba o 5 minut a kde nejvíc běhám, tak vždycky seču za hradu. To mě sousedi říkají, proč nechodím normálně a nesekám normálně pomalu. Já u toho lítám jak tryskomyš, jak když mám vrtulku v zadku a je to paráda, protože přitom se nejlépe hubne.
0: Volá posluchačka Jana.
3: V životě jsem toho naběhala do, od 10 do 18 jsem běhala závodně 300, 400, 800 metrů. Soupeřky nechávala za sebou, stála na stupni vítězů. Dnes na to ráda vzpomínám. Teď už všude chodím pěšky a nedobíhám ani tu městskou dopravu.
0: Tak do jaké skupiny patříte vy?
4: Nepatřím ani do jedné skupiny. Já využívám kolo. Vždy, když to jen trochu jde.
0: A o kole uděláme ranní téma zase někdy jindy.

0: Slavný Rednex, já jsem se normálně nevěděl mikrofon a mluvím tady na Láďu Jaroše, který už je za mikrofonem. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A zdravíme
1: ahoj.
0: Tě. Jak se máš dneska?
1: Dneska úplně v pořádku, tak si myslím, že tak od pondělka, jak se to posouvá, že jo, jak říká Marek Ztracený teďka, ať už
0: Ty
1: je pátek.
0: Ať už je pátek.
1: Já jsem tady chtěl říkat, ale tak on to zpívá oficiálně, tam asi 15krát z té písničce za 3 minuty, takže,
0: ano.
1: Takže jako jo, ať už je pátek, ale přitom vlastně tak jako hezky, jak se to průběžně posouvá, vlastně si to zasloužíme potom.
0: Běháš anebo spíš dobíháš v životě?
1: Běhám anebo dobíhám? No hele, občas běhám, ale to se spíš vlastně takhle, občas běhám a vlastně potom je to, že běhám s přítelkyní, takže občas jí dobíhám, protože ona je rychlejší než já. Jestli se bavíte o sportu teď.
0: Určitě. Jako, určitě.
1: Jo. No jinak samozřejmě občas jsem, když jsem neměl řidičák, dobíhal na tramvaj, jako všichni. A já si myslím, že jinak je to ten život taky pěkný sprint, no.
2: A co ti kdy uteklo? Ne kdo, tak co kdo kdy, taky jako mohl
1: taky to utíct. Taky to se taky stalo, za ten život už si člověk prožil věcí. Počkej, ještě jednou, co mi kdy uteklo? No, hele teď, já to řeknu jo, já jsem v květnu slavil narozeniny a bylo mi 40 let. A já jsem si říkal, kde se to stalo, jako právě.
2: Život
1: ti utekl. Že co mi kdy utekl, no tak jako půlka, tak bych řekl, že to je někde v trapu, jako no, jakože, ale...
0: Pojď na Honzíkovo raminko, poplač si,
1: ne,
0: pojď,
1: tak takhle, takhle
0: po...
1: divoký
0: nebo
1: to není.
0: Klárinka tě pohladí taky. Jako
1: za 10 let si popláču, jo, to bude ještě horší.
0: Pak mám říkat, já, ale já se nepřipadám, že mi to uteklo.
1: Já nevím, kolik je, takže pro mě
0: se to uzrl.
1: Neříkej to, ježišmarja.
0: No a co, já nejsem žena. Když?
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Posloucháte Impuls a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Ucpaný zůstává Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Zdržení naberete také na plzeňské D5 před Prahou od 6. kilometru. Cestou na letiště je na okruhu kolona mezi Jesenicí a Barrandovem. Proficis Global Assistance hlásí bouračku v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. Do kolony se vjíždí v Liberecké u Letňan a taky v Povltavské v Lidni. Další nehoda překáží v Belské směrem do Hloubětína u nájezdu na Novopatskou a je tady 3-kilometrová řada. Ucpané jsou také veškeré příjezdy k Barrandovskému mostu směrem na Smíchov. V obou směrech se stojí na 35 před Hodkovicemi nad Mohelkou, mezi Libercem a Turnovem a pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178 a 196 kilometrem. Doplňující informace můžete nahrát i vy do dopravy Rádia Impuls, a to přes aplikaci Rádia Impuls.
2: A Vláďa pro nás má vtip, viď?
3: Ahoj, jo, mám vtip, tak jdem na to. Plavec v moři, strašně vysílený, už nemůže, hodinu plave a už to nedává, už tak jako začíná i myslet na to, že nepřežije. A teď v dálce vidí to jedno světýlko a říká si, jež naděje, tak jako ještě z posledních sil se snaží vydržet, teď už z toho jednoho světýlka je víc světýlek, jak se to přibližuje. Nakonec mu někdo hodí ten záchranný kruh, tak ho vytáhnou, přežije, je teď na té lodi a tam ho vítá kapitán a říká, vítej na palubě Titaniku.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio
4: Impuls. Vladíku, ale víš, že to ten frčel ve čtvrtý třídě 80.
3: Já vím, Ježíš, já miluju ty plagáty, jak by šlo nalepený po městě, že půjdeme do kina, no. Na to, že se to bude hrát jenom jednou a to jsme nevěděli. 98, viď, nebo 99.
4: No, tak
5: já to miluju,
4: tyhle ty plagáty. Jo, jsou
3: ještě Armagedon a tak.
4: Ticho, hraje Helena.

0: Žuru kvíškám, paní Helena Vondráčková. Zahlídla si ti, že prodává letadlo, kterým lítala kvíškám.
1: Koupíme si ho.
0: No to nevím, jestli bychom na to měli. A bylo
1: prodáme tvoji ledvinu.
0: Já se zblásním sebe, Klarinko. Vidíte, ta holka ani na konci ranního vysílání nepřestává perlit. Sledujte ji na Instagramu a popovídejte s ní. Jsi s ní klara.šedová. Dneska v Halo tady Impulzovi dobře to dopadlo a málem jsem zase trefil Betáno. Je to výhra. Ale jsem kousíček, řeknu vám, jsem 10 cm od Betánu jackpotu. Kdybych do toho malinko víc praštil, mohla jsem mít 100 000 normálně a mohl tam být druhý Betánu jackpot tento týden.
2: Ale i tak je to paráda.
0: Je to hezký, o nic se nepřišla a 10 000 u popelnice člověk nenajde, no ne?
2: Moc děkuju, no jasný.
0: Nemáte za co, Katko, ať se vám Habrovanek daří. Pozdravujte celou rodinu, mějte se moc hezky.
2: Budu, vy taky.
1: Naslyšenou, gratulujeme.
0: No a samozřejmě Klárka Šedová jasně potvrdila dneska v ranním vysílání, že flirt je prostě koření vztahu. Flirt je koření vztahu.
3: Tak, přesně, jo? Ano. Já si to taky myslím.
0: Znáte
3: jo,
0: to
3: jo?
0: Sám. Člověk musí prostě, i když je v chomoutu, musí si občas ofertovat. Luky, neříkejte mi, že neřeknete nějaký paní, že jí to sluší třeba.
3: Ne, to ne? Neřeknu. To bych asi dostal doma, no nic. Nebudu.
0: Tak flirtujou ti chlapi, nebo neflirtujou, Klárko?
1: No já nevím, se mnou nikdo neflirtuje.
0: Vidíte, pojďte zítra flirtovat s Klárou Šedovou. Oficiálně zahajuju ranní flirtování.
1: Jo,
0: už na zítra.
1: Sezóna flirtu
0: zítra
1: zahájena.
0: Je den flirtování. Kdo zaflirtuje ze Šedovou, vyhrává bludišťáka. Tak zítra.

0: tu, za chviličku dopoledne posloucháte Impuls. Taky nabídneme 7 pecek už po zprávách, se tomu budeme věnovat, taky našim milionovým kolegům. Sledujeme i počasí, dneska zataženo oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle budou i bouřky, nejvyšší teploty okolo 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů.
1: Slunce ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí, Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí, kapilan.cz.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
6: Ministerstvo prošetří případ lobbysty Janouška. Měsíční prach náleží Akademii věd. Tenista Menšík je poprvé v semifinále Grand Slamu. S 9 hodinou vám dobrý poslech zpráv přeje Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: A začnu aktualitou. Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velim ve středních Čechách je zastavený kvůli poškozenému trakčnímu vedení nákladním autem. Na místě zasahují hasiči. Další informace pro vás zjišťujeme. Lobista Roman Janoušek má zaděláno na problém. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění kontroverzního podnikatele. Úřad si posvítí na postup soudu i posudky Janouškova zdravotního stavu. Upozornil na to server Seznam zprávy. Podrobnosti zjišťuje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
7: Pěkné dopoledne. Celý případ se datuje k roku 2012, kdy Janoušek způsobil v opilosti autonehodu, po které úmyslně srazil ženu a ujel. Vězení se lobista vyjíbal zuby nehty, justice mu výkon trestu přerušovala na základě lékařských posudků. Podle nich měl být kontroverzní podnikatel v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Ve vězení nakonec strávil zhruba polovinu ze 4,5letého trestu. Známé jsou fotky a záběry, kdy Janoušek opouští káznici s helmou na hlavě. Jak ale zjistil server Seznam zpráv, už několik měsíců po propuštění aktivně sportoval. Pod pseudonymem Roman Zilvar se třeba účastnil cyklistických závodů. Právě Janouškův skutečný zdravotní stav vyvolává nejvíc otazníků. Případ teď proto otevře Ministerstvo spravedlnosti, které si vyžádalo soudní spis. Prověrku nařídil šéf rezortu Jeroným Tejc. Ministerstvo prošetří postupy soudů i okolnosti vzniku znaleckých posudků. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
6: Neobvyklý případ řešil v Česku nejvyšší soud. Rozetnul spor Akademie věd s dcerou vědkyně o gram měsíčního prachu. Jeho vzorek se do Československa dostal v 70. letech díky mezinárodní vědecké spolupráci se Sovětským svazem. Zůstal však v držení rodiny výzkumnice, která je tehdy od sovětských kolegů převzala. Akademie se o tom dozvěděla v roce 2020 v souvislosti s žádostí o vývozní povolení. Podala žalobu a pražské soudy ji vyhověly. Dovolání podané dcerou vědkyně nejvyšší soud odmítl. Měsíční prach tak náleží Akademii věd. V nejvyšších polohách jeseníků se znovu pasou ovce. Pomáhají chránit přírodu, protože spásají odolné trávy a borůvčí a uvolní tak místo vzácným rostlinám, které by jinak v porostu neměly šanci. Stovka zvířat se bude pohybovat až do září v chráněné krajinné oblasti mezi Ovčárnou a Petrovými kameny.
8: O valašské ovce se starají pastevci se psy. Někteří se tím živí, jiní ale mají svá zaměstnání a pastevectví je jejich koníčkem. Práce to není jednoduchá. Na pastvu na Petrovy kameny se vyráží brzy ráno za každého počasí. V poledne jsou pak ovce zpět u ovčárny, kde se mohou napít a odpoledne se vyráží na kopec znovu. Ovce se na svazích jeseníků pásly už dříve. Volnou pastvu ale obnovili ochranáři v loňském roce po 80 letech. Ovečky pomáhají udržet druhovou rozmanitost zdejších alpínských trávníků. Eva Panošová, Rádio Impuls, Jeseníky.
6: Česko má novou tenisovou superstar. Nejmladší grandslamový semifinalista v historii českého tenisu se jmenuje Jakub Menčík. 20-letý rodák z Prostějova srazil ve čtvrtfinále Roland Garros o rok mladšího Brazilce Fonseku. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Alexandra Zvereva. Ten je aktuálně největším favoritem turnaje. Menčík je prvním českým semifinalistou na Roland Garros po 16 letech. Naposledy se v Paříži dostal mezi čtyři nejlepší hráče v roce 2010 Tomáš Berdych.
0: S Katkou vám přejeme krásné středeční dopoledne, teď už se budeme věnovat našim sedmi peckám a konkrétně možná vlastně spíš se sluší říct vašim. Budeme hrát milionovým kolegům, komu přesně? Budeme telefonovat za pár chvil, teď jako první otevřou divokej byl.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Urbanoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Hezké dopoledne, posloucháte rádio Impuls. Teď je čas volat naše milionové kolegy, respektive aby jsme jim zahráli. Jano, dobré dopoledne, zdravíme vás, tady Vláďa Jaroš, rádio Impuls.
2: Ano.
1: Vy jste se nám přihlásila do milionových kolegů, je to tak? To by mělo souhlasit?
2: Je.
1: Janičko, já se vás zeptám, kde pracujete, jestli to jde říct a není to tajné, povězte nám to.
2: Není to tajné, je to Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: My vás moc zdravíme a teď nám řekněte, kterým vašim milionovým kolegům bychom měli zahrát, kdo si to zaslouží, můžete jmenovitě, můžete jim vzkázat, co budete chtít.
2: No, nejvíce bych si přála, aby byla pozdravována moje milá kolegyně, ona se jmenuje Bára a já jí říkám Barolínko. A tím pádem asi bude vědět, kdo to pro ní má, to přání.
1: Ano.
2: A pak samozřejmě všem ostatním, protože my jsme tým lidí, kteří se tak nějak vzájemně podporujeme, takže všem ostatním Marika, Jaruška, Simonky, mám tam dvě kolegyňky, Šárka, Lenka, mám tam novou kolegyňku zase zpátky, to se k nám vrátila, Soňka, paní vedoucí mladou, což je Lucka. No a to je asi tak všechno.
1: No to je dlouhý seznam. Ještě nám řekněte, ve kterém městě pracujete?
2: Olomouc,
1: tak pozdrav do tohoto konce republiky. Moc děkujeme, my vám hrajeme 7 pecek pro vás do kanceláře, dá se to si tak říct, do kanceláře.
2: Ano, ano.
1: Hrajeme, jo, a děkujeme, že posloucháte Radio Impuls. Janíčko, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Nashledanou.
0: Radio Impuls. Hrajeme 7 pecek. V kuse

0: profesora a ten každé ráno prověří vaše znalosti.
1: Dobré ráno, studenti, doufám, že jste fanoušci matematiky.
0: Přísný, chytrý, pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic. Každý vše.

0: 7 pecek pro vás do práce. Opět zítra v 9 hodin dopoledne budeme hrát pro milionové kolegy. Poslouchejte Impuls a taky se nám přihlašujte z vašich kanceláří, firem nebo tam prostě, kde pracujete, www.impuls.cz. A teď už pojďme si potvrdit, jak je to definitivní. Jubilejní 10. český mejdan s Impulsem. Máme kompletní letošní sestavu a bude to větší než kdy dřív. Velmi dobře poslouchejte. Bude tam s námi kapela Miraj, taky Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21 a Činasky. K tomu jsme si potvrdili včera ráno u Impulzových speciálního hosta, to bude Richard Krajčo. 10. český mejdan s Impulzem, 17. října pražská O2 Arena. Jestli chcete být u toho, ty nejlepší místa, vstupenky v síti Ticketportal, Ticketmaster, 10. ročník. To už se nikdy nebude opakovat.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
8: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
7: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
8: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: pondělní dopoledne na Impulzu. Hanka Zagorová se ozve z Impulzovic krabičky za pár chvil. Otevíráme kalendář, přehodil jsem stránku ze včerejška, dneska je 3. června. Připomínáme si Světový den jízdního kola. V roce 2018 toho vyhlásilo valné shromáždění OSN. Pozor, 40. slaví také krasobruslař Tomáš Werner a legendární španělský tenista Rafael Nadal. A ještě jedny kulatiny, kulaté narozeniny, 60. slaví Jiří Langmajer. My mu za Rádio Impuls přejeme všechno nejpopulární herec, známý z divadelních prken, filmového plátna i televize, tak se proslavil třeba rolí ve snímku Co pak je to za vojáka. Víc už teď v reportáži kolegyně Martiny Krová.
1: Mladý Jiří Langmajer si v roce 1987 ve filmu Co pak je to za vojáka zahrál po boku Karla Rodena roli svobodníka Milana Kouby.
2: Přijde na to Kouba, ale jedno je jistý. Vy se z těch ženských dočista zblázníte, ale já vám radím dobře, nechte je na pokoji a dejte si v pravom bok, když s váma mluvím.
3: Teď já vlastně dohromady žádnou nemám, každá mě nechá.
2: A vy se jim děvíte?
3: Kdepak, já být ženská, potkat sám sebe, tak se lituju, že jsem se vůbec narodil a poslal bych se z fleku k vodě.
1: Jeden z nejobsazovanějších českých herců před časem v našich Impulzech Honzy Benešovského řekl, že k filmu Co pak je to za vojáka má velmi vřelý vztah.
4: Díky tomu filmu, i kdybych už nenatočil nikdy nic, tak doteď budou mě diváci vždycky každý rok minimálně jednou, dvakrát na různých televizích moc vidět, protože se to prostě doteď promítá a doteď se na to lidi koukají a kdykoliv to jde v televizi, tak já z toho mám feedbacky, že mi lidi píšou.
1: Jiří Langmajer dnes slaví 60. narozeniny. Martina Kroa, Radio Impuls.
5: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: kamarád.
1: Dopolední impuls, zdravíme vás, za chvíli hrajeme třeba Buty nebo kapelu Roxette. Těšte se i na tuhle legendu a tradičně bohužel vázne provoz na D1 před Brnem cestou z Prahy i od Vyškova. Podrobnosti z globálu dodáme už za 2 minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková se připojuje. Leni, ahoj.
2: Ahoj, Vláďo, hezké dopoledne. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova mezi 211. a 207. kilometrem. Kvůli dřívější nehodě v Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchov se rozjíždějí kolony v severní části Prahy. Se zdržením stále počítejte zejména ve směru od Ústecké D8 od prvního kilometru přes Cínoveckou až do Liberecké do Holešoviček. Ucpané také Polotavské a také oblasti Libně, Kobylis nebo Proseka, Kbelská popojíždí v obou směrech. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od Rudné od 6. kilometru až na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na Pražském okruhu ve směru z dálnici D1 na Ruzyň očekávejte nesouvislou kolonu mezi Jesenicí a Ořechem. Z Global Assistance, Lenka.
1: Ještě to s dovolením doplním. Na cestě z Prahy do Hradce Králové na sjezdu z D11 do Pardubic je to 84. kilometr. Tady bouralo osobní auto s nákladním. Kolona už měří necelý kilometr, tak buďte opatrní a samozřejmě zkuste udržet nervy na uzdě, i když, jak víme, je to někdy těžká věc na těch našich silnicích. Dejte nám vědět, kde to nejede, kde už jsou lepší zprávy přes žlutou mobilní aplikaci.
0: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Velké pozdravy pro naši impulzáckou rodinu. Bude 10 hodin, posloucháte Impuls. Zítra zataženo, pardon, dneska oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle čekáme i nějaké ty bouřky. Nejvyšší teploty okolo 20, žádné velké tropy se konat nebudou, na horách už vůbec ne, tam bude kolem 12 stupňů.
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčí.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Vlaky na Kolínsko zastavila stržená trolej. Ukrajina zaútočila na ruský Petrohrad. Superdávka bere domácnostem část podpory. Je 10 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Nákladní auto strhlo na Kolínsku trolej. Řidič přejel přes železniční přejezd se zvednutou sklápěcí korbou. Kvůli poškozenému trakčnímu vedení se zastavil provoz na železničním koridoru v úseku Kolín-Velim. Na místě zasahují hasiči správy železnic. Podle mluvčího pro mimořádnosti Kavky se událost obešla bez zranění. Intenzivně se pracuje na opravě vedení. Pravděpodobné obnovení provozu je kolem poledne. V Petrohradu hoří. Ruská protivzdušná obrana nad Leningradskou oblastí sestřelila 5 desítek dronů. Podle ruských médií zasáhly ropné překladiště. Stalo se tak v den, kdy začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, na kterém promluví ruský prezident Vladimir Putin. Petrohradská městská rada útok potvrdila. Podle ní si vyžádal několik zraněných. Írán masivně útočí na Kuvajt. Zaměřil se nejen na americké síly v zemi, ale útok bezpilotních strojů poškodil i tamní letiště a několik lidí zranil. Veškeré komerční lety jsou pozastavené. Útok hlásí také Bahrajn. Podpora domácností klesá. Sníží se téměř 3/5 příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce z údajů více jak 155 tisíc domácností. Prozkoumání dat 128 tisíc domácností pak ukázalo, že pětině z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu i se superdávkou ani životní minimum. Ministr práce Aleš Juchelka řekl, že jako řešení navrhne změnu částek na bydlení a úpravu skupiny zranitelných osob do projednané novely se zvýšením rodičovské. Návrhy chystají i poslanci z koaličních a opozičních stran. Světový fotbalový šampionát za velkou louží láká české fanoušky. Ministerstvo zahraničí proto posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. Zástupci ministerstva budou také u všech zápasů české reprezentace na turnaji. Ředitel právní a konzulární sekce české diplomacie Jiří Šlajs Impulzu řekl, že hlavně doporučuje zkontrolovat si platnost cestovního dokladu.
10: Protože řada států má předepsanou minimální délku platnosti dokladu po opuštění země. Je potřeba zkontrolovat si, jaké jsou vstupní podmínky. U Spojených států i u Mexika je pro krátkodobé pobyty bezvízový pobyt v délce do 90, respektive do 180 dnů. Nicméně je potřeba provést registraci v ESTě.
9: Jiří Šlajs také apeluje na to, aby návštěvníci znali pravidla tamních imigračních úřadů. To znamená mít připravené doklady, které prokazují účel pobytu, třeba fotbalové vstupenky, ubytování nebo zpáteční letenku. Mistrovství světa ve fotbale v Kanadě, Spojených státech a Mexiku začíná 11. června. Západočeské Nalžovské hory jsou v dopravních problémech. Ředitelství silnic a dálnic tu opravuje průtah městem. Do konce stavební sezóny je mimo provoz hlavní tah silnice 1/22 z Domažlic přes Klatovy na Horažďovice a Strakonice. Stavba skončí poslední etapou do října příštího roku. Starosta Nalžovských hor Zdeněk Hlaváč má pro drastickou uzavírku pochopení.
11: Tam je strašně komplikovaná stavba, úplně nová opěrná zeď. Ta v žádném případě nejde dělat za kyvadlového provozu. Tam musí být přísně hlídány technologické postupy vystužování a rozšíření parametrů o chodník, který tam v danou chvíli není. Potom ještě je vlastně další velká část vlastní náměstí.
9: Objížďka je podle Hlaváče dlouhá, složitá a je na ní hodně mostů, zejména pro transitní dopravu, která je odkloněná z Horažďovic na Sušici přes Běšeny do Klatov. Osobní auta mohou jet kratší cestou z Hradešic na Byřenice a vyjedou ve druhé polovině Nalžovských hor.
12: Cestování po Norsku pokračuje z pozice a pohledu našeho Jirky Kolbaby. Budeme pokračovat za 35 minut, kam se vydal. Právě dneska uslyšíte stejně jako teď Petra Muka nebo kapelu Činasky.
13: Rádio Impuls. Radost ze života.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Novinka od kapely Činasky, selhání, je tam krásný dvojsmysl, tak jak nám to kluci tady živě představili, zahráli, najdete to zpětně i na našich sociálních sítích, mrkněte se, sledujte nás naprosto všude, ať jsme ta největší žlutá rodina. Teď sledujeme taky dopravu, několika kilometrová kolona kamionů, ta se sune na plzeňské D5, podrobnosti tady budou za 2,5 minuty.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, hezké dopoledne. Několika kilometrová kolona kamionů, ta se sune teď na plzeňské D5 před Prahou. Kolona potom pokračuje na pražském okruhu mezi sjezdem z D5 a Ohřechem směrem na Modletice. Přímo v Praze potom je tradičně zasekaná Liberecká ulice směrem od Ústecké D8 do Holešovic. Problémy potom pokračují také na spojnici Pražské Libně a tunelu Blanka. Ucpává se Povltavská, Nová Povltavská ulice směrem na Smíchov. A zhruba 4-kilometrová kolona je na pražském okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholi směrem Smíchov. Na vině je tady porouchaný náklaďák, to je za Běchovicemi, tak buďte také rozhodně opatrní a hlaste se nám z vašich dopoledních cest, jak to jede, dobré i horší zprávy. Vítáme všechno přes žlutou mobilní aplikaci. Zdravíme naše parkáky, doprava 007.

Radio Impuls, hezké dopoledne. Vrátíme se za moment v čase, za 3 minuty živák se 4 Ačky. Bude z českého Mejdanu s Impulzem z O2 Areny, rok 2017.

0: dobře třeba vám. Stačí se přihlásit do hry na www.impuls.cz, zvedat telefon výherním heslem Halo, tady Impulzovi, a pak bude vymalováno, jak se říká, někdo z mých kolegů, Klárka nebo Honza, tak vám zatočí naším kolem, a když padne Betano jackpot, bude to za 100 000 korun. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
7: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
14: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
13: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
18: Žijeme českou muzikou, žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: Úžasná vzpomínka na rok 2017, český mejdan s Impulzem, O2 Arena, Miroslav Žbirka. Děkujeme, mistře.
1: Cestovatel Rádia Impuls, Jirka Kolbaba.
0: Norsko, to je cestovatelský ráj. Jirka Kolbaba nám teď bude opět rozdávat cestovatelské tipy. Pěkné dopoledne, Jirko. Naposled si byl na ostrově Runde. Kam si cestoval potom?
2: Ahoj, přijel jsem úzkými silnicemi uprostřed opravdu dechberoucí svěže zelených lesů do oblasti Trollstigen. A Trollstigen, neboli trolí stezka, také někdy cesta trolů se říká tomuto ikonickému místu. Tak mnoho posluchačů asi toto místo to znají, protože to je skutečně něco, co nemůžeme tady v Norsku vynechat. Já jsem zde byl mnohokrát a vždy se sem rád vrátím. To je fantastické dechberoucí místo. Projekt si úzkou silnicí, která 11 ostrými zatáčkami vystoupá do výšky 850 metrů. To je navíc i šoferský zážitek. A potom také třeba, když jedeme po starém kamenném mostě, přejedeme i nad divokým vodopádem, 320 metrů vysokým vodopádem Stigfossen, tak to je také skvělý zážitek. A třeba jsme i ohozeni tou vodní tříští. Silnice bývá v zimě pro vysoké hromady sněhu uzavřená. Já jsem tou silnici nikdy nejel, ale hodlám se sem někdy podívat, spíš projít, protože to bych nemohl projet vůbec, to je opravdu zavřeno. Otevírá se často až v květnu a dokonce, když jsme potom na té ikonické takové moderní vyhlídce, tak stojí za to se podívat z té designové vyhlídky dolů do toho údolí. A pak jsem pokračoval dál pod trolí stezku, tam jsem objevil absolutně pohádkové mechové lesy a ještě teď, představte si, tam nahoře nad tou vyhlídkou je velké množství sněhu. Co jsem podnikl další den, tak to ti řeknu až po písnice.

0: jednu pohádkovou už za chvíli z Impulzovic krabičky uslyšíme od naprostého velikána české legendy Karla Gotta. Teď pokračujeme dál v cestování po Norsku.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
0: Jirko, nás také zajímá, co si podnikl další den, kam jsi se vydal?
2: Pak jsem pokračoval u dolí Borobzdálen a jel jsem do města Andalsnes a tady jsem potom lanovkou vyjel na kopec Nesaksa, jsem úplně první lanovkou ten den, to ráno vylepšilo se počasí, takže ty výhledy do Isfjordu a na město byly naprosto úžasné, tak jsem si je nesmírně užil a ani tam moc nefoukalo, je většinou tam fouká na těch kopcích v tomto čase, ale tentokrát tam bylo klidno, takže jsem si to opravdu ty pohledy užil. Pak jsem si jel dolů lanovkou a tam jsem objevil takzvaný zlatý vlak. To je takový modro-zlatý vlak, je to pozoruhodná turistická linka. Pak jsem jel ke kopci Torvika, pak jsem jel dál ke dvěma vzácným starým kostelům, Ronvej Stavkirche se jmenují, a pak do Infjordu, tam jsem objevil zase úžasný les a pokračoval jsem dál. Prostě musím říct, že štíty, vodopády, lesy, mechy, mosty, to je Romsdalen a údolí Romsdalen opravdu stojí za to, aby jsme se v něm minimálně chvíli zdrželi. Naslyšenou.
0: Zdravíme do Norska, naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

další zásadní osobnosti naší české scény už za chvíli společně v duetu. Jiří Korn, Lucie Bílá, to si také nenechte ujít, byl by hřích. Žijeme českou muzikou a dlouhé kolony ty sledujeme v Praze, v Liberecké nebo třeba v Kbelské ulici. Podrobnosti v dopravě 007 za pár chvil. Zůstaňte na ledině.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pevně držte volant, jsme tady, nejrychlejší dopravní informace, a to z celého Česka. Marek Vicpálek připojen. Marku, vítej ve vysílání.
2: Ahoj Váďo, pěkné dopoledne. Na východní části Pražského okruhu za sjezdem na Běchovice ve směru do Štěrbou stojí porouchaný kamion. Do kolony vjedete u Černého mostu. Ucpané jsou příjezdy do Prahy z Ústecké D8 v Liberecké a Kbelské. Pomalu to jede na Pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Zdržíte se kvůli tomu i na D5 před Prahou od 6. kilometru. Silný provoz je na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem a nehoda dvou osobních aut brzdí provoz na silnici 32 z Jičína do Poděbrad za Starým Místem. Z Global Assistance Marek.
1: Ani dopoledne nestrácejte naději, jednota kolona vždycky skončí tak optimisticky a samozřejmě jedeme v tom s vámi, takže přes žlutou mobilní aplikaci spojte se do našeho vysílání do dopravy 007. Přejeme šťastnou cestu, dobré dopoledne.

0: za minutu 11, hezké středeční dopoledne, naladili jste si Radio Impuls. Helenu Vondráčkovou nabídneme po celé, tehdy padal déšť, my už toho deště teď máme celkem dost, koukneme na to, jak to bude dneska, bude zataženo oblačno, ano, na vnitřním území občas nějaký ten déšť, přehánky, sem tam i bouřky, teploty okolo 20 stupňů, alespoň se nadechneme a na Moravě ve Slezsku bude kolem 22.
1: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí, Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Česká ženská fotbalová reprezentace má před sebou poslední domácí utkání základní skupiny kvalifikace mistrovství světa. 5. června od 17.30 ji čeká v Praze na stadionu FK Viktoria Žižkov duel s Albánií. Doražte i vy a podpořte České Lvice. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticket Portal. Více informací najdete na webu fotbal.cz nebo na sociálních sítích České fotbalové reprezentace. Partnery jsou ČSOB a Fortuna.
6: Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Policisté se snaží už rok ztotožnit mrtvého v řece a Petrohrad byl cílem ukrajinských dronů. V 11 hodin je tu se zprávami Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Straka je v pohotovosti. Řeč je ale o odborové organizaci při úřadu vlády. Stávkovou pohotovost vyhlásila kvůli plánovanému přesunu agend lidských práv, duševního zdraví a závislostí na jednotlivá ministerstva. Reorganizace má začít od července a podle odborářů ohrozí fungování systému, oslabí odbornost a povede k odchodu zkušených zaměstnanců. Pokud úřad vlády podepíše delimitační protokoly s ministerstvy, jsou odbory připravené vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta obavy odmítá s tím, že změny naopak agendy posílí a zefektivní a pozvala odbory na zítřejší jednání. Plánovaný krok čelí dlouhodobé kritice odborníků, kteří požadují zachování nadresortního řízení. Jiří Langmajer slaví velké narozeniny, právě dnes mu je 60 let. Tato česká herecká hvězda má za sebou nespočet divadelních, televizních i filmových rolí. Před časem nám v našich impulzech Honzy Benešovského Jiří Langmajer prozradil, že se na své filmy většinou nedívá.
7: A když jste na té premiéře, promiňte, kdy se nedíváte, tak co tam děláte v tom kinosále? Nebo tam nejste, jste v předsálí?
8: No uteču na pivo. Já vám řeknu, proč se na ty filmy nekoukám, protože to prostě už nemůžu změnit. A když pak vidím nějakou chybu, kterou třeba jiný lidi nevidí, ale já ji vidím, tak ji prostě nemůžu změnit a mě to šíleným způsobem vytáčí. Takže já se na to radši nedívám.
6: Pro Langmajera jsou proto důležité především kritiky od známých a fundovaných lidí v oblasti divadla. Divadelní představení totiž pak hraje dalších pár let a může si z recenzí něco vzít. Brněnští kriminalisté se znovu obracejí na veřejnost. Už rok si lámou hlavu nad totožností muže, jehož tělo našli v řece Svratce u nákupního centra. Podle policejního mluvčího Petra Vali se jednalo o muže bílé pleti ve věku 30 až 40 let, výšky asi 177 cm a velmi štíhlé postavy. Dosavadní vyšetřování sice nenasvědčuje spáchání násilného trestného činu, ale policisté stále netuší, o koho jde. Muž mohl do vody spadnout kdekoliv na toku Svratky mezi Brněnskou přehradou a Komárovem. Policie proto zveřejnila fotografie jeho oblečení a žádá kohokoliv, kdo by oděvy poznal nebo měl k případu jakékoliv informace, aby kontaktoval tísňovou linku 158. Dětská jipka v karlovarské nemocnici projde proměnou. Kompletní modernizace bude stát 30 milionů. Nemocnice spolu s hejtmanstvím mají jedinou podmínku. Provoz jednotky intenzivní péče musí jet bez výrazného omezení.
9: Jiná jednotka intenzivní péče pro děti v Karlovarském kraji není a tak se před rekonstrukcí musí nastavit přesná pravidla, aby vážné případy nezůstaly bez péče. Modernizace potrvá 10 měsíců a změní se takřka všechno. Vznikne moderní a hlavně bezpečné prostředí nejen pro personál. Nová jipka totiž musí být také příjemnější pro děti a jejich rodiče. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: Ukrajinské drony útočily na Petrohrad. Podle dostupných informací je několik lidí zraněných a několik objektů infrastruktury je poškozených. Podle gubernátora Leningradské oblasti Rusové sestřelili 59 bezpilotních letounů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že drony mířily na důležité vojenské a hospodářské cíle, vzdálené až 1100 kilometrů od ukrajinských hranic, včetně tamního ropného terminálu. Útoky se odehrály v den zahájení Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra, na kterém má vystoupit ruský prezident Vladimir Putin. Letos na něj po letech dorazí zástupce ze Spojených států, kterým je šéf Federální komise pro krásná umění Rodney Mimskuk. To byla poslední zpráva. Dál je s vámi Vláďa Jaroš.
0: Děkuji za slovo. Dneska ráno jsme ve velkém stylu u Impulzových řešili, jak rozdat stupenky na český mejdan s Impulzem na 10. jubilejní ročník. Také se řešilo běhání, tak Aleš nasadil tretry a rozběhl se ven. Jak to dopadlo? Dopadlo rozdávání lístků na náš mejdan. Uslyšíte zhruba za půl hodiny.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu.

0: opět musím vytáhnout vzpomínku na loňský český mejdan s Impulzem v O2 aréně, kdy si Palo Habera sedl mezi vás, mezi naše posluchače a hrál tam s kytarou a byl to neskutečný zážitek. To i tohle najdete, když budete rolovat na našich sociálních sítích. Palo Habera za chvíli v našem playlistu a český mejdan s Impulzem 10. jubilejní ročník, tak se na vás těší už 17. října. Kupte si vstupenky v síti Ticketportal, Ticketmaster a vydáme se taky na silnice 4-kilometrový Štrůdl, tak se nám vyne po Pražském okruhu. Za chvíli budou podrobnosti i z celé České republiky.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pokračuje dopolední vysílání. Máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 4-kilometrová dopravní kolona se vyne po Pražském okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy, a to ve směru na Smíchov. Může za to odstavený porouchaný nákladák mezi Běchovicemi a Štěrboholy. Další kolony, ty na Pražském okruhu, sledujeme mezi Zličínem a Ořechem na trase z Ruzyněno-Bodletic. Na závěr dopravního přehledu ale řeknu taky jednu pozitivní zprávu. Kolony v Praze v Liberecké i v Povltavské ulici směrem na Troju se pozvolna rozjíždějí. Máme radost, udělejte nám ji také, nebo můžete i lehce pokazit ve smyslu, že potřebujeme vědět cokoliv, co se děje na silnicích po republice. Hlaste se nám přes žlutou mobilní aplikaci. Šťastnou cestu Impuls.

0: Hezké dopoledne, vítejte na Impulzu. Pojďme společně teď na chvíli vzpomínat, pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18, co se dělo kolem vás, první lásky, první telefony, první všechny věci ve svém životě a pocit, že celý svět patří jenom vám, to budou ty vzpomínky, ke kterým se strašně rádi budeme vracet na Impulzu, a to každý všední den po 15. hodině, tak si s námi připomeňte tu dobu, když vám bylo 18, tohle po vás chceme, protože to potom si vzpomenete na věci, na které si myslíte, že si vůbec už třeba nespomenete, tak to udělejte dneska s naší odpolední dvojicí po 15. hodině. Budeme společně u toho. Mňága a Žďor, Hodinový hotel, za chvíli zase žijeme českou muzikou.
1: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Tady se vám blíží splátečka a další. A další.

Albert, neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5. Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: To nic, to jen tak, do očí mi padlo asi zrnko prachu. Za chvíli Marie Rotrová z Impulzovic krabičky. A dneska ráno Impulzovi řešili běhání a tak se k tomu přidal i náš zuřivec, nasadil tretry a vyrazil do terénu ve velkém stylu rozdávat vstupenky na český mejdan s Impulzem, náš 10. jubilejní ročník. Aleši, Aleši, halo, halo, jak jsi dopadl, byl o vstupenky zájem?
1: No, zájem byl větší, než jsem dokázal uspokojit. Poslední, na koho se dostalo, byla Lucka a Jarda a bylo to v Líbeznicích. Oba dva máte běžecké boty, dneska to naše téma bylo o běhání, takže jste běžci?
2: Já ano.
3: Amatérský, ano.
2: Tak, ano, amatérský.
1: Takže Lucko, kolik toho naběháte?
2: Já nevím, obden třeba 5-6 kiláků.
1: Co to s vámi dělá?
2: Dobrý pocit.
1: Jo, Jardo.
3: No, já běhám za dětma teďka, jinak jako hraju hokej, ale jako běhání tak jednou týdně, no, 5-6 kilometrů na uvolnění, vyčištění hlavy a tak.
1: Český mejdan s Impulzem, tady máte od nás každý dvě vstupenky, takže Lucko, máte něco, co se těšíte na českém mejdanu s Impulzem?
2: Miraj, činasky.
3: Asi to mám podobný jako Miraj a ty jsou teďka velmi populární a hudba je hodová a hezká a činasky, to je klasika, jako no, takže určitě si to nenecháme ujít s manželkou.
1: Takže v říjnu v český mejdan s Impulzem O2 Arena, na viděnou.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme moc.
1: Pozvánka na český mejdan s Impulzem platí samozřejmě i pro všechny, kdo nás právě teď posloucháte. Je to jedinečná akce s neopakovatelnou atmosférou. Tak přijďte v říjnu do pražské O2 Areny. Hezký den, Aleš Růžička, Rádio Impuls.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: odpolední Radio Impuls. Vítejte v naší společnosti, za chvíli pokračujeme třeba se záporočeskou kapelou Turbo, která ale dosáhla té celorepublikové úspěšnosti. Bouralo se na Nymbursku, konkrétně v Poděbradech, tam se vydáme za 2,5 minuty v dopravě 007.
1: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracen. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek je s námi ve vysílání. Marku, velký pozdrav, ahoj.
2: Ahoj Vláďo, pěkné dopoledne. Více než 2-kilometrová kolona na D1 ve směru do Prahy před omezením na 153. kilometru za Velkou Bíteší. Pomalu to pak jede na příjezdu do Brna směrem z Prahy mezi 188. a 196. kilometrem. Nehoda 3 osobních aut překáží na příjezdu do Vesnice směrem z Prahy ve Vídeňské ulici. Silnější provoz je v obou směrech na Pražském okruhu před Ořechem. Hlavně kamiony se kvůli tomu zdrží i na D5 před Prahou od 8. kilometru. A na Nymbursku v Poděbradech na Jiřího náměstí zasahují záchranáři u nehody osobního auta s chodcem. Global Assistant Marek.
1: Teď nám to vyjde taky moc hezky. Dopravu uzavřeme jednou pozitivní zprávou. Kolona na Pražském okruhu mezi Černým mostem a Běchovicemi se už rozjela, tak sláva, třikrát hurá. Dejte nám vědět, jak to jede u vás přes žlutou mobilní aplikaci.
3: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.
1: Už za pár chvil si to naše žezlo moderátorské převezme Honza Benešovský. Honzo, vítám tě, ahoj.
4: Dobrý den, tak, ano, je
1: jak to
4: tak.
1: Máš? Ty po 12. hodině, co nás čeká?
4: Sáhnu tedy do vysílací nůše a nabídnu téma. Herec Jiří Langmajer dnes slaví 60. kulatiny. Byl tady před časem ve vysílání u nás, tak si kousek toho rozhovoru připomeneme. No a jinak doprava, počasí, taková ta základní linie vysílání, všechno hlídáme, budeme informovat.
1: Máš taky rád film, Co pak je to za vojáka?
4: Tak jako jo, no tak je to klasika. Langošovská, by se dalo říct. Právě v tom rozhovoru o tom taky mluvíme.
1: Já si tam pamatuju strašně tu scénu, teď jsem omlouvám, že nevím to jméno přímo toho herce, jak tam vždycky jed ty máslový sušenky, dával si je celý do pusy, jestli si pamatuješ tu scénu, když škrtali ty vojáky. No tak to třeba mě to zaujalo, víš,
4: to scénu. Nebyl Vítězslav Jandák, ale
1: byl to Vítězslav Jandák, ano, byl, takže já si pamatuju máslový sušenky, ty jméno, všechno je v pořádku.

0: Za okamžik pravé poledne posloucháte Radio Impuls, kde si ještě v závěru dnešního dopoledne připomeneme, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech. Mezi posluchače Impulsu vyráží napříč Českem naši experti na radost. Dneska je to Martina Kroa, která se zajímala o to, co vám vykouzlí ten největší úsměv na tváři.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
2: Asi hlavně kamarádi, rodina a pobyt venku, sportování.
3: Se snažím nacházet radost v maličkostech a hrozně velkou radost mi dělá teď být s přáteli. Nebo jenom hrnek kafe ráno, teplej. Dělá mi radost, když se kouknu třeba na sluníčko přes den, když svítí sluníčko. A dělá mi radost, když mám čas na to si přečíst něco ze knížky.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
4: Solidarita mezi lidma, která je založena na nějaké srdečnosti, spontánnosti a pospolitosti.
5: Radio Impuls. Radost ze života.
0: A to je všechno ode mě určitě. Honza Benešovský přebírá žezlo po 12. hodině. Jak jsme říkali, tohle už je poslední písnička dopoledne pro všechny, kteří společně s námi ví, že radost se nachází v maličkostech. Žijeme českou muzikou od nás ze západu jako kluk z Plzně, západočeská kapela Turbo Hráč. Užijte si ji. Poslouchejte dál Impuls. Krásné dopoledne, skoro odpoledne.

0: Radio Impuls, žijeme českou muzikou, budeme v tom pokračovat. Podle našich zvyklostí také zprávy nás čekají, které teď začínají u počasí. Zítra má být jasno až polojasno, od západu začne odpoledne přibývat oblačnosti, předají se zase přeháníky nebo i bouřky. A zítřejší teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
5: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
4: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Ex-ministrině Černochová vyplatila milionovou prémii, Ukrajinci útočili na Petrohrad a vydáme se i do zámoří za hokejem. V poledne zdraví u zpráv Honza Varga.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Jana Černochová byla štědrá ministrině. Bývalá šéfka obrany udělila v loňském roce jednomu ze svých náměstků rekordní odměnu ve výši 1 milion korun. Ministerstvo obrany se stalo druhým nejštědřejším resortem v odměňování vrcholového managementu, když mezi náměstky a vrchní ředitele rozdělilo celkem 4,4 milionů korun, což v průměru činí zhruba 440 tisíc korun na hlavu. Konkrétní jméno oceněného náměstka ani přesný důvod udělení bonusu úřad neuvedl, nicméně loni na ministerstvu působili pouze dva náměstci, a to František Šulc a Daniel Blaškovec. Mluvčí rezortu vysoké částky obhajuje plněním mimořádných úkolů zásadních pro obranyschopnost země, přípravou strategických projektů, nárůstem mezinárodní agendy i legislativními změnami. Samotná Černochová se k rekordním bonusům nevyjádřila. Liberec připravuje 688 nových parkovacích míst. Úpravou dopravního značení a přeznačení ulic na jednosměrky toho dosáhne na dvou sídlištích ve Starých Pavlovicích a Františkově. Pomůže tak řidičům, kteří z důvodu nedostatku prostoru parkují v rozporu se silničními pravidly. Liberecký náměstek Adam Lenert vysvětluje, jak budou úpravy probíhat.
9: Tohle je ta první etapa, jsou to vodorovné značení, tak aby se vlastně lépe uspořádalo to parkování a udělalo se tam to parkování legálně. Provedou to technické služby města Liberec, předtím proběhne i kontrola stavu té komunikace.
7: Práce by měly být hotové do konce letošního roku, radnice ale ke zvýšení počtu parkovišť plánuje i další etapy. V žilinské nemocnici leží ve stabilizovaném stavu 36-letý muž. U severoslovenské obce Stráňavy ho napadla medvědice se dvěma mláďaty. Turista utrpěl četné tržné rány a kousance, do nemocnice ho musel přepravit záchranářský vrtulník. Zásahový tým na místě útoku potvrdil stopy šelmy a nainstaloval tam fotopast. Medvědici se ale zatím najít nepodařilo. Obec Stráňavy proto okamžitě vyzvala obyvatele i turisty, aby do odvolání vůbec nevstupovali do lesů v okolí. Setkání s medvědy na Slovensku je velmi časté. Vláda kvůli tomu schválila například jejich odstřel. A u sousedů zůstaneme. Slovákům vzrostla průměrná mzda v přepočtu na téměř 40 300 korun. Meziročně šla vzhůru o více než 6%. Pokořila také růst inflace. V jednom odvětví ale lidé stále nevydělají ani tisícovku v eurech.
10: Po zohlednění inflácie mzdy reálně vzrástly v 13 z 19 sledovaných odvetví. Najvýraznější o viac než 10% stúpli platy zamestnancom v sektore vzdelávania. Reálny pokles zárobkov do 2% nastal vo verejnej správe, administratívnych službách a energetike. Najnižšie mzdy si zachovali pracujúci v ubytovacích a stravovacích službách, kde priemer dosahuje 960 eur, čo je 24 tisíc korún. Josef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
7: Desítky ukrajinských dronů v noci zaútočily na ruskou Leningradskou oblast. Podle gubernátora Rusové se střelili 59 bezpilotních letounů. Ty poškodili infrastrukturu ve třech petrohradských čtvrtích a zranili několik lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil zásahy cílů vzdálených vzdálených až 1100 kilometrů od ukrajinských hranic. Podle Kyjeva a záběrů na sociálních sítích hoří největší ropný terminál v severozápadním Rusku a zasažené jsou také vojenské objekty v Kronštatu a zbrojovka v Tambovské oblasti. K útokům došlo v den zahájení Petrohradského mezinárodního ekonomického fora, kde má promluvit prezident Vladimír Putin. Končíme dobrou zprávou ze světa sportu. Hokejista Tomáš Hertl dal rozhodující gól. V prvním finálovém utkání NHL přispěl výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Karolíny.
11: He scores! Tomáš Hertl! And it's 5-4 Vegas!
7: Český útočník si připsal čtvrtý gól v letošním playoff.
0: Proběhla zkouška sirén. Neplašte se, nic se neděje. Můžeme to třeba brát jako slavnostní troubení na počest herce Jiřího Langmajera, který slaví narozeniny. Je mu 60, byl tady jako host před časem, tak si to připomeneme. Teď muzika, přicházejí Miraj.
8: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Potom Roxette nebo Sagvantofy. Honza Benešovský za mikrofonem. Hezké poledne všem.

0: Radio Impuls.
1: Saglantofy, kterému 60 bylo, letos k 6 přibude pěkná dvojčička. Říkám to, protože dnes si připomínáme hvězdu hereckou, která slaví 6. kulatiny právě v těchto chvílích možná. Jiří Langmajer, za pár minut si s ním připomeneme krátký rozhovor. Ovšem teď míříme do provozu, kolono kamionů vidíme na plzeňské D5 před Prahou. Upřesníme v dopravě 007 a z české muziky třeba Lucie. Impuls, radost ze života.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
11: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
10: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalando.
11: Co si vezmu na sebe?
10: Zalando.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pomalu jedoucí kolonu kamionů sledujeme na plzeňské D5 před Prahou. Fronta pak pokračuje po pražském okruhu mezi Zlíčínem a Ořechem směrem od D5 k D1. Provoz na pražském okruhu houstne také mezi Černým mostem a Štěrboholi směr Smíchov. Nejenom z těchto dvou míst budeme rádi, když se ozvete, připojte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Jo, Impuls, obrovská česká pecka. Za chvilku pošleme další Touhu a pláč, písničku skupiny Jelen. No a ráno jsme volali Kateřině, posluchačce, hráčce registrované v Halo tady Impulzovi. První část té situace Katka vysekla na výbornou, tedy zvedla telefon a řekla výherní pozdrav. No a pak se točilo.
1: Je to výhra! Je to výhra, na druhém konci slyším, že se někdo raduje.
2: Děkuju.
3: Kačenko, krásné ráno.
1: Co jste si vyhrála za výherní heslo, máte základ tam padl. 10 000 u popelnice člověk nenajde, no ne?
2: No, je. Děkuju, no jasný.
1: Nemáte za co, Katko, ať se vám Habrovanek daří. Pozdravujte celou rodinu, mějte se moc hezky.
0: Ještě jednou gratulujeme a zítra pokračujeme. Mezi 5. a 9. může zvonit telefon, aby se to stalo, tak se musíte nejprve registrovat. A dělejte to pořád dokola, protože čím víc těch přihlášení máte, tím je taky větší šance na ranní zavolání. Vstupte do hry u nás na webu, ve žluté rádiové aplikaci nebo přes prémiovou SMSku na čísle 906 11 09. Do telefonu se říká Halo, tady Impulzovi. Držíme palce, ať to klapne. Vláďo, ještě fórek?
4: Vtip dne. Plavec v moři, strašně vysílený, už nemůže, hodinu plave a už to nedává, už tak jako začíná i myslet na to, že nepřežije. A teď v dálce vidí to jedno světýlko a říká si, jež naděje, tak jako ještě z posledních sil se snaží vydržet, teď už z toho jedno světýlka je víc světýlek, jak se to přibližuje. Nakonec mu někdo hodí ten záchranný kruh, tak ho vytáhnou, přežije, je teď na té lodi a tam ho vítá kapitán a říká, vítejte na palubě Titaniku.
5: Tak co na to říkáš, Baru?
6: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
5: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
12: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
17: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
18: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
17: Takže tak.
18: Volejte AAA Auto 800 110 800.
19: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
23: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
24: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku Levandulová, fantastická písnička Hany Hegerové a Petra Hapky, Simpulzovic krabičky. Jiří Langmajer dnes slaví 60. Já jsem se před chvilkou díval na jeho Instagram a on tam zve na malé pivo všechny fanoušky, kteří na něj dnes přijdou do divadla. Tak se na to mrkněte, když tak. Jiří Langmajer, populární herec, známý z divadelních prken, filmového plátna i televize, se proslavil například známým snímkem Copak je to za vojáka?
1: Mladý Jiří Langmajer si v roce 1987 ve filmu Copak je to za vojáka zahrál po boku Karla Rodena roli svobodníka Milana Kouby.
2: Přijde na to Kouba, ale jedno je jistý. Vy se z těch ženských dočista zblázníte, ale já vám radím dobře, nechte je na pokoji a dejte si vpravo

0: když s váma mluvím.
1: Dítě vlastně dohromady žádnou nemá. Každá mě nechá.
0: A vy se jim děbíte?
1: Kdepak? Já být ženská a potkat sám sebe, tak se lituju, že jsem se vůbec narodil. A poslal bych se z fleku k vodě.
2: Jeden z nejobsazovanějších českých herců před časem v našich Impulsech Honzy Benešovského řekl, že k filmu Co pak je to za vojáka má velmi vřelý vztah.
3: Díky tomu filmu, i kdybych už nenatočil nikdy nic, tak doteď budou mě diváci vždycky každý rok minimálně jednou, dvakrát na různých televizích moc vidět, protože se to prostě doteď promítá a doteď se na to lidi koukají a kdykoliv to jde v televizi, tak já z toho mám feedbacky, že mi lidi píšou.
2: Jiří Lankmajer dnes slaví 60. narozeniny. Martina Kroa, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: klasika jako vyšitá. Hana Hegerová, Petr Hapka, píseň z roku 1986 z alba Potměšlý host. Za chvilku Michal David v našem vysílání, Valčík pro mámu, další česká písnička. Ale ještě předtím do provozu, doprava se vleče mimo jiné na plzeňské D5, na příjezdu do Prahy od Plzně. Detaily připojíme za okamžik.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Olga Lounová. Zpěvačka, herečka, závodnice a hlavně milionová moderátorka. Přinese hudbu, energii i nadhled. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marku Vicpálku, co pak je nového?
4: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Pojíždět budete na Pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Hodně plná je kvůli tomu i plzeňská D5 před Prahou od 9. kilometru. Pomalu to jede na východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy ve směru k Barandovskému mostu. Za sjezdem na Dolní Počernice navíc bourala dvě osobní auta. Silný provoz je na dálnici D1 na příjezdu do Brna cestou z Prahy. Postojíte si také na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. A práce silničářů komplikují provoz na trase z Plzně do Klatov za Přešticemi. Kolona tady má přes 2 kilometry a v protisměru měří necelý kilometr. Z Global Assistant, Marek.
0: Děkuju, teď se hlásí parťačka Hanka. Odkud pak? Halo, halo.
5: Měla jsem dopravní nehodu mezi Horaždovicemi a Bojanovicemi směr Sušice. Je tam kamion převrácený v příkopu. A vzhledem k tomu, že tudy vede objížďka kvůli zavřený Nalžovským horám, to tam za chvilku bude hodně brzo zajímavý. Jezděte opatrně. Ahoj.
0: No, nic moc, děkujeme za zprávu, jak to bude v vozovkách zajímavé. To nám dejte vědět, pokud budete mít nějaký osobní postřeh, připojte se do vysílání žlutou rádiovou aplikací anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu Rádio Impuls, dobré odpoledne. Opatrně.

0: Hezky do tečky. Posloucháte Radio Impuls, za malou chvíli spustíme další zprávy z domova, ze světa i ze sportu. A začneme teď u počasí. Tady předpověď na zítřek, má být jasno až polojasno, od západu začne odpoledne přibývat oblačnosti, přidají se přehánky nebo i bouřky, teploty zítra 23 až 27, na západě Čech kolem 21 stupňů.
1: Slunce ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí, Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí, kapilan.cz.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem, 7 pece.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné, fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls.
4: Ahoj, tady Honza Koller, zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Vlaky na Kolínsku přerušily provoz, vláda láká mladé na penzijní spoření a u soudu řeší předvolební plakáty SPD. Je 13 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Přerušení trvá. Na hlavním železničním koridoru mezi Kolínem a Velimí je od rána zcela zastavený provoz. V obci Nová Ves u Kolína totiž řidič nákladního automobilu přejížděl železniční přejezd se zvednutou korbou a strhl zhruba 400 metrů trolejového vedení. Incident se obešel bez zranění, ale kvůli obrovskému rozsahu poškození potrvají opravy Správy železnic až do pozdního odpoledne. České dráhy odhadují obnovení provozu kolem 16. hodiny. Dálkové vlaky mezi Prahou a Kolínem aktuálně jezdí odklonem přes Nymburk a Lysou nad Labem, regionální spoje v úseku nahradila autobusová doprava. Vláda se snaží vzkřísit penzíko. Ministerstvo financí posílá do připomínkového řízení návrh zákona, který má výrazně zatraktivnit penzijní spoření, zejména pro lidi do 30 let. Ministryně financí Alena Schillerová řekla, že se pro mladé zvýší podpora, zavedou se nová zvýhodnění a u většiny fondů se sníží poplatky za správu a úplně zruší poplatky za výkon, které jsou teď jedny z nejvyšších v Evropě. Cílem změn je zvýšit výnosy klientů na úkor penzijních společností a zajistit jim vyšší rentu k důchodu. Návrh navíc počítá s tím, že do 10 let zcela skončí staré transformované fondy, protože jejich povinnost vykazovat každý rok kladné zhodnocení brání efektivnějšímu výnosu peněz. Vláda by měla materiál projednat do konce měsíce. Ve Žďáru nad Sázavou si došlápli na rodiče taxikáře. Do horní části Komenského ulice poblíž dvou základních škol zakázali ranní vjezd autům. Řidičům tam zákaz začíná v 7.20 a končí v 8 hodin. Vedoucí městské policie Martin Kunc tvrdí, že na opatření platící od tohoto týdne si budou muset někteří ještě zvykat.
8: Pár případů tady bylo, ale většinou ti rodiče, kteří semka chtěli tady v tomto místě zabočit, říkali, aha, my jsme na to zapomněli, i když ty informace samozřejmě od těch škol, těch ředitelů měli.
7: Zákaz vjezdu platí ve Žďáru nad Sázavou v nejrizikovější části Komenského ulice, kudy se děti dostávají ke školám bez chodníků. Auta se tam často proplétala mezi dětmi, obracela se nebo couvala. Obvodní soud pro Prahu 1 začal projednávat obžalobu hnutí SPD. Ta se týká předvolebních plakátů z roku 2024, které podle státního zástupce podněcovaly k nenávisti vůči migrantům a Romům. Jeden z plakátů zobrazoval agresivního muže, tmavé pleti s nožem a nápisem o chirurzích z dovozu, druhý ukazoval kouřící romské chlapce s textem o zneužívání sociálních dávek. Původně byl v kauze obviněný i předseda hnutí Tomio Okamura, toho ale nová vládní trojkoalice po loňských volbách odmítla vydat k trestnímu stíhání kvůli poslanecké imunitě. Právní zástupce SPD jakékoliv protiprávní jednání odmítá. Plakáty označil za legitimní prezentaci volebního programu a navrhl zproštění obžaloby. Náročné lví stěhování zažívají ve zlínské zoo. V tamní záchranné stanici pro velké šelmy ho sleduje náš zpravodaj Jan Čada. Dobré odpoledne, Honzo.
9: Hezký den přeji. Příchod tří nových lvic, které stát zabavil soukromým chovatelům, mění zavedené ubytovací schéma. Poslední z nich Elza žila dlouho sama a její zařazení do smečky je tak velmi náročné. Zoologové teď upravují složení skupin lvů. Právě Elza se přesune do původní expozice králů zvířat v zoo k mladému samci. Časem mohou vytvořit chovný pár. Pozice mění i další lví rodina. Jan Čadá, Radio Impuls, Zlín.
10: No a jak u lidí, rodičovský příspěvek stoupne o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Odklepli to poslanci, co to přinese třeba i z hlediska porodnosti. Zeptáme se analytika Štěpána Křečka krátce po půl druhé. Teď muzika Eva Farná.
11: Radio Impuls. Radost ze života.
10: Hned na začátku hodiny potom Alphaville. Evo Xindo X. Honza Benešovský za mikrofonem. Hezké odpoledne.

Dubaj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena, 10. český mejdan s impulzem. Vstupenky kupujte na

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne. Za chvilku další muzika, zpívat bude například Miroslav Šbirka. Ale ještě předtím se díváme do provozu, kolonu stále vidíme na plzeňské D5C, potom taky na pražském okruhu. Detaily za 3 minuty v autě, vždycky poslouchejte dopravu 007.
1: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nesouvislá kolona kamionů po pojíždí na D5 v úseku Loděnice Pražský okruh směrem od Plzně. Další frontu pak čekejte na Pražském okruhu v úseku mezi sjezdem z D5 a Ořechem směrem od Letice. Na Pražský okruh se ucpává ještě mezi Černým mostem a Štěrboholy směr Smíchov. Když nás budete chtít doplnit, budeme rádi, přivítáme to, ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci. A nebo klidně zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

0: Rádio Impuls. Zítra zase voláme. Halo, tady Impulzovi, potřebujeme slyšet, děje se to všechno v ranním vysílání u Impulzových mezi 5. a 9. hodinou. Dnes to celkem vyšlo tak, ať to vyjde i zítra. Předpokladem je registrace do hry. Pořád dokola se přihlašujte, buď u nás na webu www.impuls.cz je adresa, nebo ve žluté rádiové aplikaci, případně si pošlete prémiovou SMSku na číslo 906 11 09. A ta zásadní zpráva je, že denně hrajeme až o 100 tisíc korun. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
3: Česká ženská fotbalová reprezentace má před sebou poslední domácí utkání základní skupiny kvalifikace mistrostí světa. 5. června od 17.30 jí čeká v Praze na stadionu FK Viktoria Žižkov duel s Albánií. Doražte i vy a podpořte České Lvice. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal. Více informací najdete na webu fotbal.cz nebo na sociálních sítích České fotbalové reprezentace. Partnery jsou ČSOB a Fortuna.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
11: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Richardem Krajčem, který má narozeniny, 49 let, mu je přijde osobně představit novou píseň. Poslouchejte zítra v 11 dopoledne, ovšem teď jdeme na zásadní socioekonomická témata.
1: Impulzy Honzy Benešovského.
0: Stávající rodiče si od nového roku zřejmě přilepší. Sněmovna v úvodním kole schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Ve vysílání je teď s námi ekonom, analytik Štěpán Křeček. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak to hodnotíte, pane Křečku, je to dostatečné, je to málo, zvedne to porodnost nebo ne? Co si o to myslíte?
2: My jsme navyšovali o 50 tisíc korun již v roce 2024. Nyní bychom tedy měli od roku 2027 opět navýšit o 50 tisíc korun, takže tím reagujeme na celkově rostoucí náklady rodin. Nicméně nedomnívám se, že toto opatření nějak zásadně zvýší porodnost. Lidé, kteří se nad těmito tématy zamýšlejí, tak většinou těch 50 tisíc není pro ně dostatečná motivace k tomu mít děti, a lidé, kteří se nad tím nezamýšlejí, tak tyto témata vůbec neřeší. Každopádně ten spor se povede hlavně o to, jestli to navýšení se bude týkat od nového roku všech, kteří pobírají rodičovský příspěvek, kteří teda již mají narozené děti do 3 let věku, anebo jestli to bude jenom otázka pro ty nové rodiče, kterým se potomek narodí až v příštím roce.
0: No a to je právě ta otázka, jestli to není taky nespravedlivé, protože jak k tomu přijdou rodiče, kteří očekávají potomka letos, že jo?
2: Samozřejmě je tady ten problém, jestli se narodí ještě na Silvestra nebo až na Nový rok to dítě, a může to být zásadní výpadek v tom rodinném rozpočtu, ale samozřejmě ty legislativci jednak někde tu hranici udělat nakonec musí, a zároveň, když se to omezí teda jenom na ty nově narozené v příštím roce, tak to je výrazně méně nákladné z hlediska veřejných rozpočtů, takže uvidíme, jestli politici budou štědří anebo rozpočtově odpovědní.
0: No a potom je tady ten protinávrh současné opozice, která říká, že by bylo lepší ten příspěvek nějak zvyšovat, valorizovat každoročně o inflaci. Jak vidíte tohle, nebyla by to lepší cesta?
2: Samozřejmě by se tím eliminoval ten problém těch schodů, kdy některé roky není valorizováno vůbec, přestože inflace v tom roce může narůstat, a pak tedy se po několika letech udělá poměrně velký schod nahoru, což pomůže těm lidem, kterým se zrovna v tom roce narodí děti, ale vznikají tam ty nespravedlnosti, když se někomu to dítě narodí zrovna v termínu, kdy nebyl ten příspěvek navyšován. Ta valorizace by to odstraňovala, protože by se navyšovalo průběžně a tím pádem by nemusel nikdo plánovat potomka s ohledem na výši rodičovského příspěvku.
0: Ekonom, analytik Štěpán Křeček je s námi právě živě ve vysílání. Chtěl bych toho využít, pane Křečku, když už spolu mluvíme, a zeptat se na ještě jednu věc. Vláda dnes představila chystané změny v penzijním spoření. Když to vezmu tak jako letem světem, tak podpora penzijka pro klienty do 30 let se má zvýšit. Zavedou se nová zvýhodnění, u většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží se taky poplatky za správu. Zase obecně za to, jak hodnotíte tenhle krok?
2: Je to určitě krok pozitivním směrem, protože my máme v Čechách ještě staré transformované penzijní fondy a ty systematicky nedokážou porazit ani inflaci. Takže lidé si zde spoří, ale bez státního příspěvku by se hodnota těch peněz, které spoří, v čase snižovala. Takže to samozřejmě nedává smysl. Nyní teda by se mělo přejít na nové typy spoření, kdy ze začátku, když ještě lidé mají dlouhý investiční horizont, tak budou investovat dynamicky, především do akcí. Naopak, když už se chýlí k tomu důchodu, tak budou investovat konzervativněji do dluhopisů, aby nepřišli o moc peněz v případě výkyvu na trhu. Také se motivují mladí lidé, aby už od začátku, když vstoupí do práce, si založili spoření na důchod, aby si zvykli na to, že normální je odkládat si peníze, proto je tam zdvojnásobení příspěvku pro lidi do 30 let, a také se trošku osekají poplatky těm penzijním společnostem, kteří zvláště u těch konzervativních fondů, kde nejsou příliš velké náklady na správu, kde žijí malí klienty, takže těm se trošku vezmou peníze.

0: pacientů.
1: To jsem zachytil právě někde informaci, že ty poplatky byly u nás skoro nejvyšší v celé Evropě. No a jak to čtete? To znamená, když už máme teď běžící penzijní spoření, tak k klesu toho poplatku dojde automaticky jako u všech, nebo ten klient bude muset něco dělat, nějak to žádat speciálně, nebo to půjde mimo něj systémově?
0: Určitě by se to mělo udělat tak, aby to bylo automatické, protože administrativní náročnost toho, kdyby každý o to musel žádat, by byla enormní, takže logické je, aby politici to udělali jako automatickou věc, kdy se od určitého data omezí maximální výše poplatku, tak aby byla výrazně menší než doteď, a tím se vlastně povinnost uložila těm penzijním společnostem, aby ty poplatky snížily na nejvýš na tu novou maximální úroveň, která bude výrazně nižší než ta stávající.
1: I u běžících smluv?
0: Já jsem přesvědčen, že to tak má být u všech smluv, tím, že se to nebude dělat zpětně, ale určí se v budoucnu nové datum, od kdy ty nové podmínky naběhnou, tak si myslím, že se to může týkat i všech stávajících smluv, ale samozřejmě bude záležet na tom, jak politici naformulují ty zákony. Doufejme, že v tomto budou opět myslet na pohodlí klientů.
1: Právě známe to, tak si to radši pohlídáme.
0: Ano.
1: Ekonom, analytik Štěpán Křiček s námi byl ve vysílání, díky za to, mějte se pěkně, naslyšenou.
0: Tak já vám děkuji, naslyšenou.
2: Impulzy Honzy Benešovského.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne, čeká nás Lásko Prout, další písnička, ale ještě předtím Dopravo Prout, sledujeme problémy na D1 na příjezdu do Brna od Prahy, detaily připojíme za necelé 2 minuty.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek z kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj impulsáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
4: 3, 2, 1, teď!
5: Ty vole!
4: Pomalu dejte.
5: My se mi pouzdali v té hlapavě. Já musím ven.
1: Je oblíbený.
6: Dostal jsem sálahev vína, jo? A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat, to je další prostě kilo navíc, jo? To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo? Takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Za profíky z Global Assistance se právě hlásí Marek Vyspálek.
7: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Tradičně vás neprovoz na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 185. a 196. kilometrem. Po pojíždě budete i na bratislavské D2 před Brnem od 3. kilometru. Přerušovaná kolona je na D5 před Prahou od 9. kilometru. Silný provoz je na pražském okruhu cestou z letiště na D1 mezi Zličínem a Ořechem. S kolonou počítejte také na východní části pražského okruhu mezi Černým mostem a sjezdem na Běchovice směrem do Štěrbohol. A nehoda osobního auta s nákladním brzdí provoz na výjezdu z Vysokého Mýta směrem do Litomyšle na kruhovém objezdu. Global Assistance, Marek.
1: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.
0: Věrní parťáci se hlásí do vysílání. Připojte se přes žlutou aplikaci Rádia Impuls a nebo zavolejte 605 222 007 je naše telefonní číslo. Tak šťastnou cestu a dobré odpoledne. Impuls.

0: Impuls odpolední vysílání, další muzika za chvíli. Po zprávách třeba žlutý pes, ale teď se díváme na počasí. Předpověď na zítřek praví, že má být jasno až polojasno, od západu začne odpoledne přibývat oblačnosti. Přidají se přeháňky nebo i bouřky, teploty 23 až 27, na západě Čech o něco chladněji, kolem 21 stupňů Celsia.
1: Víte, kde nás najdete? Impuls.cz. Zprávy. Internetová rádia do každé nálady. To nejlepší z vysílání. A přihlášení do Halo, tady Impulzovi.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Jsme tam, kde jste vy. Impuls.cz.
3: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil: musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní Chuťovkou právě v prodeji.
4: Češi by měli mít v důchodu více peněz, lidem z ubytoven budou více pomáhat úřady práce a hasiči dál kontrolují noční podniky. Je 14 hodin a se zprávami je tu Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Pravidelně spořící Češi by měli mít v důchodu více peněz. Ministryně financí Alena Schillerová dnes představila novinky v dobrovolném střádání peněz na penzi. Podle jejího plánu se má zvýšit podpora penzijního spoření pro mladé klienty, slibuje mimo jiné také snížení poplatků za správu. Ekonom Štěpán Křeček to v Impulzech Honzy Benešovského zhodnotil jako krok správným směrem. Zároveň doufá, že snížení poplatku za správu penzijního fondu se dočkají i stávající klienti.
5: Protože náročnost toho, kdyby každý o to musel žádat, by byla enormní, takže logické je, aby politici to udělali jako automatickou věc, kdy se od určitého data omezí maximální výše poplatku, tak aby byla výrazně menší než doteď.
4: Ministerstvo financí příslušný návrh zákona zítra vloží do připomínkového řízení. Vláda by ho měla projednat do konce června. Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. Ta přesouvá část pravomocí při pomoci lidem v bytové nouzi z obcí na úřady práce. Ty budou nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření, což v části opozice vyvolává obavy z jejich přetížení. Novinka zároveň rozšiřuje počet poradenských kontaktních míst ze 115 na všech 205 obcí s rozšířenou působností. Sněmovna legislativu upravila podle návrhu Evy Fialové z hnutí ANO a Elišky Olšákové ze STANu, čímž zrušila původně plánované omezení pomoci jen na lidi s vazbou na daný region. K poradenství tak bude mít přístup kdokoliv. Předloha teď míří do Senátu. Hasiči při letošních kontrolách nočních podniků odhalili už 1623 nedostatků. Udělili pokuty za 640 tisíc korun. Od ledna zkontrolovali 590 z plánovaných 800 barů a diskoték. Zaměřují se hlavně na podzemní a špatně evakuovatelné prostory. Podle mluvčí hasičů jsou nejčastějším závažným problémem zatarasené, neprůchodné nebo špatně značené únikové cesty. Akci hasiči vyhlásili po tragickém silvestrovském požáru ve Švýcarsku, kde zemřelo 41 lidí, a po loňském požáru v mostecké restauraci u Kojota se 7 oběťmi. Kontroly potrvají do konce srpna. V nejvyšších polohách jeseníků se znovu pasou ovce. Pomáhají chránit přírodu, protože spásají odolné trávy a borůvčí a uvolní tak místo vzácným rostlinám, které by jinak v porostu neměly šanci. Stovka zvířat se bude pohybovat až do září v chráněné krajinné oblasti mezi Ovčárnou a Petrovými kameny.
6: O valašské ovce se starají pastevci se psy. Někteří se tím živí, jiní ale mají svá zaměstnání a pastevectví je jejich koníčkem. Práce to není jednoduchá. Na pastvu na Petrovy kameny se vyráží brzy ráno za každého počasí. V poledne jsou pak ovce zpět u ovčárny, kde se mohou napít, a odpoledne se vyráží na kopec znovu. Ovce se na svazích jeseníků pásly už dříve. Volnou pastvu ale obnovili ochranáři v loňském roce po 80 letech. Pomáhají udržet druhovou rozmanitost zdejších alpínských trávníků. Eva Panošová, Rádio Impuls, Jeseníky.
4: Iránské bezpilotní letouny a rakety vážně zasáhly terminál na mezinárodním letišti v Kuvajtu. Podle ministerstva zdravotnictví skončilo po útoku v nemocnici 63 lidí s různě závažnými zraněními a úřady potvrdily jednoho mrtvého. Letiště, které se po válečné uzávěře otevřelo teprve předevčírem, muselo kompletně pozastavit provoz a odklonit lety. Teď už je provoz částečně obnovený. Iránské revoluční gardy úder označili za odvetu za předchozí americké útoky. A na závěr ještě krátká zpráva. Obvodní soud pro Prahu 1 uznal hnutí SPD vinným z podněcování k nenávisti v souvislosti s předvolebními plakáty v roce 2024. Více podrobností přineseme v dalších zprávách.
0: Určitě je důležité téma. Pojďme do sportu. Tenisový svět velebí novou českou superhvězdu. 20-letý Jakub Menšík se probojoval do semifinále grandslamového Roland Garros. Rozebereme to ve světě kolem nás po půl třetí a teď jdeme na muziku. Žlutý pes.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
0: O tom taky Gareth Gates nebo Eláni. Honza Benešovský stále s vámi, dobré odpoledne, tady je Impuls.
2: Vzpomínám, když jste hrál před léty,

Vzpomínáte si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli další romantická balada, tentokrát od Petra Koláře, Navzdory hříchům. Ovšem teď míříme do provozu, ucpává se například D1 z Mirošovic, nebo u Mirošovic směrem z Prahy. Prověříme, přidáme další informace za 3 minuty v dopravě 007.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, témata naskakují, tak se do toho pojďme pustit. Kvůli zúžení vázne doprava na D1 u Mirošovic směrem z Prahy, další zpomalení pak čekejte na příjezdu do Brna od Prahy. Krokem to jede na bratislavské D2 před Brnem. Stejně jako na plzeňské D5 před Prahou. Nehoda zaměstnává hasiče na trase Písek-Plzeň na silnici 20 ve Chválenicích a práce silničářů zdržují provoz na silnici 27 z Klatov do Plzně v Lužanech. Kolona je tady s obou stran. Tak se připojte do vysílání, můžete nás doplnit, upřesnit, celé to posunout. 605 222 007, telefonní číslo, nebo dáváme k dispozici žlutou rádiovou aplikaci. Se čtyřmi áčky, šťastnou cestu, Radio Impuls.

0: Rádio Impuls, Petr Kolář. Ve vysílání za chvilku vyšleme na podporu dobré nálady Janu Kiršner. Zaspívá Pokoj v duši, který může mít úplně klidně posluchačka Kateřina, protože udělala všechno správně. Jako hráčka Halo tady Impulzovi. Zvedla telefon, zahlásila výherní pozdrav a dokonce si nechala zatočit výherním kolem.
1: Je to výhra! Je to výhra, na druhém konci slyším, že se někdo raduje.
2: Děkuju.
3: Kačenko, krásné ráno.
1: Co jste si vyhrála za výherní heslo, máte základ tam padl. 10 000 u popelnice člověk nenajde, no ne?
2: Moc děkuju, no jasný.
1: Nemáte za co, Katko, ať se vám Habrovanek děkuju. Daří. Pozdravujte celou rodinu, mějte se moc hezky.
0: Buďte jako Katka, to znamená přihlaste se do hry. Pokud už jste to někdy udělali, udělejte to znovu, protože každé další přihlášení zvedá šanci. Vstupte u nás na webu, připomínám adresu www.impuls.cz, jde to také ze žluté rádiové aplikace, anebo prémiovou SMS-kou, kterou je potřeba odeslat na číslo 906 1109. No a stará známá věc, když zvoní telefon, je nutné do něj říct výherní pozdrav ve znění Halo, tady Impulzovi.
4: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
5: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
4: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
12: V Jesku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
14: Myslím, že to bude za C. Gumák.
13: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
15: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
16: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. Unicredit Bank.
17: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
18: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls, odpolední vysílání. Tenisový svět velebí novou českou superhvězdu. Teprve 20letý Jakub Menšík se probojoval do semifinále grandslamového Roland Garros.
1: Svět kolem nás.
0: Jeho cestu turnajem podrobně sleduje zpravodajský portál iDnes.cz a také náš reportér Vítek Zábranský. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Jakub Menšík se mezi nejlepší čtyřku Roland Garros dostal po téměř tříhodinové bitvě s vrstevníkem Brazilcem Fonsecou a takhle na svůj úspěch reagoval v rozhovoru na kurtu.
3: Před zápasem jsem věděl, že to bude těžké. Hráli jsme spolu podruhé. Začali jsme nervózně, na konci utkání jsme ale předváděli neuvěřitelné údery a já jsem hrozně šťastný, že jsem ten, který se dokázal ve třetím setu vrátit. Jsem rád, že jsem zůstal soustředěný a bojoval až do konce.
2: Jak připomíná zpravodajský web iDnes.cz, Menšík postupem do semifinále pařížského grandslamu překonal legendárního Ivana Lendla. Rodák z Prostějova se totiž stal nejmladším Čechem, který kdy dokráčel do semifinále Roland Garros. Lendlovi se to povedlo v 21 letech a 3 měsících, Menšík to zvládl už o půl roku dřív.
0: Český mužský tenis v posledních letech zaostává za tím ženským. Kdy naposledy jsme měli takhle velký úspěch tenisty muže?
2: V roce 2017 došel do semifinále Wimbledonu Tomáš Berdych, ještě víc prachu leží na českém mužském úspěchu na pařížské Antuce. Ten zaznamenal také Berdych, který dokráčel do stejné fáze turnaje, a to už v roce 2010. Menšík ale neskrývá další a vyšší ambice. V pátečním semifinále se utká s Němcem Zverevem, světovou trojkou a aktuálně největším favoritem Roland Garros. Náš tenis má v Paříži ještě jedno želízko v ohni. Semifinále ženské čtyřhry čeká také v pátek Kateřinu Siňakovou.
0: České tenisové úspěchy rozebírá zpravodajský portál iDnes.cz. Popovídat o nich byl ve studiu reportér Vítek Zábranský. Tak děkuju, naslyšenou.
2: Sportu zdar a tenisu zvlášť.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Česká klasika z Impulzovické nabičky, Václav Neckář, Šalalala Lí. Před námi je Poetika, písnička Půlnoc a taky míříme do provozu, do kolon, na D1 i na D5. Dejte pozor.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání?

Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Popojedeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se Marek Vicpálek z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Pomalu to jede na plzeňské D5 před Prahou od Loděnice. Zdržíte se také na pražském okruhu cestou z letiště do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Silný provoz je na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna mezi 15. a 21. kilometrem. Před Brnem směrem z Prahy vázne provoz mezi exity 182 a 196. Na trase z Plzně do Klatov jsou kolony v obou směrech za Přešticemi a kvůli zúžení u Třebouně se zdržíte také v obou směrech na trase z Plzně do Karlových Varů. Z Global Assistance Marek.
1: Děkuju. Cokoliv dalšího můžete nahlásit, ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. A teď už se zase ponoříme do letopočtů já jsem chtěl říct impulzovými, ale vy jste vlastně
3: takový vlastně přichází.
1: Odpolední impulzový, že jo?
4: My jsme jasně, všichni jsme impulzový, ty jsi taky impulzový.
1: Je tam chybí jaký zastřešující název nějaký pro vás.
4: No, my jsme prostě Kuková s Brožíkem, no, řekněme si to na rovinu.
1: Tak konečně, Kuková s Brožíkem, co dnes?
4: Dnes se opravdu ponoříme do minulosti, protože budeme hledat 18-leté z roku 1977, takže opravdu hluboká minulost. Teď je tedy impulzákům posluchačům 67 nebo táhne jim na 67, ale i všichni ostatní, kteří si z toho roku něco zásadního vybavují, tak budeme rádi, když se nám ozvou.
5: No taky dneska máme sekačku za 5000, takže budeme soutěžit. Celé odpoledne to bude hodně, buďte s námi.
1: Sekaná za 5000, to už musí být opravdová delikatesa. Tak se mějte krásně, ahoj.
4: Ahoj.
5: Ahoj.

0: odpolední impuls. Minuta a půl před 15. hodinou. Honza Varga připravil zprávy, jsou tady co nevidět. Hned potom třeba činasky, potkal jsem tě po letech. A venku nás čeká celotový renča.
1: No, středa začne jasnou oblohu, ale od západu přibude mraků a v Čechách i zaprší nebo zabouří a teploty polezou nahoru. Naměříme 23 až 27, na západě Čech kolem 21.
2: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
3: S rodinou máte jistotu.
4: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
5: Rodina je milá.
6: Jede, jede poštovský pán.
7: A rodina umí podržet.
8: Mohli bychom vám pomoct my?
9: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
10: To není možný.
7: Máte rádi Kláru?
11: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
5: Nebo Honzu?
12: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
6: Nebo oba?
13: Mějte se.
5: Šťastnou cestu.
7: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
14: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
15: Soud odsoudil SPD za nenávistnou kampaň. Podmínky celostátního referenda jsou na světě a šéf NATO Rutte je nečekaně v Kyjevě. Zprávy v 15 hodin přináší Honza Varga.
16: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
15: Obvodní soud pro Prahu 1 uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun, a to za dvě předvolební kampaně z roku 2024. Ty podle rozsudku podněcovaly k nenávisti vůči migrantům a Romům. Soudkyně Ivana Tichá verdikt odůvodnila tím, že plakáty záměrně polarizovaly společnost a vyvolávaly v lidech strach a závist, což překročilo hranice svobody politického projevu. Státní zástupce požadoval ještě o 500 000 vyšší trest. Poukázal na nulovou sebereflexi hnutí a snahu získat moc a finanční prospěch na úkor zranitelných skupin. Rozsudek je nepravomocný, právní zástupce SPD vinu odmítá. Plakáty označil za pravdivé pojmenování společenských otázek. Česko možná čeká zavedení celostátního referenda. Vláda už poslala návrh zákona do připomínkového řízení. K vyhlášení všelidového hlasování bude potřeba 300 tisíc podpisů občanů nebo rozhodnutí parlamentu. Výsledek bude pro politiky závazný na 5 let, pokud k urnám dorazí alespoň 35% voličů. Lidé ale nebudou moci rozhodovat o všem. Návrh přísně zakazuje hlasování o daních, soudech, ústavních právech i o členství země v Evropské unii a v NATO. Premiér Andrej Babiš vidí prostor pro debatu spíše u témat jako eutanázie nebo omezení sociálních sítí pro děti. Schválení novinky v parlamentu bude ale složité. Vládní koalici totiž chybí v poslanecké sněmovně 12 hlasů k ústavní většině. Centrum Prahy má novou výjezdovou základnu pro záchranáře. Vznikla v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Posádky díky ní získávají kvalitnější zázemí. Na slavnostní otevření nové základny se byl podívat náš reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne, Tome.
17: Pěkné odpoledne. Přestřižení pásky, účast politiků a pak prohlídka nové budovy. Jedná se o modulární stavbu, na kterou není potřeba stavební povolení. I proto mohla základna vzniknout velmi rychle, a to přímo ve dvoře nemocnice. Nenarušuje tak památkově chráněné budovy, ačkoliv je přímo v centru. Hledat pozemek, na kterém by se stavělo, by bylo velmi těžké. Díky novému zázemí můžou teď v této lokalitě sloužit hned dvě posádky a tím se tedy trochu zkrátí čekání na sanitku. Teď už nová základna slouží. Asi 10 minut po přestřižení pásky jsem viděl, jak jedna z posádek spěchá k autu a vyráží na svůj první výjezd. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
15: Důležitý průtah na Lžovskými horami na Klatovsku zavřela oprava. Pro řidiče jedoucí po hlavním tahu na Horažďovice to znamená zdržení. Jak potvrzuje naše západočeská zpravodajka Klára Fajstová, až do konce stavební sezóny musí na objížďku. Dobré odpoledne.
18: Hezký den. Silnice první třídy číslo 22 je hlavně transitním tahem ze západu na jih Čech. Oprava průtahu je komplikovanou stavbou, kterou řidiči musí objet. Nákladní doprava je odkloněná z Horažďovic na Sušici přes Běšiny do Klatov. Osobní auta mohou jet kratší cestou z Hradešic na Měřenice a vyjedou ve druhé polovině na Lžovský hor. Stavba za více než 100 milionů korun skončí poslední etapou do října příštího roku. Klára Fajstová, Rádio Impuls, na Lžovské hory.
15: Šéf NATO Mark Rutte nečekaně dorazil na návštěvu Kyjeva. Doprovázejí ho velvyslanci Severoatlantické rady. Na nádraží je přivítal ukrajinský ministr zahraničí. Oficiální program zůstává z bezpečnostních důvodů utajený. Hlavním tématem jednání je vojenská pomoc napadené zemi, například prostřednictvím programu na dodávky zbraní a munice. Aliance intenzivně řeší, jak Kyjev efektivně podporovat a zároveň se nezapojit do přímého konfliktu s Ruskem. Zprávy jsou na konci, na začátku další vysílací hodiny jsou Renča s Petrem.
0: Skvěle, děkujeme, to byl Honza Varga a zprávy vrátí se za hodinu 4 minuty po 15. S vámi tedy Petr Bružík
1: a Renata Kuková a za chvíli budeme vzpomínat dnes na rok 1977, tak se k nám přidejte.
0: A teď činasky, potkal jsem tě po letech.
16: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rebels, 7 minut po 15. a jdeme vzpomínat.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes vás vezmeme do roku 1977, když vám tehdy bylo 18. To znamená, že teď vám je nebo táhne vám na 67. Pravda, je to už dávno, ale máte na tu dobu nějakou vzpomínku, nějaký příběh, co jste tehdy dělali nebo na co si z té doby pamatujete?
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: My se vracíme do roku 1977, tehdy vznikla Charta 77, tehdejší občanská iniciativa, která kritizovala porušování lidských práv v tehdejším v Československu.
2: A stala se velká tragédie. V březnu roku 1977 došlo na Tenerife k nejhoršímu leteckému neštěstí v dějinách. Na letišti se srazily dva Boeingy 747, při tragédii zahynulo 583 lidí, 61 zázrakem přežilo.
0: No a v roce 1977 šokovala svět zpráva z Memphisu. Ve věku 42 let zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley. Jeho smrt znamenala konec jedné velké hudební éry.
3: This is my biggest record. It goes something like this.

0: Přátelé, dodnes jsou mnozí, kteří řeší, jestli teda Elvis skutečně žije.
1: Je, jestli v Brazílii nebo v Argentíně.
0: Když se vrátí zase jako na výsluní, nebo co se, jako je to takové kolem toho ta bublina pořád.
1: Když takovýhle člověk odejde brzy, tak se prostě vyrojí vždycky.
0: Je to tak.
2: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
1: Teď jsme slyšeli Elvise Presleyho, ale rok 1977, na který dnes vzpomínáme, přinesl spoustu další muziky. Tuhle miluju. Karel Gott, Jdi za štěstí. Jak se budí princezny, pohádka, no, tam zněla ta melodie.
0: Úžasná, ale v roce 77 přišlo taky krásné dílo od španělské skupiny Baccara. Yes, sir, I can boogie. Baccara, to byla španělská dívčí skupina, tvořili jí dvě členky. Zajímavostí je, že se všechno u nich jmenovalo na M, protože to byla Maid Mateos a Maria Mendiola. A ještě, aby těch M nebylo málo, tak byli z Madridu.
1: Hezky, takhle, nevěděla jsem vůbec a nic mi neříká Baccara, ale samozřejmě boogie znám.
0: Věra Špinerová, myslím, potom se zpívala Já ráda boogie nebo něco takového.
1: Jo, přesně tak. Máme tady další hit z roku 1977, do kterého se dnes vracíme. Hana Zagorová, Petr Rezek a Duhová.

0: pomůžu vždycky.
1: Věc. No je, to jako potrhuju a souhlasím. Tak nám dejte vědět, jaké to bylo, pokud vám v roce 1977 bylo 18, ale i vy ostatní mladší, starší, co si z té doby pamatujete. Na vaše příběhy čekáme, rádi je dáme do vysílání, buď to napište na 605 222 007, anebo v tom WhatsAppu prostě zmašněte to tlačítko s tím mikrofonkem a svůj příběh nebo vzpomínku nám jednoduše namluvte.
0: No a my mám k tomu vzpomínání, samozřejmě budeme hrát i tehdejší další hit. Skupina Bonnie M, tohle taky víte, Ma Baker.
1: Je tady právě teď.

0: Odpolední impuls za chvíli zase. Česká muzika, Michal David a Třetí galaxie. Sledujeme i dopravu. Aktuální nehodu máme na D1 na trase z Vyškova do Brna a s tím související problémy. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď už nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě se vleče doprava na dálnici D1 z Vyškova do Brna v úseku mezi kilometry 222 a 217. Další kolony na D1 pozorujeme na příjezdu do Brna od Prahy. Náš dopravní parťák radí objížďku po silnici číslo 430 na cestě z Vyškova do Brna. Tak kudy máme jet?
2: Za Vyškovem odbočte doprava na Rousinov a v Rousinově se můžete vrátit zpátky na dálnici. Je tam už teda cestovní kolona a někdo líbal svodidla.
1: Díky za to, dobrých rad není nikdy dost. Krokem to jede taky na příjezdu do Litomyšle od Hradce Králové po silnici 35. A další kolony máme hlášené z příjezdu do Prahy od Plzně mezi Lodinicí a Ořechem směrem od D5 k D1. A jestli víte o dalších místech nebo chcete poradit objížďku a tak dále, je tu buď telefon 605 222 007 a nebo naše žlutá mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem a vy taky s Michalem Davidem.

0: jsme odpolední impuls a jdeme s vámi vzpomínat.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes se s vámi ve vzpomínkách vracíme do roku 1977. Píšete nám na WhatsApp, ozvala se Marie. Pamatuju si, že jsem si tehdy ušila zvonové kalhoty, které byly moderní. Střih se měla z pašovaného západoněmeckého časopisu Burda. No,
0: zvonáče. Jindra v té době začal sledovat seriál Nemocnice na kraji města, který právě v roce 1977 začala televize vysílat.
2: Eva se přidala, ta pomáhala jako brigádnice v kině, což prý mělo své výhody, viděla tak spoustu filmů, třeba Což takhle dát si špenát, pohádku Honza málem králem nebo film Adží duchové.
0: Tak to Eva si pamatuje dobře, protože Adží duchové měli opravdu premiéru v roce 77. Režíroval je Oldřich Lipský, hudbu napsal Jaroslav Uhlíř a texty Zdeněk Svěrák.
3: Jendo, nemohl by sem sníst tu, místo toho, tuhle, tu žížalu?
4: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důka, že si čuně.
5: Co neznáte páže, skouli do keráže, skouli do keráže, může se to stát.
0: Tahle píseň zažila velký návrat v tom remixu do diskotek poměrně nedávných. No a k tomu samotnému filmu Adží duchové, tak je potřeba říct, že to byl rok 1977. Jak skvěle a moderně to bylo natočené. Mm-hmm. I trikově, že to vlastně ta pohádka přežila dodnes a znají i dnešní malé děti.
2: A když si vzpomněl písničku Adží duchové z toho filmu, tak tuhle tu hrají třeba i hokejistům na ledě. Je to jo, i jejich oblíbená, no takže jistě. Opravdu přes spoustu generací se vlastně táhne to, co vytvořili Jaroslav Uhlíř se Zdeňkem Svěrákem.
0: To jsou hitmakři, to je jasné, že to nemohlo dopadnout špatně. Tak i vy přidejte nějakou další vzpomínku na rok 1977. Pište, namlouvejte, podělte se s námi na našem WhatsAppu 605 222 007, buď to naťukejte, anebo stiskněte ten mikrofonek a klidně svůj příběh namluvte.
1: Když nám bylo 18.

0: Odpolední impuls, minuta před půl čtvrtou, za chvíli dokončíme vaše vzpomínání na rok 1977. Mezitím je další česká muzika, třeba Marek Ztracený a Originál.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
1: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
8: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
9: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
15: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád. I přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
16: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Impuls, za chvíli další muzika, jen a pouze z roku, na který právě dneska vzpomínáme.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Tím rokem je rok 1977, ve kterém jsme hledali vás, kterým tehdy buď bylo 18, nebo i vy ostatní, který se ten rok prostě nějak vryl do paměti. Napsal například Libor z Kladna, že v tu dobu chodil s tátou na hokej, fandili Poldi Kladnu a byť tomu prý nebudeme věřit, tehdy klub zažíval zlatou éru. Od roku 75 slavilo Kladno 4 tituly v řadě a jak Libor dodává, nikdy na to nezapomene.
0: No hezky, Vlasta z Opavy taky píše, tehdy mi máma upletla na pletacím stroji kalhoty a ty se mnou rostly 3 roky, pak jsem si je ale za našetřené peníze koupila první rifle a byla jsem šťastná. Pletací stroj, to jsem si vlastně uvědomil, ne, že ten název taky znám. No?
2: Jasně,
0: pletací
2: hrk,
0: stroj.
2: Hrk, jo, hrk, hrk, hrk. Jo, jo, i moje babička ho měla, taky jsem měla, ale co jsou babičky na stroji. Máme tady spoustu vdavků. V roce 1977 Nina z Olomouce v tom roce 19-letá vdala se, současně maturovala, hopem to vzala i další posluchačka Dagmar, ta se vyučila a na podzim vdala a Hana Zíčí napíše, že svatbu měli taky v roce 77 a to na zámku Sychrov a v prosinci už rodila.
0: To bylo hrk, no.
2: Přesně tak.
0: A doba. Pavlovi už bylo přes 20, chodil do práce a po ní se zavřel v garáži, kde opečovával svoji Javu 20, které se tehdy říkalo Pionýr nebo Fichtl.
2: No a to je dořešené.

0: do dneška znám to slovo fichtl, ne?
1: A spousta fichtlů jezdí do dneška, se udržuje a...
0: Jo, tak já myslím, že fichtl je něco jako právě nehezkýho, že se tomu říká
1: fichtl. Ne, no fichtle, no jasně, to bylo jako i fichtl, no.
0: Jo, děkuji, že jsi mi to vysvětlil. Dneškem zavíráme rok 1977, ale už se těšíme na zítřek, na vaše příběhy, protože to se přeneseme do roku 1996 a tam se děla spousta krásných věcí, hlavně třeba ve sportu.
2: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
1: No a my to dnešní vzpomínání na rok 1977 ukončíme právě hudební vzpomínkou z té doby. Katapulti, Hlupák Váha, Kaťáci, to jako
0: frčelo. No tak takhle,
1: frčelo.
0: Hlupák Váha mám i ve zpěvníku a hrála jsem to na kytaru, umím asi jenom 3 akordy, asi jsem si to tak jak si přizpůsobila sama sobě, ale tohle mám fakt ráda.
1: Jdem si to dát celé na Impulsu.

0: Plus, za chvíli tým, nemám čas ztratit, nějaký čas ztratíte na českých silnicích a dálnicích, třeba na D1, kde je přerušovaná kolona z Prahy na Brno a šňůr aut je i na silnici 35, doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Musím říct, že v těchto dnech myslíme na všechny studenty učňáků, protože skládají učňovské zkoušky, takže držím pěsti všem, kteří to už mají za sebou nebo určitě před sebou. A tím se tak dostáváme ke škole, protože...
0: Obecně stále ještě jsou školní povinnosti, byť máme 3. června, pomaličku školáci vyhlížejí ty prázdniny, ale pořád ještě potřeba plnit své školní povinnosti. Nápomocen může být i náš ranní pan profesor u impulzových, kdy dává zajímavé příklady češtinské jako chytáky a tak dále, aby vás vyzkoušel. A já jsem dneska impulzově poslouchal pana profesora taky a byl tam čtverec o straně 4 cm a kolik má centimetrů čtverečních? To byla otázka na tebe.
1: Čtvereč, a to je takhle 4x4?
0: Když to čtverec, to je, ano.
1: To je A na druhou, to je ono?
0: To je A na druhou.
1: Vidíš, tak vzoreček bych věděla.
0: No a kolik
1: takže
0: to je?
1: Takže 4x4, 16.
0: Ano.
1: To je ono, jo, takhle. Já tam hledám nějaký chyták. Tak takhle, chtěla bych říct, že matematika nebyla nikdy moje silná stránka. Nemá tam něco z češtiny?
0: Třeba bude zítra.
1: Tak si ho poslechnu.
0: Poslouchat zítra ráno u impulzových.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Sešlo se toho dost, pojďme na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je přerušovaná kolona mezi kilometry 178 a 196. Skoro 5-kilometrová šňůra je teď na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru z Vysokého Mýta. Ucpaný je taky příjezd do Náchoda na trase Hradec Králové do Polska. Na trase z Plzně do Karlových Varů u Třebouně vázne doprava v obou směrech kvůli opravám. Dál pojďme k hlavnímu městu. Pražský okruh směrem z ruzyňského letiště na D1 po pojíždí mezi Zličínem a Ořechem. Pomalu to jede i na D5 před Prahou od 9. kilometru. V protisměru je kolona na okruhu mezi Lochkovským tunelem a Barandovem. A profíci z Global Assistance hlásí, že v Praze se zdržíte na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy a taky na východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholy. Když tak se zapojíte do dopravy, tak je buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.
2: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Focus. 3 minuty před 16. hodinou Honza Varga připravil zprávy, že by hokejisti dopadli na šampionátu úplně jako sedláci u Chlumce. Máme celkově 5. místo, ale pro příští sezonu už bude nový tým. Víc ve zprávách. Po nich třeba Lucie Vondráčková, Láska umí víc. A počasí venku zítra bude vypadat jak?
1: Počasí umí taky rozhodně zajímavé věci, protože zatímco dneska se ochladilo, zítra už to zase poleze nahoru. Teploty 23 až 27 na západě Čech kolem 21, jinak bude jasno, od západu ale budou mraky přibývat a v Čechách i déšť.
0: Ten je potřeba pořád jako sůl, takže budiš, hlavně, že bude teplo.
2: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Česká ženská fotbalová reprezentace má před sebou poslední domácí utkání základní skupiny kvalifikace mistrovství světa. 5. června od 17.30 jí čeká v Praze na stadionu FK Viktoria Žižkov duel s Albánií. Doražte i vy a podpořte České Lvice. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal. Více informací najdete na webu fotbal.cz nebo na sociálních sítích České fotbalové reprezentace. Partnery jsou ČSOB a Fortuna.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
5: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
4: Takže tak.
5: Volejte AAA Auto 800 110 800.
6: SPD se odvolá proti rozsudku ohledně kampaně. Odbory úřadu vlády jsou ve stávkové pohotovosti a známe realizační tým hokejové repre. Zprávy v 16 hodin přináší Honza Varga.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Hnutí SPD to požene vejš. S 3milionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti zásadně nesouhlasí a proti nepravomocnému verdiktu obvodního soudu pro Prahu 1 se odvolá. Předseda hnutí Tomio Okamura po vynesení rozsudku prohlásil, že SPD je připravena spor dovést v případě potřeby až k ústavnímu soudu. Okamura ostře zkritizoval soudkyni Ivanu Tichou s tím, že měla rozhodnutí zjevně připravené předem a snažila se kázat, jak má vypadat politická kampaň. Šéf hnutí zopakoval, že cílem předvolební plakátů z roku 2024 bylo pouze svobodně pojmenovat reálné problémy s nelegální migrací a zneužíváním sociálních dávek. Jakékoliv rasové motivy striktně odmítl. Jiří Langmajer slaví velké narozeniny. Právě dnes mu je 60 let. Tato česká herecká hvězda má za sebou nespočet divadelních, televizních i filmových rolí. Před časem nám v našich impulzech Honzy Benešovského Jiří Langmajer prozradil, že se na své filmy většinou nedívá.
8: A když jste na té premiéře, promiňte, kdy se nedíváte, tak co tam děláte v tom kinosále? Nebo tam nejste, jste v předsálí?
9: No, uteču na pivo. Já vám řeknu, proč se na ty filmy nekoukám, protože to prostě už nemůžu změnit. A když pak vidím nějakou chybu, kterou třeba jiný lidi nevidí, ale já ji vidím, tak ji prostě nemůžu změnit a mě to šíleným způsobem vytáčí. Takže já se na to radši nedívám.
6: Pro Langmajera jsou proto důležité především kritiky od známých a fundovaných lidí v oblasti divadla. Divadelní představení totiž pak hraje dalších pár let a může si z recenzí něco vzít. Straka je v pohotovosti. Odborová organizace při úřadu vlády vyhlásila stávkovou pohotovost a to kvůli plánovanému červencovému přesunu agent lidských práv, duševního zdraví a závislostí na jednotlivá ministerstva. Odboráři varují před destrukcí funkčního systému a hrozí ostrou stávkou, pokud úřad do pátku podepíše delimitační protokoly s ministerstvy. Premiér Andrej Babiš i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta kroky obhajují zefektivněním státní správy a obavy zaměstnanců považují za neopodstatněné. Vládní plán, který kritizuje i odborná veřejnost, se pokusí obě strany vyřešit na krizovém jednání zítra ráno. Cesta z Karlových Varů do Plzně se ještě více protáhne. Po omezení kolem přehrady Březová se hlavní tah začíná opravovat také u Toužimy. Práce výjdou na více než 40 milionů. Náš zpravodaj Dušan Valenta ví, jak dlouho všechno potrvá. Dobré odpoledne.
10: Zdravím z Karlovarska, odkud se cesta do Plzně opět protáhne. Povrch hlavní dvacítky mezi Toužimí a Třebouní volal po opravách. Cestáři přivezli techniku, postavili značky, semafory a na zhruba 4-kilometrovém úseku se postupně pouštějí do práce. Největší změnou přitom bude rozšíření křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové odbočovací pruhy. Řidiče proto až do září čeká kyvadlový provoz. Dušan Valenta, Radio Impuls.
6: Český svaz ledního hokeje schválil finální podobu realizačního týmu reprezentace. K hlavnímu trenérovi Zdeňku Motákovi se v roli asistenta připojí 56-letý Richard Král. Toho si vybral sám trenérský štáb a doplní stávajícího asistenta Pavla Grosse a trenéra brankářů Jaroslava Kameše. dobře. Zásadní změna nastává také na postu generálního manažera, kde po Jiřím Šlégrovi přebírá žezlo legendární Patrik Eliáš. Celý nový realizační tým získal na návrh prezidenta svazu Alojse Hadamčíka dvouleté kontrakty. Kompletní obměna vedení národního mužstva přichází po mistrovství světa ve Švýcarsku, kde dosavadní výběr Radima Rulíka vypadl ve čtvrtfinále s Finskem. Zprávy končí, dál vysílají Renata Kuková a Petr Brožík.
11: Ano, jsme tady, zprávy připravil Honza Varga, vrátí se za hodinu, 4 minuty po 16. hodině.
12: No, jestli máte zahradu, tak si s námi zahrajte o benzínovou sekačku už za chvíli.
11: A teď Lucie Vondráčková, Láska umí víc, na Impulzu.
7: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Impuls, za chvíli zase česká muzika, opět a Radeček, všechno je v pořádku. Ne tak úplně na silnicích, krokem to jede třeba na D1. No a problémy jsou i na 35. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: No a za chvilku se blíží to, o čem jsme mluvili na začátku této hodiny. Budeme zase soutěžit o praktickou benzínovou sekačku Fieldman s nastavitelnou výškou sečení, která je ideální pro zahrady bez přístupu k elektřině. Má lehkou konstrukci a spolehlivý 4taktní motor, který zajistí snadnou manipulaci a efektivní sečení. Více na www.fieldman.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A je čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krokem to jede na D1 směrem z Prahy do Brna v úseku mezi kilometry 175 a 196. Ucpává se hlavně pravý pruh kamiony. Silný provoz vidíme i na silnici 35 před Litomyšlí na tahu z Hradce Králové do Svitav. A nehoda dvou aut zdržuje provoz na trase Trutnov-Jaroměř na silnici 37 v Kocbeřích. Šoféři popojíždějí v trhané koloně i na příjezdu do Prahy od Plzně v úseku Loděnice Rudná Ořech, a to směrem od D5 k D1. A přímo v Praze teď je odpolední špička, provoz sílí na více místech, počítejte s tím i s časem dojezdu. A z jakéhokoliv místa se můžete ozvat do dopravy 007, buď zavolejte na telefon 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Radečky. Všechno je v pořádku.

0: tohle odpolední impuls. 2 minuty před 5:30, za chvilku zase česká muzika v podání Jelenů, všude zdejší, ale teď pro vás něco máme. My celý týden soutěžíme o praktickou benzínovou sekačku Fieldman s nastavitelnou výškou sečení, která je ideální pro zahrady bez přístupu k elektřině. Má lehkou konstrukci a spolehlivý 4-taktní motor, který zajistí snadnou manipulaci a efektivní sečení. Všechno najdete na www.fieldman.cz.
1: No teď dobře poslouchejte soutěžní otázku. Fieldman nabízí baterii, kterou můžeme použít pro různé stroje a nářadí. A my se ptáme, pro kolik strojů lze baterii Fieldman využít? Za A pro 20 strojů Fieldman?
0: Nebo za B pro 30 strojů Fieldman?
1: A nebo za C pro 40 strojů Fieldman? Odpovědi pište teď hned na WhatsApp 605 222 007 a za chvíli výherci voláme.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará?

0: 1 za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Karel Poborský desá. Krásně to skutili 1-0.
5: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
15: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
16: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
15: Takže tak.
16: Volejte AAA Auto 800 110 800.
17: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
18: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: odpolední impuls. Za chvíli impulzuje krabička, v ní už připravený Karel Gott, Jen se hádej. No a někdo z vás bude otevírat brzy velikánskou krabici, protože my celý tento týden soutěžíme o praktickou benzínovou sekačku Fieldman s nastavitelnou výškou sečení, která je ideální pro zahrady bez přístupu k elektřině. Má lehkou konstrukci a spolehlivý čtyřtaktní motor, který zajistí snadnou manipulaci a efektivní sečení. Více na www.fieldman.cz.
1: Fieldman nabízí baterii, kterou můžeme použít pro různé stroje a nářadí, a v soutěžní otázce jsme se dneska ptali, pro kolik strojů lze baterii Fieldman využít. Možnosti byly tři, buď pro 20 strojů Fieldman, pro 30, anebo pro 40 strojů Fieldman. Na telefonu už bychom měli mít snad výherce Fandu. Hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne přeji i vám.
0: Tak Fanda Fando. Síkora ze Stříbra, přesně řečeno. Tak Fando, jaká byla správná odpověď?
2: Tak byla to poměrně zapeklitá otázka, ale správná odpověď byla za té 40 zařízení.
0: No, přesně máte tak. To úplně správně. Gratulujeme. Gratulace.
2: Super, děkuju.
1: Jejda, Fando, vy máte extrémní radost. Vy snad potřebujete sekačku?
2: No, radost mám obrovskou. No, moje sekačka nebo naše sekačka doma už pomalu dosluhuje, takže nová se bude naprosto velice hodit. A s mojí Haničkou budeme sekat o 106.
0: To teď jsem to chtěl říct, to se bude ve Stříbře sekat. To bude angličák, to bude golfový pažit.
2: No, ještě potřeba by trošku zapršelo.
1: Máte velkou zahradu?
2: Zhruba 1000 metrů, takže bude se krásně hodit.
0: Nádherný. A vy jste říkal se svojí drahou polovičkou, nebo s kým, že budete
1: sekat?
0: S Haničkou.
2: Ano, Haničkou.
1: Neříkáte tak staré sekačce, Hanička?
2: Ne.
1: Je to partnerka.
2: Ano.
1: Taky pozdravujeme. No tak no, samozřejmě můžete očekávat, jak říkal Petr, velký balík, protože sekačka už se chystá, už se balí a za chvíli vyrazí do Stříbra.
0: Tak, nová sekačka Fieldman, ta stará může v klidu zdechnout, už teď konce, jako je to jedno.
1: Stará sekačka, myslíš? No,
0: jistě.
2: Ano.
0: Pando, mějte se krásně.
2: Taky, moc děkuji ještě jednou, moc děkuji, mám radost, velikou, děkuji moc.
0: Taky, mějte se krásně, naslyšenou. No. Tak to byl Fanda, no a my o další sekačce.

0: Impulse, za chvíli další muzika, Ulice od Elánů, na silnice se podíváme taky za chvíli, problémy jsou na D1 a bouračku máme na trase Jaroměř-Trutnov, doprava 007 je tady už za 2 minuty.
1: Každé všední ráno na Impulzu rozdáváme peníze, můžete vyhrát až 100 000 korun v naší tradiční hře. Halo, tady Impulzovi. Dneska všechno klaplo, Katka řekla správně heslo, samozřejmě předtím zvedla telefon, pochopitelně. A pak jí padl základ, prostě vyhrála 10 000.
0: Je to výhra! Je to výhra, na druhém konci slyším, že se někdo raduje.
2: Děkuju.
3: Kačenko, krásné ráno.
0: Co jste si vyhrála za výherní heslo, máte základ tam padl. 10 000 u popelnice člověk nenajde, no ne?
2: Moc děkuju, no jasný.
0: Nemáte za co, Katko, ať se vám Habrovanek daří. Pozdravujte celou rodinu, mějte se moc hezky. To byla dneska ráno, Katka, no ono to bylo řečeno v tom, že jako z u popelnice to člověk nenajde, ani z nebe to nespadne. 10 000 se hodí vždycky na cokoliv, je potřeba udělat pár klůčků tomu naproti. Tak předně se zaregistrovat buď na našem webu impuls.cz, v naší aplikaci, nebo prémiovou SMS-kou na číslo 906 1109. No a potom hlavně mít zprovozněný telefon, když vám ráno zazvoní, ať už to bude cokoliv, skryté číslo nebo co, tak to prostě vemte a řekněte do sluchátka hned, co to zvednete. Halo, tady Impulzovi, to je cesta, jak se k tomu dostat, a můžete mít buď 10 hnedka, a když si zatočíte a budete mít opravdu štěstí, tak i 100 000 korun. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody to Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Servírujeme opět nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hodně pomalu to jede na D1 v úseku Ostrovačice Brno na tahu z Prahy na Moravu. Silný provoz monitorujeme i v protisměru z Brna na Prahu mezi kilometry 200 a 190 na D1. Více než 5-kilometrová šňůra se táhne na silnici 35 před Litomyšlí na trase z Vysokého Mýta do Mohelnice. Obousměrná kolona je na trase Jaroměř-Trutnov v Kocbeřích. Tady se bouralo, dávejte pozor. Z obou stran vázne doprava i na silnici číslo 16 z Mělníka do Slaného před Novou Vsí. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 je kolona mezi Zličínem a Ořechem. V opačném směru se zdržíte mezi Lochkovským tunelem a právě Ořechem. Profíci z Global Assistance informují o kolonách v Praze, a to na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy a taky v Belské ulici cestou z Hloubětí na Doletňan. V Praze se ale ucpává více tras. Je krátce před 17. Klasická odpolední špička. Zapojte se do ní taky svými postřehy, pochopitelně, buď zavoláním na 605 222 007 a nebo je tady naše žlutá mobilní aplikace, kam to můžete namluvit. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: za minutu a půl bude 5. Připravené jsou zprávy s Honzou Vargou, je tady co nevidět. Gips je v akci. Co se děje, to se dozvíte právě ve zprávách. Hned po nich třeba holky si senzační. No a Renčata ví, jak bude zítra.
1: Tak zítra ve čtvrtek začne den jasnou oblohou od západu, ale přibude mraků, v Čechách i zaprší, někde by mohlo zabouřit a naměříme 23 až 27 stupňů. Na západě Čech o něco míň, bude kolem 21, v tisíci metrech na horách 15.
2: Slunce ve vlasech přináší Kapilan. Sponzor počasí. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. Kapilan.cz.
3: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno Jackpot.
4: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
3: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
6: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
8: Minister Juchelka změní parametry superdávky. Ministerstvo prověří propuštění lobbysty Janouška z vězení a GIBS prověřuje chování policisty v Českých Budějovicích. Se zprávami v 17 hodin je tu Honza Varga.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Zavedení nové superdávky prý přinese problémy. Sníží podporu 57% současných příjemců a pětině domácností po zaplacení bydlení nezbyde ani životní minimum. Propad postihuje seniory i rodiny se staršími dětmi. Minister práce Aleš Juchelka proto reaguje pozměňovacím návrhem. Ten stropy pro příspěvky na bydlení rozdělí podle 77 okresů na místo velikosti obce, což lépe odrazí reálné nájmy. Druhou změnou je rozšíření statusu zvýhodněné zranitelné osoby pro samoživitelé s dětmi až do 15 let věku. Na těchto úpravách dávky, kterou lidé poprvé obdrží v srpnu, panuje ve sněmovně shoda. Lobista Roman Janoušek je opět v září reflektorů. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti jeho podmínečného propuštění z vězení v roce 2022. Podle tehdejších znaleckých posudků se měl podnikatel nacházet v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci, potřebovat ochrannou helmu a pohybovat se z berlí. Server Seznam Zprávy ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po opuštění basy aktivně a pod pseudonymem účastnil cyklistických závodů Letap a později i lyžařské jizerské padesátky. Na pokyn ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce proto úřad zahájil dohled nad soudy a vyžádaný spis i lékařské posudky předá k odbornému posouzení. Pražská záchranka modernizovala jednu ze svých výjezdových základen. Moderní modulární budova vznikla přímo v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy, bez zásahu do památkově chráněných budov. Díky rozšíření kapacity budou v této oblasti moci pracovat dvě posádky sanitek.
9: Zdejší posádka patří mezi ty nejvytíženější. V loni měla víc než 4200 výjezdů. Teď je tu nová modulární budova a o jednu sanitku více. Šéf pražské záchranky Petr Kolouch je za modernizaci rád.
10: Když byste srovnali s tou předchozí základnou, tak je tam jednoznačný posun směrem ke klimatizaci, směrem k odpadovému hospodářství, směrem vlastně k tomu zdravotnickému zázemí.
9: Pojďme na prohlídku. Společenská místnost.
11: Ložnice pro každou posádku. Je to čistě strohý, funkční. Jak je to nový, krásně se o to dá pečovat.
9: Přestřižení pásky. A asi po 10 minutách první výjezd. Do budoucna pražská záchranka počítá s opravami dalších 3 základen. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
8: Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřuje zásah policisty v Českých Budějovicích. 17. května při něm zadržoval 2 mladíky ve věku 19 a 23 let kvůli rušení nočního klidu. Hlídka hlučné muže pronásledovala několika ulicemi poté, co se před ní pokusili utéct. Záběry na sociálních sítích ale ukázaly, že policista jednoho z mladíků při zatýkání napadl, kvůli čemuž inspekce zkoumá přiměřenost jeho chování. Jeho český státní zástupce řízení pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby potvrdil, bližší podrobnosti ale zatím odmítl sdělit. Náročné lví stěhování zažívají ve zlínské zoo. V tamní záchranné stanici pro velké šelmy ho sleduje náš zpravodaj Jan Čada. Dobré odpoledne, Honzo.
12: Hezký den přeji. Příchod tří nových lvic, které stát zabavil soukromým chovatelům, mění zavedené ubytovací schéma. Poslední z nich Elza žila dlouho sama a její zařazení do smečky je tak velmi náročné. Zoologové teď upravují složení skupin lvů. Právě Elza se přesune do původní expozice králů zvířat v zoo k mladému samci. Časem mohou vytvořit chovný pár. Pozice mění i další lví rodina. Jan Čadá, Radio Impuls, Zlín.
0: No a 4 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Honzou Vargou. Další budou za hodinu, s vámi i nadále Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, mrkneme se na zoubek Patriku Eliášovi, novému hokejovému manažerovi.
0: Holky si senzační, to uslyšíte právě teď
3: Radio
0: na Impulsu.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: odpolední impuls, 4 minuty před 17:15, za chvíli třeba Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si, další česká muzika. Problém máme hlášený na hradecké D11, doprava 007 je tady za 3 minuty a už teď stejně jako celé odpoledne se mnou je tady moje parťačka Renča, sportěčka. Dneska, já to řeknu dopředu, máš chlapa.
1: Mám chlapa, je to tak, ale už jsme to slyšeli i u nás ve zprávách od Honzy Vargy, že hokejová reprezentace má nového generálního manažera, je jim Patrik Eliáš, což je konec konců veliká hokejová osobnost, vlastně obrovská hokejová osobnost.
0: No, zjejda.
1: Není moc hokejistů, kteří zasvětí celý svůj... skoro celý, řeknu, svůj hokejový život jednomu klubu, což ale u Patrika Eliáše se tak stalo, protože on vlastně začal hrát New Jersey Devils, celou svoji kariéru v NHL zasvětil New Jersey Devils, skončil New Jersey Devils, vytáhli jeho dres ke stropu a prostě z New Jersey Devils takhle dožil svoji opravdu celou tu NHL kariéru. To je krásný.
0: Aktivní hráčskou kariéru, protože
1: jasně.
0: Právě i ta trenérská, manažerská, řekněme, dál bude pokračovat. Ty jsi zmínila to, když vytáhli ke stropu v té hale ten jeho dres, tak...
1: No jo, tak to byl to velký doják, protože samozřejmě byla tam jeho manželka, byly tam jeho děti, byly tam jeho rodiče a bylo to dojemný, tady aspoň kousíček.
2: Mami, tati, chtěl bych vám mohl poděkovat za to, co jste všechno obětovali.
1: No jo, rodiče vždycky obětují, když dítě hraje hokej, tam se to prostě jinak nedá. Patrikovi Eliášovi letos bylo 50, to bylo další takové jako významné jubileum. Musím jenom říct pár takových jako důležitých čísel možná. On v dresu New Jersey odehrál v základní části v NHL 1240 utkání, dal 408 gólů, 617 asistencí a v tuto chvíli je třetí. Ještě donedávna byl na druhém místě těch historických tabulek mezi českými hráči, ale letos ho přeskočil David Pastrňák. Dvakrát Patrik Eliáš získal Stanley Cup, jinak v reprezentaci se nám taky mihnul, ne tolikrát, právě protože hrál v NHL, ale má 2 bronzy z olympijských her, má taky 2 bronzy z mistrovství světa a poslední 3 sezóny byl tady u nás taky aktivní, protože pracoval jako sportovní poradce v prvoligové Slávii Praha, což mu nebude k té manažerské práci u reprezentace vadit, takže to prý se ponechá. No a můžeme se těšit na novou sezónu s novými trenéry i novým generálním manažerem.
0: Tak a přijde teda ta zlatá éra, protože to jsou jména úžasná.
1: Takhle, zlatou éru by si přáli Švýcaři, Kanaďani, Američani, Švédi, Fini, dobří, tak Fini tam teď začali, Češi, no a pak je tam ještě spousta dalších týmů, kteří by chtěli zlatou éru hokeje. Budeme jim to přát a budeme se na to těšit, tak hlavně, aby jsme měli z toho hokeje radost, aby se na to dalo koukat.
0: Za necelý rok to vyhodnotíme.
1: Přesně.
0: Nebo za rok, no.
1: Řekneme si.
0: Dobře.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Taky teď tu jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hustější provoz vidíme na D1 před Brnem směrem od Prahy. Doprava se vleče taky na plzeňské D5 v úseku Loděnice Pražský okruh směrem od Rozvadova. Kolony potom pokračují na Pražském okruhu v úseku mezi Rozvadovskou spojkou a Ořechem směrem od D5 k D1. Přímo v Praze sledujeme 2-kilometrovou kolonu v Radlické ulici směrem od Stodůlek na Smíchov. A z hradecké dálnice D11 volá náš dopravní parťák, jeden z nejvěrnějších. Tak ahoj, kdo se hlásí a co tam je, na co se připravit?
2: Ahoj, zdraví dopravní agent Jenny Pětka. Chtěl bych nahlásit na D11 ve směru do Prahy. Kousíček před sjezdem na Pečky je sražená srna uprostřed. Lidi tam vybočují, buďte opatrní, ahoj.
1: Nebezpečná situace v tom místě. Dávejte pozor, dobře dojďte, když tak se ohlašte další s nějakými postřehy, kde dávat pozor, přibrzdit a tak dále, čemu se vyhnout. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď i na cestě Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si?

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Impuls. Za chvíli se vrátíme zpátky v čase o 9 let na český mejdan s Impulzem v roce 2017. Lucie Bílá tam tehdy parádně vystřihla a zaspívala Láska je láska. Za chvilku je to tady, takže poslouchejte dál. A do toho budeme samozřejmě i dneska dávat prostor našim radostným velvyslancům. Dneska je to Martinka Krola a dneska se taky zajímala o to, co vám přináší nějakou malou radost obyčejnou, co vykouzlí úsměv na tváři a tak dále.
1: No to by mě zajímalo, co tobě a nesmí to být pivo, jo? Tak co ti vykouzlí úsměv na tváři?
0: Co mi vykouzlí úsměv na tváři? Něco hezkého, když nějakou drobnost pro mě někdo udělá. Já jsem třeba dneska od tebe dostal jesenku. Jo?
1: No takže... já, to bylo, že přesně to je a to je ono.
0: To byla rána z čistého nebe, to bylo
1: ale,
0: úžasný.
1: Jo, a to je stejný. Mě to zase vykouzlo úsměv na tváři, protože jsem šla nakoupit, vidím tu jesenku. Já si říkám, tu mám ráda, to má rádi Petra, jak jsem mu ji koupila, takže já mám radost, ty máš radost,
0: no,
1: jo?
0: Bylo to skvělý.
1: Dva v jednom, krásný.
0: Jesenku jsme tady vycumlali, dali jsme to na Instagram, tak se můžete podívat. Takže jo, to je typická malá radost.
1: Jo, jo, tohle. Přesně. No a za chvíli se podíváme na ty vaše radosti.
2: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Karel Poborský desát. Krásně to zkusili 1-0.
4: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
9: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: Pod Impuls 17.38, takový aktuální čas. Za chvilku rozbalíme Impulzovec krabičku. Už teď tam jsou připraveni Hana Zagorová s Petrem Reskem a píseň Asi Asi.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Impuls. Jaké maličkosti vám právě radost ze života dělají, tak to zjišťují naše experti na radost. Dnes je to Martina Kroa. Tak schválně, co jste jí řekli?
3: Co vám dělá v životě největší radost?
4: Asi hlavně kamarádi, rodina a pobyt venku, sportování.
5: Se snažím nacházet radost v maličkostech a hrozně velkou radost mi dělá teď být s přáteli, nebo jenom hrnek kafe ráno, teplej. Děláme radost, když se kouknu třeba na sluníčko přes den, když svítí sluníčko. A děláme radost, když mám čas na to si přečíst něco ze knížky.
3: Co vám dělá v životě největší radost?
6: Solidarita mezi lidma, která je založena na nějaké srdečnosti, spontánnosti a pospolitosti.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Polední impuls, za chvíli třeba Petr Nať a jinak jsme frajery, sledujeme za vás i silnice, pomalu to jede na D1. No a problém máme taky na Pražském okruhu, doprava 007 je tady už za 2 minuty, takže poslouchejte dál. No a velkou věc pro vás máme taky v našem vysílání, protože máme kompletní sestavu na český mejdan.
1: Na ten se můžete těšit, protože český mejdan s impulzem má svoje pevné datum 17. října v pražské O2 aréně a ta kompletní sestava zní takto. Na jednom pódiu se letos potkají Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a jako speciální host dorazí i Richard Krajčo.
0: No, když si hvězdy podávají dveře nebo předávají pódium, tak to je krásná záležitost a vy můžete být u toho. Takže pojďme si to shrnout. 10. český mejdan s impulzem 17. října pražská O2 Arena. A určitě chcete být u toho, takže vstupenky už teď v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi?

0: Já pořád poslouchám, jak si každý si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Kraselnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
3: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
1: Je vynalézavý.
4: Obě dvě dohromady do pusy, jako. Fouka, a ono to netahat. Potom udělá víc ptáčků, že jo?
1: Je nezastavitelný.
3: Cesta na Svatou hory, poutní místo do Příbramy. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls, doprava 007.
5: 17.45 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi kilometry 176 a 196. S kolonou stále počítejte i na Pražském okruhu směrem z Ruzuně do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Hodně plná je proto i plzeňská D5 před Prahou od 9. kilometru. Přímo v Praze se zdržíte ve Kvelské ulici směrem z Hloubětí na Doletňan a taky na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. Profíci z Global Assistance upozorňují na bouračku v centru Prahy. Ve Spálené ulici u křižovatky s Lazarskou došlo ke střetu osobního auta s tramvají. A ještě tu je posluchačka Martina, ta informuje o komplikacích na trase mezi Strakonicemi a Pískem na silnici číslo 4. Martinko, co se tam děje?
6: Hlásím dopravní nehodu na Písecku, kousek od Brlohu, mezi Brlohem a Trhoblí, směrem na Prahu. Dávejte si tady pozor, řídí tam dopravu policisté. Buďte na sebe opatrní a jezděte s úsměvem. Čau, Martina.
5: Díky i za tuhle informaci, jezděte s úsměvem i vám, Martinko. Ještě jedna informace na příjezdu do Karlových Varů směrem z Chomutova na 120. kilometru stojí porouchaný kamion. Jestli víte o něčem dalším, pomožte ostatním, buď to zavolejte na 605 222 007 nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.
1: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.
5: No a dneska od nás všechno. Loučí se Petr s Renatou a taky dneska nás střídá Vláďa Jaroš.
7: Připraven. Ahoj, ahoj. Vy tady tak řídíte ty silnice a já vás vezmu do oblak. Vlastně na cestu taky, ale letadlem samozřejmě. Teď vyšla nějaká statistika o tom, co je vlastně nejvíc nebezpečné na létání, jak se třeba někdo bojí hodně. A netýká se to vůbec toho stroje, jo? Žádný turbulence, nic takového. No já si
8: takhle,
7: to jako nechám po tý 18.
8: Jo, takhle, to jsem zvědavá. Já třeba, jestli k tomu můžu říct jednou větu, já když letím, počítám vždycky do 20, protože jsem kdysi četla nějakou statistiku, že když do 18 vteřin to letadlo od startu nespadne, tak už je velká pravděpodobnost, že doletí.
7: Tak, tak pozor v tomhle, jestli teda můžu, Petře, jestli něco nechtěl, tak já jsem jako ten člověk, co nasedne do letadla a přitom se bojí, ale jako odletím, strašně jsem si to oblíbil. Nicméně stejně se jako pořád tak jako bojím, že jo, nějaký ty věci. Vím, že ten start i přistání je nejvíc riziková událost a teď mi do toho Kuková řekne, že já ještě k tomu, víš, co mám v té své hlavě při tom startu, tak já teďka v září až poletím, tak já budu myslet na těch tvých 20 vteřin. No, já nemáš taky tam ještě něco, prosím?
8: Já taky počítám, co si myslíš?
7: Já právě nechtěl vědět ještě tuhle další věc. Nechtěl. Že 20 vteřin, jo?
8: A, no, tak ale do 20 umíš napočítat, ne?
7: Tak to už chápu, proč lidi lítají trošku ovíněný, opivněný a takhle, jako protože jestli to je ta první 20 vteřinovka, tak jako...
8: No, jasně. Víte,
7: ale a co děláš při přistání? Kolik to je vteřin? Tam ti může upadnout to, kolo zase.
8: Já, jako ta největší pravděpodobnost při tom, a tom přistání, to už na to nemyslím. Prostě,
7: a proč to tam víš, jako třeba, jestli se jako, můžeš strejknout vozem?
8: Může se cokoliv stát, tam hraje i jako ten lidský faktor, že jo, všechno možný, my teď budeme zítra zrovna vzpomínat, nebo teď jsme vzpomínali na tu katastrofu na Tenerife, kdy se letadla srazila v podstatě na zemi.
7: Jasně, jasně. Jo? No v tom případě, abych si přál, jestli nějaká letecká společnost by chtěla namluvit těchto 20 vteřin, že bych to rád odpočítával svým hlasem 20, 19, že by to tam jako, až bych si to dělal aspoň srandu, aby jsme to trošku zlehčili. Mám ten nápad, takže tento biznis, když tak si zamlouvám, děkuji.
8: Tak hele, půl na půl, já jsem to vymyslela, ty to namluvíš.
7: No tak jo, no tak můžeme to namluvit spolu, ty si vezmeš těch 10 vteřin konečných.
8: 3, 2, 1, letíme. A letíme.
9: Já jsem se záměrně neozýval, já jsem nemohl, já miluji lítání, miluji vejšky, takže...
8: Takže nepočítáš.
9: Takže
7: už nepočítám s ničím.
8: Takže tak hezký
9: se dovolenou se naučte do 20, ahoj.

0: Radio Impuls, dobrý večer, 18. hodina za dveřmi. Trávíme týden s kapelou Krištof, zítra Richard Krajčo osobně s námi ve vysílání už po 11. hodině. Tak se Krištofy dáme, hned po zprávách bude srdce být. Zítra jasno, polojasno, ve východní polovině území zpočátku velká oblačnost, na východě s doznívajícím deštěm, nejnižší teploty, ty budou okolo 7 stupňů, když řešíme noc, a co se týká ještě dne, tak polojasno, jasno, teploty okolo 27.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit
5: se. To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
4: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: Soud uložil SPD 3milionový trest. Benzin pro zítra zlevní, nafta naopak. Slovákům stoupla průměrná mzda. U zpráv 6 vás vítá Jiřina Součková.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Soud potrestal SPD za předvolební plakáty. Vládní hnutí má zaplatit 3 miliony korun za kontroverzní poutače, na kterých byl mimo jiné třeba muž tmavé pleti se skrvaveným nožem a v zakrvácené košili s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Podle nepravomocného rozsudku SPD spáchala trestný čin podněcování k nenávisti. Hnutí vinu odmítá. Tvrdí, že pouze sdělovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek. Obžalobě čelí samotný šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Jeho stíhání je ale přerušené, protože ho vládní poslanci odmítli vydat. Korouhvička se obrací. Maximální cena benzínu zítra klesne o 27 haléřů na zhruba 42 koruny za litr. Za to cenový strop u nafty naopak podobně jako včera mírně stoupne, a to o 7 haléřů na 39,50 za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Podle údajů společnosti CCS je ve srovnání s loňským 2. červnem nyní průměrná cena benzínu o 8 korun na litr vyšší a nafta je na litru dražší o 6,50. Ve Žďáru nad Sázavou si začali hlídat příjezd ke škole. Do horní části Komenského ulice poblíž dvou základek zakázali ranní vjezd autům, a to od 7.20 do 8 hodin. Opatření začalo platit od tohoto týdne. Jak říká vedoucí městské policie Martin Kunc, někteří rodiče si teprve zvykají.
10: Pár případů tady bylo, ale většinou ti rodiče, kteří semka chtěli tady v tomto místě zabočit, říkali, aha, my jsme na to zapomněli, i když ty informace samozřejmě od těch škol, těch ředitelů měli.
8: Zákaz vjezdu platí ve Žďáru nad Sázavou v nejrizikovější části Komenského ulice, kudy se děti dostávají ke školám bez chodníků. Auta se tam často mezi dětmi proplétala, obracela se nebo couvala. Slovákům vzrostla průměrná mzda v přepočtu na téměř 40 300 korun. Meziročně šla vzhůru o víc než 6%. Pokořila také růst inflace. V jednom odvětví ale lidé stále nevydělávají ani 1000 eur.
11: Po zohľadnení inflácie mzdy reálne vzrástli v 13 z 19 sledovaných odvetví. Najvýraznejšie o viac než 10% stúpli platy zamestnancom v sektore vzdelávania. Reálny pokles zárobkov do 2% nastal vo verejnej správe, administratívnych službách a energetike. Najnižšie mzdy si zachovali pracujúci v ubytovacích a stravovacích službách, kde priemer dosahuje 960 eur, čo je 24 tisíc korún. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
8: České volejbalistky zahájily Ligu národů nečekaným vítězstvím. Zdolali domácí Čínu 3-0. Aktuálně šestý tým světového žebříčku porazili poprvé. České hráčky mezi volejbalovou elitou debutovaly loni. Před rokem česká reprezentace nakonec obsadila 11. příčku. Ladíte Impuls, je s vámi Vláďa Jaroš.
0: A co je největším rizikem v oblacích, pokud létáte, tak rozhodně to nejsou turbulence ani nic na letadle. To budete koukat za 35 minut, si povíme. Teď kapela Krištof, Richard Krajčo zítra osobně donese svoji novinku a bude to duet.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Takhle krásně nám to zní, Radio Impulse. Hezký dobrý večer, za chvíli pokračuje Lucie, Dotknu se ohně, nebo bude i Miley Cyrus. Taky se chystáme na další legendy. Vydržte s námi, koukneme i na dopravu 007. Starosti teď máme na D1, ale taky na plzeňské D5.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Možná se bázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
6: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
5: Ty vole, ať už je bázen. Ty vole, ať už je bázen.
6: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
7: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
7: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strik a milion dalších názvů.
7: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kde na světě si viděl nejkrásnější západ slunce?
9: Tak to je úplně všude. To, i když jsem v Česku, tak vidím nádherné západy slunce. Často fotím v oblasti Moravské Toskánsko. Tam vždycky si to nesmírně užívám. A pak kdekoliv, když jsem někde na ostrovech v Pacifiku, nebo i když jsem někde na horách, nakonec západ slunce je poměrně přitažlivý moment a já ji velice rád fotím. A pak ještě zůstávám dokonce celou noc, abych druhý den ráno fotil zase rozbřesk.
7: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezký večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nepravidelnou kolonu kamionů to sledujeme na D1 v úseku 9 křížů Brno na tahu z Prahy do Vyškova. Komplikace pokračují na plzeňské D5, na příjezdu do Prahy je na dálnici u Rudné 8-kilometrová kolona. Je to kvůli zácpě na pražském okruhu Rozvadovskou spojkou a Ořechem směr Modlatice. Jak to jede u vás, tak se nám hlaste přes žlutou mobilní aplikaci, případně 605 222 007. My vám k tomu večerní středeční cestu budeme hrát. Šťastnou cestu vám přeje Rádio Impuls a tohle je bývalá Hannah Montana, možná také vzpomínáte dneska už. Prostě jenom Miley Cyrus, takhle úžasně to zní a za chvíli i žijeme českou muzikou. Bude kapela Lucie, Dotknu se ohně.

0: miluju, když tyhle dva pánové přijedou k nám do České republiky. Bylo to loni, tuším, tady byli naposled. Možná už je to 2 roky, tak ale jako typoval bych, že spíš ten minulý rok. Snad se zase vrátí, za chvíli žijeme českou muzikou. Eva Smetana, Richard Miller, tahle 1 vteřina, to bude náš duet. A pak jedna velká vzpomínka na Michaela Jacksona. Teď ho známe velmi dobře z kina, i ten, kdo Michaela snad neznal, i když věřím tomu, že nikdo takový snad ani není, ale kdyby náhodou, tak z kina určitě zná. Míříme ještě zpátky v čase, do dnešního rána, do hry Halo, tady Impulzovi, Kateřině padl základ a takhle to dopadlo.
1: Je to výhra! Je to výhra, na druhém konci slyším, že se někdo raduje.
2: Jo, jo, děkuju.
3: Kačenko, krásné ráno.
1: Co jste si vyhrála za výherní heslo, máte základ tam padl. 10 000 u popelnice člověk nenajde, no ne?
2: Moc děkuju, no jasný.
1: Nemáte za co, Katko, ať se vám Habrovanek daří. Pozdravujte celou rodinu, mějte se moc hezky.
0: No, když je tam zrovna nenechá Eddie Murphy, jako ve filmu Cesta do Ameriky, tak nenajde, Honzo, to je jasná věc. Každopádně můžete to mít i vy, prožít ty emoce, doplnit finance. To všechno díky hře Halo, tady Impulzovi, tedy domluvme se, přihlášky přes www.impuls.cz a ráno nám zvedáte telefon výherním heslem Halo, tady Impulzovi.
4: Vtip dne.
0: Plavec v moři, strašně vysílený, už nemůže, hodinu plave a už to nedává, už tak jako začíná i myslet na to, že nepřežije. A teď v dálce vidí to jedno světýlko a říká si, ježiš, naděje, tak jako ještě z posledních sil se snaží vydržet, teď už z toho jedno světýlka je víc světýlek, jak se to přibližuje. Nakonec mu někdo hodí ten záchranný kruh, tak ho vytáhnou, přežije, je teď na té lodi a tam ho vítá kapitán a říká, vítejte na palubě Titaniku.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend, 6. a 7. června na stadionu FC Hlučín. Buďte u toho s námi. Planeo.
10: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
11: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
12: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
13: Myslím, že to bude za C. Gumák.
12: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
14: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
15: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
16: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
15: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve

0: Více na toyota.cz.
1: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: jedna vězeňská. Ano, mluvím o videoklipu Michaela k téhle skvělé muzice. Takhle vám hraje Radio Impuls za moment z Impulzovic krabičky, co je to láska, legenda Petr Novák, naše česká legenda. A teď pojďme do vzduchu a zapomeňte na turbulence, největším rizikem v oblacích jsou totiž teď sami cestující. Federální úřad pro letectví ve Spojených státech varuje, agresivní chování na palubách amerických letadel se nezadržitelně šíří. Fyzické i verbální útoky se tak pro posádky stávají novým a bohužel nepříjemným standardem.
1: Jenom letos museli stevardi a letošky řešit na palubách amerických letadel přes 700 případů. Občas stačila domluva, další incidenty jsou závažnější. Palubní personál čelí fackám, kousancům nebo pokusům o otevření nouzových východů, protože cestujícímu chybí čerstvý vzduch. Jeden z pasažérů byl nedávno připoután lepící páskou, napadl posádku kvůli studenému kuřeti. Létání se tak občas mění přehlídku bizárních kousků. V nejhorších případech piloti místo do cíle míří na nejbližší runway, kde čeká policie. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Podobné české písničky let 60., 70., 80. hrajeme na naší dvojce Českém impulzu. Můžete poslouchat i v dabu a vydáme se na silnice. Pořád vázne doprava na plzeňské D5 před Prahou. Podrobnosti z dopravy 007 za necelou minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
2: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmou za 60 minut, jo. No já těch 308 a potom jsem si píchnul větev do oka.
1: Je vytrénovaný.
3: Po dlouhých letech jsem na bruslích na téhleté magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry by to mělo mít.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Dobrý večer, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přináší je taky Lenka Roštoková. Leni, ahoj.
4: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 175. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Doprava krátce zpomaluje na silnici 43 z Brna do Světa před Lipůvkou. Po nehodě nákladního auta je neprůjezdná silnice 169 z Horažďovic do Sušice před Drabí. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona hlavně kamionů od 7. kilometru a pokračuje na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Z Global Assistance Lenka.
0: Kde pak nám teď aktuálně cestujete vy? Hlaste se nám z kteréhokoliv koutu České republiky. Nás to zajímá. Tvoříme společně dopravu 007. Pomůžete ostatním řidičům. Máme dvě cesty, jak se spojit. Je to dopravní centrála s číslem 605 222 007, ale to hlavní i kvůli zvuku, i kvůli pohodlnosti pro vás. Žlutá mobilní aplikace, jezděte opravdu.

0: 11. hodina se nám přibližuje, hladíte Radio Impuls. Vítejte v naší společnosti ve žluté rodině, žijeme českou muzikou, po zprávách budou buty. A František, koukáme se taky na zítřejší počasí, ráno vstaneme, bude polojasno, jasno, v Čechách potom už během dopoledne na Moravě a ve Slezsku taky odpoledne bude přibývat oblačnosti, sem tam nějaká lehčí přehánka, bouřka, teploty okolo 27 stupňů, koukáme nahory, tam bude kolem 15.
1: Letní vítr ve vlasech přináší Kapilan, sponzor počasí, Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí, kapilan.cz.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
2: Létá po světě a bere nás sebou.
3: Když se dotkne tláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
4: Česká ženská fotbalová reprezentace má před sebou poslední domácí utkání základní skupiny kvalifikace mistrovství světa. 5. června od 17.30 jí čeká v Praze na stadionu FK Viktoria Žižkov duel s Albánií. Doražte i vy a podpořte české lvice. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal. Více informací najdete na webu fotbal.cz nebo na sociálních sítích české fotbalové reprezentace. Partnery jsou ČSOB a Fortuna.
5: Vláda chce podpořit šetřící důchodce. Průtah na Lžovskými horami zavřela oprava. Festival ve Zlíně skončí gala večerem. U zpráv 7 vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Pravidelně spořící Češi by měli mít v důchodu víc peněz. Ministryně financí Alena Schillerová dnes představila novinky v dobrovolném střádání peněz na penzi. Podle jejího plánu se má zvýšit podpora penzijního spoření pro mladé klienty. Slibuje mimo jiné také snížení poplatků za správu. Ekonom Štěpán Křeček v Impulzech Honzy Benešovského to zhodnotil jako krok správným směrem. Zároveň doufá, že snížení poplatku za správu penzijního fondu se dočkají i stávající klienti.
6: Protože administrativní náročnost toho, kdyby každý o to musel žádat, by byla enormní, takže logické je, aby politici to udělali jako automatickou věc, kdy se od určitého data omezí maximální výše poplatku, tak aby byla výrazně menší než doteď.
5: Ministerstvo financí příslušný návrh zákona zítra vloží do připomínkového řízení. Vláda by normu měla projednat do konce června. Výdejny potravinové pomoci jen tak nezmizí. Díky podpoře ministerstva práce budou v Česku fungovat určitě do konce roku 2028. Naopak se jejich kapacita rozšíří do dalších 50 měst. Původně mělo jít o 3letý projekt. Od roku 2023 do letoška rozdali potravinové banky 1 200 000 balíčků. Přes 60% příjemců jsou rodiny s malými dětmi. Projekt funguje díky obcím a městům, ve kterých místní sociální pracovníci rozhodují, komu se pomoc dostane. Důležitý průtah na Lžovskými horami na Klatovsku zavřela oprava. Pro řidiče jedoucí po hlavním tahu na Horažďovice to znamená zdržení. Až do konce stavební sezóny musí na objížďku.
7: Silnice první třídy číslo 22 je hlavně transitním tahem ze západu na jih Čech. Oprava průtahu je komplikovanou stavbou, kterou řidiči musí objet. Nákladní doprava je odkloněná z Horažďovic na Sušici přes Běšiny do Klatov. Osobní auta mohou jet kratší cestou z Hradešic na Měřenice a vyjedou ve druhé polovině na Lžovský hor. Stavba za více než 100 milionů korun skončí poslední etapou do října příštího roku. Klára Fajstová, Radio Impuls, na Lžovské hory.
5: Íránské drony a rakety dopadly na letiště v Kuvajtu. Mezinárodní letiště se přitom poválečné uzávěře otevřelo teprve předevčírem. Podle kuvajtských úřadů po úderu bezpilotních letounů skončilo v nemocnici přes 60 lidí. Letiště muselo kompletně zastavit provoz a odklonit lety. Teď už je provoz částečně obnovený. Kuvajtské letiště loni odbavilo na 15 milionů cestujících. Od počátku blízkovýchodní války se ale už několikrát stalo terčem odvetných úderů Teheránu. Zlín Film Festival končí. Letos přilákal do kin na 24 tisíc diváků, na doprovodný program přišlo asi 95 tisíc lidí, tedy podobně jako loni. Festival letos uvedl 300 filmů z rekordních 57 zemí. Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež dostane na dnešním gala večeru herec Petr Kostka. To byly zprávy a za mikrofon už se vrací Vláďa Jaroš.
0: Vzpomenul jsem si díky filmovému festivalu na pohádku 12 měsíčků, tím se dostávám automaticky na jahody. Mezi prvními se otevřely plantáže na Mostecku, vezmeme vás tam, kde právě dozrávají jahody, a to je pod Krušnohoří. Dobrý večer a teď za muzikou. Kapela Buty František, hrajeme.
2: Radio Impuls. Radost ze života. Radost.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vezeme kupu informací, máme pro vás i takhle po večerech nejrychlejší dopravní informace, a to z celého Česka. Komplikace nám teď hlásíte z tahu Brno-Praha z úseku Měřín Velký Beranov. Halo, halo, kdo pak nám volá?
2: Halo, Impulzáci, tady Houston, máme problém.
1: Houston.
2: D1, směr Praha, 125. Čerstvá dopravní nehoda, projíždíte s opatrností jedním pruhem. Čau, dobrý dolet.
1: Díky za pozdravy z vaší rakety. Kvůli nehodě je taky zasekaný pražský okruh ve směru od Ruzyně na Modletice v úseku mezi 23 a 20. kilometrem. V návaznosti na to vázne doprava na D5 na příjezdu do Prahy od Plzně. Jak to jede u vás? Pojďte se nám nahlásit, kde se nacházíte. Jestli cesta v pořádku, dobrá nebo horší zprávy. Všechno zvládneme společně odvysílat přes žlutou mobilní aplikaci, jako to udělal Houston. Zdravíme na cesty. Přejeme šťastnou cestu, ať jedete kdekoliv. Díky, že posloucháte.

Klidně si v klidu necháme ty růžové brýle nasazené, které nosí Elton John. I různé další barvy. Netřeba být až takový realista. My se jdeme bavit, zveme vás na Český Mejdan s Impulzem, jubilejní 10. ročník. Známe kompletní sestavu, tak velmi dobře poslouchejte. Skupina Mirai s námi bude letos.

0: striptérská skupina ze Smíchova, MIG 21. Tady si dovolím už taky použít slovo, tak je pololegendy, doufám, že kluky neurazíme. Já bych je nazval už úplně legendou, za mě už Činasky jsou tam, kde jsou. Tak Činasky taky s námi letos na Českém Mejdanu s Impulzem a jako speciální host bude Richard Krajčo. Takhle to je kompletní, mimochodem Richard Krajčo i zítra dopoledne po 11. hodině osobně tady ve studiu bude představovat svou novou písničku s Krištofem, tak tedy 10. Český Mejdan, 17. října pražská O2 Arena, vstupenky v síti Ticketportal, Ticketmaster, vidíme se.
1: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Ještě jedna pozvánka, dnešní pozvánka, poslední do Impulzovic krabičky. Dnes naposledy se otevře Karel Gott, jdi za štěstím za pár chvil. V Podkrušnohoří mezi tím dozrávají jahody, většina pěstitelů i letos počítá se samozběry. Mezi prvními se otevřely plantáže na Mostecku.
1: Kilogram vlastnoručně nazbíraných jahod pod Krušnými horami vychází přibližně na 85 korun. Oproti nákupu v obchodech takhle ušetříte. V marketech se platí klidně i dvojnásobek. Zájemci o samozběr se už proto nahrnuli na plantáže v Nemilkově. Tady červené plody dozrávají jako první. Farmáři se ale chystají otevřít i další místa. Třeba Dolánky, Podbořany nebo na západě plantáže kolem Šabiny. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Krásný večer, vítejte na Impulzu. Za malou chvíli Xindlix, proměna. A kvůli nehodě je ucpaný pražský okruh mezi Zlíčínem a Ořechem ve směru na Modletice. Pokud tudy jedete, tak zpozorněte za chvíli podrobnosti, ale zkoukneme i zbytek republiky.
1: Ahoj, tady Marek Stracin. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracen. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
2: Udělal vám dneska někdo radost? A co kdybyste jí poslali dál?
3: To je krásné, děkuju.
2: Úsměv prosím, předáme radost za vás. Stačí napsat jméno, číslo a krátký vzkaz na WhatsApp 605 222 007 nebo na impuls@impuls.cz.
4: Stále jako je to bázen a co mám k tomu dodat? Že ho taky samozřejmě miluji od prvního okamžiku.
5: To je pěkné.
2: Úsměv prosím. Malý vzkaz, velká radost.
6: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Vítejte na Impulzu, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Vysíláme společně s Globálem. Lenka Roštoková je tady s námi. Leni.
7: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Měřínem na 126. kilometru probíhá odklízení hromadné nehody. Kolona má 2 kilometry. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 182. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na pražském okruhu od Ruzyně k dálnici D1 na 20. kilometru za sjezdem na Jinočany se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte se zdržením od plzeňské D5 od Rudné. Z Global Assistant, Lenka.
0: Ať už jedete kdekoliv, díky, že posloucháte, buďte opatrní, sledujte, co se děje před vámi. A když bude nějaký problém nebo dobré zprávy, požádejte spolujezdce, ať nám přes žlutou mobilní aplikaci Impulzu namluví, co se děje. Děkujeme za spolupráci, šťastnou cestu.
8: Věrní zákazníci Dacia jezdí až 7 let bez starostí. Dopravní servis vám přináší Dacia se službou garance Dacia Zen. Dacia.cz/Zen.

0: Hezký večer, Radio Impuls s vámi, jenom česky a slovensky. Za chviličku začneme táhnout takhle pro vás. Až do 5. hodiny raní díváme se taky na počasí. Ráno bude polojasno až jasno v Čechách, během dopoledne na Moravě a ve Slezsku odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti, sem tam nějaká přehánka, bouřka, teploty okolo 27 a už jednou zmiňovaný západ Čech, tam bude kolem 21 stupňů.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
7: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
8: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
3: Nebo Honzu?
9: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
10: Nebo oba?
11: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každý všední ráno od 5 do 9.
12: Zákon o bytové nouzi se změní. Cesta z Varů do Plzně se protáhne. Do Řecka zamíří desítky českých hasičů. U zpráv 8 vás zdraví Jiřina Součkova.
13: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
12: Poslanci schválili novelu zákona o podpoře bydlení. Má pomoci lidem v bytové nouzi. Norma mimo jiné přesouvá část pravomocí z obcí na úřady práce. Ty tak mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Část opozice upozorňuje na fakt, že už dnes jsou úřady práce přetížené. Novinka ale také rozšiřuje počet poradenských kontaktních míst. Sněmovna zákon upravila, a to podle návrhu Evy Fialové z hnutí ANO a Elišky Olšákové ze STANu. Díky tomu bude mít přístup k poradenství kdokoli. Předloha teď míří do Senátu. Straka vyhlásila stávkovou pohotovost. Jde o odborovou organizaci při úřadu vlády. Ta se obává chystaného převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví a závislostí na ministerstva. Pokud úřad vlády pozítří podepíše převod příslušných odborů, odboráři jsou připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta, která přesun agent připravila, tvrdí, že obavy nejsou na místě. Ráno se zástupci odborů sejde k dalšímu jednání. Premiér Andrej Babiš trvá na tom, že změnami na úřadu vlády naplňuje slib zefektivnit státní správu. Reorganizace je plánovaná od začátku července. Podle příslušných agent ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy. Cesta z Karlových Varů do Plzně se protáhne. Po omezení kolem přehrady Březová se hlavní tak začíná opravovat také u Toužimy. Dušan Valenta řekne, jak dlouho vše potrvá.
14: Zdravím z Karlovarska, odkud se cesta do Plzně opět protáhne. Povrch hlavní dvacítky mezi Toužimí a Třebouní volal po opravách. Cestáři přivezli techniku, postavili značky, semafory a na zhruba 4-kilometrovém úseku se postupně pouštějí do práce. Největší změnou přitom bude rozšíření křižovatky Kosmová Polikno, kde vzniknou nové odbočovací pruhy. Řidiče proto až do září čeká kyvadlový provoz. Dušan Valenta, Radio Impuls.
12: Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se podle Ivy Brejzové z ředitelství hasičského záchranného sboru vystřídají ve dvou turnusech mezi 15. červencem a 15. srpnem.
15: Do sezony lesních požárů v Evropské unii se zapojíme i v oblasti leteckého hašení lesních požárů, kdy máme vlastně na sezonu lesních požárů pronajaté dvě helikoptéry, dva vrtulníky.
12: Češi budou v Řecku v pohotovosti v rámci evropského programu. Vedle Řecka posílí požární ochranu i na Kypru, v Itálii, ve Francii, Španělsku a v Portugalsku.
13: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Sněmovna dnes opět může jednat do noci. Prosadila to vládní koalice, která chce probírat znovu zavedení EET. Navíc by chtěla dokončit druhé kolo schvalování novely stavebního zákona, které minulý týden dolní komora opakovaně přerušila. Poslanci už dnes schválili novelu zákona o podpoře bydlení. Má pomoci lidem v bytové nouzi. Norma mimo jiné přesouvá část pravomocí z obcí na úřady práce. Ty tak mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Zákon také rozšiřuje počet poradenských kontaktních míst a zajistí, aby měl přístup k poradenství kdokoli. Předloha teď míří do Senátu. Krymská ulice v Karlových Varech se dočká úprav. Součástí projektu je i vybudování nových parkovacích míst, kterých je ve čtvrti Tuhnice málo. Ve stejné oblasti plánuje město další rekonstrukce okolí. Podle náměstka karlovarské primátorky Lubomíra Kováře úpravy vyjdou na zhruba 16 milionů korun.
2: S tím, že směrný rozpočet byl 1,2 milionu, takže se nám podařilo vysoutěžit opět za nižší cenu. Chtěli bychom začít už nyní, ale máme tam jedno odvolání v tuto chvíli, takže musíme nejdřív vypořádat odvolání.
1: Jde o odvolání občana, kterému vadí pokácení stromů. Ty ale mají podle vedení Varů nahradit nové a ve větším počtu. Pražská záchranka modernizovala jednu ze svých výjezdových základen. Moderní modulární budova vznikla přímo v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy, bez zásahu do památkově chráněných budov. Díky rozšíření kapacity budou v této oblasti moci pracovat dvě posádky sanitek.
3: Zdejší posádka patří mezi ty nejvytíženější. V loni měla víc než 4200 výjezdů. Teď je tu nová modulární budova a o jednu sanitku více. Šéf pražské záchranky Petr Kolouch je za modernizaci rád.
4: Když byste srovnali s tou předchozí základnou, tak je tam jednoznačný posun směrem ke klimatizaci, směrem k odpadovému hospodářství, směrem vlastně k tomu zdravotnickému zázemí.
3: Pojďme na prohlídku. Společenská místnost.
5: Máme ložnice pro každou posádku. Je to čistě strohý, funkční. Jak je to nový, krásně se o to dá pečovat.
3: Přestřižení pásky. A asi po 10 minutách první výjezd. Do budoucna pražská záchranka počítá s opravami dalších 3 základen. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Rusko začínají docházet paliva. Některé benzinky v Moskvě a na severu země zavádějí limity na nákup pohonných hmot. Server The Moscow Times to spojil s měsíce trvajícími ukrajinskými vzdušnými útoky na významné ruské rafinerie. Ruská vláda už tento týden zakázala do konce listopadu vývoz leteckého paliva. Nové omezení zavedla po zákazu vývozu benzínu. Ten platí už od dubna do konce července. Sabalenková překvapivě padla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. O obrovské překvapení na účet světové tenisové jedničky se postarala Ruska Schneiderová. Běloruská favoritka v závěru druhého setu herně zcela odpadla. Proti agresivně hrající soupeřce už nedokázala uhrát ani game. A ve třetím setu schytala Kanára. Sabalenková prohrála po setech 6-3, 5-7 a 0-6. 22-letá Ruska v Paříži do letoška nikdy nepřešla přes druhé kolo. Ráno bude slunečno, přes den od západu mraků přibude a v Čechách zaprší. Oteplí se na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Potkal jsem jednoho kona diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Znovu zavedení EET ve sněmovně prošlo prvním čtením. Elektronická evidence tržeb má začít fungovat od příštího roku. Vláda si od toho slibuje přes 14 miliard korun ročně a také narovnání podnikatelského prostředí. Ministryně financí Alena Schillerová poslancům mimo jiné řekla, že nový systém bude jednodušší a nebude tak administrativně náročný. EET bude podle ministerstva financí fungovat na běžných zařízeních jako na mobilu, tabletu nebo stávajícím pokladním systému. Pro nejmenší podnikatele nabídne finanční správa řešení zdarma. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud si o to sami neřeknou. Český miliardář musí zbourat vilu ve francouzském Provence. V úterý to potvrdil francouzský nejvyšší soud. Na černo postavené sídlo stojí v obci Gord, mimo jiné známé z hollywoodského filmu Dobrý ročník. Podle francouzských úřadů stavba nerespektuje místní urbanistická pravidla. Jak píší tamní média, na místě původní budovy o rozloze 200 metrů čtverečních vyrostl obří komplex s plochou 6x větší ve dvou podlažích a suter. K tomu přiléhá několik dalších kamenných přístavků propojených velkolepými terasami s panoramatickým výhledem. Náklady na vilu se odhadují na v přepočtu 145 milionů korun. Jméno vlastníka francouzská média neuvádějí. Ta česká v minulosti informovala, že v Gord má nemovitost realitní magnát Radovan Vítek. Stěhování mění města v plzeňském kraji. Drahé parcely v Plzni a okolí nutí lidi hledat bydlení jinde. Lákají třeba Blovíce.
2: V Plzni na konci loňského roku žilo bezmála 188 tisíc lidí, přibylo necelých 0,5%. To je rozdíl proti Blovicím, kde je o 2% obyvatel víc. Za poslední 3 roky tam vyrostla 100 bytů. Cena stavebního pozemku je poloviční než v Losiné nebo Letkově, tedy v prstenci kolem Plzně. Žádané jsou i Mýto a město Touškov. Nejvíc o více než 4% ubylo lidí na Přimdě. Zájem o bydlení by byl, ale město nemá peníze na stavbu bytovek ani zasíťování pozemků. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Donald Trump se chystá na červencový summit NATO v Ankaře. Účast amerického prezidenta podle agentur potvrdil ministr zahraničí USA Marco Rubio. Podle něj by mohlo jít o nejdůležitější schůzku v historii Severoatlantické aliance, protože je prý třeba některé věci objasnit a napravit. Pobyt u Máchova jezera má být vlídnější. Vyrostou tu dvě nová hřiště a půjčovna lehátek a slunečníků. Ředitel technických služeb Doxy Martin Oumert říká, že se snaží pláže u Mácháče přiblížit těm v přímořských letoviscích.
3: Jsme nakoupili originální řecké deštníky a slunečníky a ta půjčovna by měla být v charakteru, že když budete na písku, tak vám si budete připadat, že jste de facto u moře.
1: U Máchova jezera taky přibydou samoobslužné platební kiosky. Současně s tím stoupne vstup na pláž z 80 na 100 korun. Z ostravské zoo utekl jeden z lemurů kata, jak informovala zoologická zahrada na Facebooku. Lidé se nemají snažit zvíře odchytit, nemají na něj sahat ani ho krmit. Zoo varovala, že to není mazlíček a může člověka nepříjemně pokousat. Pokud by lidé uprchlého lemura viděli nebo se jim ho podařilo třeba zavřít na chodbě či v garáži, mají volat do zoo. Jde o samce, kterého do zoologické zahrady přivezli nedávno. Přes den bude nejprve polojasno až jasno, postupně od západu oblačno, místy s přeháňkami nebo i s bouřkami. Naměříme kolem 25 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: dnů. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Pravidelně spořící Češi by měli mít v důchodu víc peněz. Ministryně financí Alena Schillerová dnes představila novinky v dobrovolném střádání peněz na penzi. Podle jejího plánu se má zvýšit podpora penzijního spoření pro mladé klienty. Slibuje mimo jiné také snížení poplatků za správu. Ekonom Štěpán Křeček to v Impulze Honzy Benešovského zhodnotil jako krok správným směrem. Zároveň doufá, že snížení poplatku za správu penzijního fondu se dočkají i stávající klienti.
2: Protože administrativní náročnost toho, kdyby každý o to musel žádat, by byla enormní, takže logické je, aby politici to udělali jako automatickou věc, kdy se od určitého data omezí maximální výše poplatku, tak aby byla výrazně menší než doteď.
1: Ministerstvo financí příslušný návrh zákona zítra vloží do připomínkového řízení. Vláda by ho měla projednat do konce června. Brusel je připravený mírně uvolnit evropská rozpočtová pravidla. Chce tak unijním zemím pomoci vyrovnat se s energetickou krizí související s konfliktem na Blízkém východě. Evropská komise rozvolnění podmíní přísnými podmínkami. Brusel umožní členským státům vynaložit až 0,3% HDP ročně, celkově ale nejvýš 0,6% do roku 2028 na financování opatření zaměřených na snižování závislosti na fosilních palivech. Tisíce Albánců vyšli do ulic kvůli zeťovi Trumpa. Včera večer protestovali v ulicích Tirany proti plánu Jareda Kushnera na vybudování luxusního resortu na neobydleném ostrově Sazan a na pobřeží kolem laguny Narta. Jedná se o chráněné krajinné oblasti, kde žijí plameňáci, tuleni a hnízdí tam želvy. Rozhořčení Albánců vyvolala i dcera amerického prezidenta Trumpa Ivanka, když Sazan nazvala soukromým ostrovem, který s manželem Kushnerem objevili. Albánská vláda projekt Trumpových příbuzných schválila už začátkem loňského roku. Podle ochránců přírody plán zasáhne několik stovek hektarů nedotčených pláží. Včerejší demonstrace se nesla pod heslem Albánie není na prodej. Agresivní chování na palubách amerických letadel se šíří, varuje předtím Federální úřad pro letectví. Fyzické i verbální útoky se pro posádky stávají novým standardem.
3: Jenom letos museli stevardi a letošky řešit na palubách amerických letadel přes 700 případů. Občas stačila domluva, další incidenty jsou závažnější. Palubní personál čelí fackám, kousancům nebo pokusům o otevření nouzových východů, protože cestujícímu chybí čerstvý vzduch. Jeden z pasažérů byl nedávno připoután lepící páskou, napadl posádku kvůli studenému kuřeti. Létání se tak občas mění přehlídku bizárních kousků. V nejhorších případech piloti místo do cíle míří na nejbližší runway, kde čeká policie. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Výšlapem na svatý Hostýn ukončil odpoledne prezident Petr Pavel dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Na 5-kilometrové trase ho doprovodilo asi 20 skautů a další desítky lidí. Turistiku prezident zařazuje do svých cest po regionech často. Na jedno z nejvýznamnějších moravských poutních míst vyrazil z Rusavy na Kroměřížsku. Trasu Pavel absolvoval za hodinu a čtvrt. Ráno bude slunečno, přes den od západu mraků přibude a v Čechách zaprší. Oteplí se na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede, poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
0: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Straka vyhlásila stávkovou pohotovost. Jde o odborovou organizaci při úřadu vlády. Ta se obává chystaného převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na ministerstva. Pokud úřad vlády zítra podepíše převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta, která přesun agent připravila, tvrdí, že obavy nejsou na místě. Ráno se zástupci odborů sejde k dalšímu jednání. Premiér Andrej Babiš trvá na tom, že změnami na úřadu vlády naplňuje slib zefektivnit státní správu. Reorganizace je plánovaná od začátku července. Podle příslušných agent ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy. Maximální cena benzínu ve čtvrtek klesne. Bude levnější o 27 haléřů. Stát bude zhruba 42 koruny za litr. Za to cenový strop u nafty naopak podobně jako včera mírně vzroste, a to o 7 haléřů na 39,50 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Podle údajů společnosti CCS je ve srovnání s loňským 2. červnem průměrná cena benzínu nyní o 8 korun na litr vyšší. Nafta je na litru dražší o 6,50. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se podle Ivy Brejzové z ředitelství hasičského záchranného sboru vystřídají ve dvou turnusech od 15. července do 15. srpna.
7: Do sezony lesních požárů v Evropské unii se zapojíme i v oblasti leteckého hašení lesních požárů, kdy máme vlastně na sezónu lesních požárů pronajaté dvě helikoptéry, dva vrtulníky.
2: Češi budou v Řecku v pohotovosti v rámci evropského programu. Počet hasičů bude letos rekordní, pocházejí ze 14 evropských zemí. V Podkrušnohoří dozrávají jahody. Většina pěstitelů i letos počítá se samosběry. Mezi prvními se otevřely plantáže na Mostecku.
8: Kilogram vlastnoručně nazbíraných jahod pod Krušnými horami vychází přibližně na 85 korun. Oproti nákupu v obchodech takhle ušetříte. V marketech se platí klidně i dvojnásobek. Zájemci o samosběr se už proto nahrnuli na plantáže v Nemilkově. Tady červené plody dozrávají jako první. Farmáři se ale chystají otevřít i další místa. Třeba do Lánky, pod Bořany nebo na západ. Plantáže kolem Šabiny. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Sabalenková překvapivě padla na Roland Garros už ve čtvrtfinále. O obrovské překvapení na účet světové tenisové jedničky se postarala Ruska Schneiderová. Běloruská favoritka v závěru druhého setu herně zcela odpadla. Proti agresivně hrající soupeřce už nedokázala uhrát ani game. A ve třetím setu schytala kanára. Sabalenková prohrála po setech 6-3, 5-7 a 0-6. 22-letá Ruska v Paříži do letoška nikdy nepřešla přes druhé kolo. Ráno bude slunečno, přes den od západu mraků přibude a v Čechách zaprší. Oteplí se na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
6: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky. Rádio Impuls je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Znovu zavedení EET ve sněmovně prošlo prvním čtením. Elektronická evidence tržeb má začít fungovat od příštího roku. Vláda si od toho slibuje přes 14 miliard korun ročně a také narovnání podnikatelského prostředí. Ministryně financí Alena Schillerová poslancům mimo jiné řekla, že nový systém bude jednodušší a nebude tak administrativně náročný. EET bude podle ministerstva financí fungovat na běžných zařízeních jako na mobilu, tabletu nebo stávajícím pokladním systému. Pro nejmenší podnikatele nabídne finanční správa řešení zdarma. Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud si o to sami neřeknou. Český miliardář musí zbourat vilu ve francouzském Provence. V úterý to potvrdil francouzský nejvyšší soud. Na černo postavené sídlo stojí v obci Gord, mimo jiné známé z hollywoodského filmu Dobrý ročník. Podle francouzských úřadů stavba nerespektuje místní urbanistická pravidla. Jak píší tamní média, na místě původní budovy o rozloze 200 metrů čtverečních vyrostl obří komplex s plochou 6x větší ve dvou podlažích a suterénu. K tomu přiléhá několik dalších kamenných přístavků propojených velkolepými terasami s panoramatickým výhledem. Náklady na vilu se odhadují na v přepočtu 145 milionů korun. Jméno vlastníka francouzská média neuvádějí. Ta česká v minulosti informovala, že v Gord má nemovitost realitní magnát Radovan Vítek. Stěhování mění města v plzeňském kraji. Drahé parcely v Plzni a okolí nutí lidi hledat bydlení jinde. Lákají třeba Blovíce.
2: V Plzni na konci loňského roku žilo bezmála 188 tisíc lidí, přibylo necelých 0,5%. To je rozdíl proti Blovicím, kde je o 2% obyvatel víc. Za poslední 3 roky tam vyrostla 100 bytů. Cena stavebního pozemku je poloviční než v Losiné nebo Letkově, tedy v prstenci kolem Plzně. Žádané jsou i Mýto a město Touškov. Nejvíc o více než 4% ubylo lidí na Přimdě. Zájem o bydlení by byl, ale město nemá peníze na stavbu bytovek ani zasíťování pozemků. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Pražská záchranka modernizovala jednu ze svých výjezdových základen. Moderní modulární budova vznikla přímo v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy, bez zásahu do památkově chráněných budov. Díky rozšíření kapacity budou v této oblasti moci pracovat 2 posádky sanitek.
3: Zdejší posádka patří mezi ty nejvytíženější. V loni měla víc než 4200 výjezdů. Teď je tu nová modulární budova a o jednu sanitku více. Šéf pražské záchranky Petr Kolouch je za modernizaci rád.
4: Když byste srovnali s tou předchozí základnou, tak je tam jednoznačný posun směrem ke klimatizaci, směrem k odpadovému hospodářství, směrem vlastně k tomu zdravotnickému zázemí.
3: Pojďme na prohlídku. Společenská místnost.
5: Je to čistě strohý, funkční, jak je to nový, krásně se o to dá pečovat.
3: Přestřižení pásky a asi po 10 minutách první výjezd. Do budoucna pražská záchranka počítá s opravami dalších 3 základen. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Lezecká stěna na tenisovém kurtu na Štvanici v Praze Adama Ondru nadchla. Hvězda pražského světového poháru a 4x mistr světa očekává, že díky strmým tribunám bude při závodech na obtížnost bouřlivá atmosféra. Ondra před čtvrteční kvalifikací doplnil, že na tenisovém centr kurtu ještě nikdy nelezl. Semifinále i finále jsou na plánu. Na neděli. Přes den bude nejprve polojasno až jasno, postupně od západu oblačno, místy s přeháňkami nebo i s bouřkami. Naměříme kolem 25 stupňů, na západě Čech bude kolem 21.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Vojensky. Radio
1: Impuls. Dlaní jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

Šel jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný.

0: rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
1: Mohli
4: bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
1: Určitě.
2: Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
3: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Straka vyhlásila stávkovou pohotovost. Jde o odborovou organizaci při úřadu vlády. Ta se obává chystaného převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na ministerstva. Pokud úřad vlády zítra podepíše převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta, která přesun agent připravila, tvrdí, že obavy nejsou na místě. Ráno se zástupci odborů sejde k dalšímu jednání. Premiér Andrej Babiš trvá na tom, že změnami na úřadu vlády naplňuje slib zefektivnit státní správu. Reorganizace je plánovaná od začátku července. Podle příslušných agent ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy. Maximální cena benzínu ve čtvrtek klesne. Bude levnější o 27 haléřů. Stát bude zhruba 42 koruny za litr. Za to cenový strop u nafty naopak podobně jako včera mírně vzroste, a to o 7 haléřů na 39,50 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Podle údajů společnosti CCS je ve srovnání s loňským 2. červnem průměrná cena benzínu nyní o 8 korun na litr vyšší. Nafta je na litru dražší o 6,50. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se podle Ivy Brejzové z ředitelství hasičského záchranného sboru vystřídají ve 2 turnusech od 15. července do 15. srpna.
7: Do sezony lesních požárů v Evropské unii se zapojíme i v oblasti leteckého hašení lesních požárů, kdy máme vlastně na sezónu lesních požárů pronajaté 2 helikoptéry, 2 vrtulníky.